0: To, že 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli influencerka Mariana Prachařová. Jak vypadá její práce na sociálních sítích a proč absolvovala kurz stylingu v Londýně, tak o tom všem budeme mluvit už za chvíli.

0: Halovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Mariana Prachařová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vás přesně můžu označit? Influencerka, herečka, zpěvačka?
1: Já myslím, že poslední dobou mě nejvíc vystihuje asi influencerka. Ta herečka, tomu jsem se věnovala dřív, to bych zase ráda znovu nakopla. Teď jsem nově pod tu média, pod agenturou, takže bych zase chtěla trošičku víc hrát a tomu zpěvu už se věnu tak jenom vlastně doma. Takže nejvíc asi influencerka.
0: A když jste pod agenturou, znamená to, že vám nabízí víc práce? Nebo jako, jak to víc nakopnout?
1: Určitě. Je to rozhodně jako v dnešní době už strašně potřeba pro všechny jako herce nebo vůbec umělce, který se chtějí nějak prosadit. Tak si myslím, že je strašně důležitý mít prostě nějaký zastoupení, nějakého manažera. Fakt bez toho už to dneska podle mě vůbec jako nejde. Že člověk má potom víc jako nabídek nebo víc příležitostí, protože ho nabízejí víc. Já sama prostě nerozesílám svoje fotky a tak tady jsem, obsaďte mě, ale ty agentury mají vždycky většinou přednostně vědět, co se točí, nějaký castingy, takže je to vždycky jako fajn takhle to zastoupení vlastně mít. No.
0: A mluvíte o natáčení a co divadlo?
1: Ježíš, to mě nikdy nelákalo.
0: Ne.
1: Já jsem jednou hrála v představení s mým tatínkem a s Igorem Chmelou, ale byla jsem tam v roli zpěvačky, takže nebyla jsem tam jako herečka a já jsem se tím uvědomila, že vůbec ty divadelní prkna, to je pro mě takovej stres, že to natáčení tam prostě máte víc těch, jakoby, těch možností. Když se to nepovede. Ano, tam je věště, je všechno prostě vidět a já to hrozně obdivuju, protože pro mě by to vůbec nebylo. No.
0: Takže vlastně obdivujete část vaší rodiny?
1: Jo, velkou část naší rodiny, prostě 90% podle mě.
0: Já jsem si vás pozvala hlavně kvůli Londýnu. To mě neskutečně zajímá, protože když to zjednoduším pro naše posluchače, tak jste tam studovala styling a módu?
1: No,
0: dá se to tak říct. A na jakých školách nebo v rámci kterých kurzů?
1: Takhle, byl to vlastně jenom jeden jediný intenzivní kurz, protože já jsem si dopředu hledala, že bych tam chtěla, protože jsem věděla, že tam budu půl roku, díl to ani nejde kvůli Brexitu, že bych se na půl roku tam chtěla najít nějaký jako dlouhodobý kurz. Jenomže ty ceny jako anglických škol jsou úplně enormní. To bylo jako strašný. Takže mi bylo jasný, že to asi nebude úplně ta cesta, že prostě na to opravdu ty finance jako nemám. Takže jsem se snažila najít nějakou jako schudnou alternativu a našla jsem právě takový intenzivní kurz na Vogue škole, což prostě jako mi znělo úplně jako sen, že Vogue má vůbec nějakou odnož takovouhle školu, kde se dá normálně právě studovat i jako normálně, jakože to je denní studium, ale právě tam dělají občas i tyhle ty intenzivní kurzy. Takže tím já jsem prošla, to bylo fakt týden, jo, takže nic dalšího tam nebylo, bohužel, kdyby bylo, tak bych to brala, ale bylo to tak intenzivní, že to vlastně úplně stačilo. No a tam jsem se vlastně seznámila s nějakýma lidma a potom jsem vlastně rozeslala CVčko, různě jsem si hledala, prostě seděla jsem v různých časopisech, hledala jsem si e-maily po starou fakt jako na různý editory z různých britských jako časopisů. No a měla jsem teda štěstí, že se mi jedna stylistka ozvala a vlastně ten půl rok jsem tam potom jako pro ní pracovala.
0: Ale musela jste zadarmo pracovat kvůli Brexitu, kvůli
1: přesně
0: těm podmínkám.
1: Přesně tak, to byla taky vlastně jediná věc, kterou jsem tam jako řešila, že snažila jsem se přes ambasádu vyzjistit, jestli když tam mám nějaký to studentský vízum, jestli třeba nemůžu pár hodin jakoby denně třeba legálně pracovat, ale vůbec to nebylo možné. Takže jsem byla taková jako podržtaška opravdu zadarmo. Jako nedostala jsem za to vůbec nic, ale pro mě to byla skvělá příležitost, hrozně jsem se naučila, takže já to vůbec jako neletu. Vůbec bych to nevrátila bych nic. When I was 16,

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová, takže jednoduše, co jste se naučila v Londýně?
2: Ježíš Maria, myslím, že spoustu věcí, ale asi to nejhlavnější, co bych vlastně řekla, co jsem si z toho odnesla, tak je to, že si mnohem víc všeho vážím. Toho, co
1: tady
2: mám
1: v Česku.
2: Tady. Ano. Že myslím si, že nejvíc, ano, dalo mi to i nějaký věci, co se týká toho stylingu. Já opravdu jsem tam pracovala pro tu stylistku a bylo to pro mě úplně jako nejpřínosnější být takhle vlastně, byla to prostě praxe, doslova v terénu. Ale to nejvíc, co jsem si z toho odnesla, bylo to, že prostě já bych fakt doporučila všem lidem vycestovat ven a zkusit si tam chvíli žít, protože zjistíte, že tady pořád na něco nadáváme, ale my se tady máme jako královsky dobře, ale jako opravdu královské, že to zní jako kliše a říkala jsem to už v několika rozhovorech, ale já jsem si strašně uvědomila, jako mám skvělou rodinu, kamarády, zázemí. Myslím si, že třeba jiný to by to bylo, když bych tam šla v 18, kdy člověk je takovej, jako neví co se sebou, ale tím, jak já už jsem tady měla vybudovaný nějaký zázemí práci, tak jsem vlastně zjistila, že prostě to je úplně nejvíc. A i co se týká prostě zdravotnictví, školství, kvalita života, jako nájmy, tyhle věci, doprava, jako fakt my se máme hrozně dobře tady. Takže ten Londýn byl krásný, já ho miluju, strašně ráda se tam budu vracet, ale už jenom jako turista, jako nechtěla bych tam žít.
1: Takže jste jela do Londýna vlastně proto, abyste zjistila, že tak, jak se máte, že to je dobře, že se máte dobře.
2: Já jsem se právě bála té druhé varianty, že se mi tam bude tak líbit, že tam budu chtít zůstat a to se nestalo. Takže ano, opravdu myslím si, že člověk občas bere hrozně věc jako samozřejmost. Já jsem tady byla fakt taková už jako, no, jako nevím co, jako se sebou a vlastně tohle mě hrozně jako nakoplo a hrozně jsem si jako uvědomila spoustu věcí, takže to bylo jako skvělý.
1: Ale v tom, co děláte, jste úspěšná, tak kde se vzal pocit, že nevíte, co se sebou?
2: Já myslím, že to je hodně velký problém tý mojí generace, ale převážně si myslím tý teďkon z tý mladší, že tím, jak jsou ty sociální sítě a je strašně moc možností, my opravdu máme miliardu možností a myslím si, že na jednu stranu je to skvělý, ale na druhou stranu je to hrozně frustrující a spoustu mladých lidí se fakt potýká s tím, že jsou jako ztraceni a nevědí moc, co se sebou. A to jsem vlastně nějakou chvíli pocitovala i já, že já jsem věděla, že dělám ten influencing, že mě to živí, baví, ale vlastně jsem si říkala, tyjo, a nechci jako něco ještě víc třeba, ale vlastně jsem si uvědomila, že mě to prostě baví, že prostě influencerství je něco, co je moje práce, nechci se za to vůbec stydět, prostě je to tak, já jsem si to nějakým způsobem vybudovala, fakt to nebylo ze dne na den a tak si teď užívám, že mi to vlastně vydělává ty peníze, je to moje práce a jako zatím to nechci měnit.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Jsem stále Mariana Prachařová a když zůstaneme ještě chvíli u té módy, tak vy vlastně na těch sociálních sítích inspirujete lidi, co se týká outfitů, módy, nějakých novinek.
1: No, snažím se. Dřív jsem byla hodně, právě než jsem odletěla do toho Londýna, tak jsem byla hodně taková, si myslím, kontroverznější v tom oblíkání, že jsem se hodně nebála barev a takových hodně podivných jako stylů. A vlastně jsem z toho teď nějak, myslím si, že to je taky s věkem, že člověk hrozně jako utlumuje v barvách i v tom stylu. A já jsem teď hrozně taková jako usedlejší mi přijde v tom oblíkání a vlastně mě to hrozně jako baví. A samozřejmě snažím se, mám i různý spolupráce právě s fashion značkama, takže se snažím tak nějak jako točit nějaký outfitový videa občas.
0: A v rámci stylingu, když jste se vrátila z Londýna, tak oslovil vás třeba kamarádky nebo nějaké klientky, že by chtěli pomoct s oblékáním?
1: Jo, ozvalo se mi pár lidí, dokonce jsem pro jednu kamarádku pomáhala se ní při focení její kolekce. Nikča Čechová má Laco a dělá krásné věci a právě mě oslovila, jestli bych jí jako nepomohla. Takže to pro mě byla jako čest, že mi dá tu důvěru, protože jsem vůbec neměla žádné zkušenosti, kromě toho Londýna teda. A měla jsem nějaké nabídky, ale tím, jak vlastně teď se zase jako navalila spousta té jiné práce, tak upřímně vlastně musím říct, že jsem to docela upozadila teď. Ale je to pořád něco, co jsem tam si ráda takhle třeba odskočím udělat, ale zatím to nevidím a asi to nebude úplně
0: na full time. To úplně nevidíte.
1: To ne.
0: A každopádně sledujete spíš trendy, anebo máte ráda klasiku v tom oblékání?
1: No, dřív jsem hodně sledovala trendy, ale musím říct, že vlastně poslední dobou mi přijde, že jako samozřejmě furt sleduju, co se jako nosí a tak, co je in, ale vlastně mi pak přijde, že člověk, když je oblečený podle trendu, tak jsme všichni tak jako stejný a je to trošku jako nuda. Takže já spíš tak nějak jako kupuju to, co mě jako baví a kombinuju to různě a ty trendy už moc vlastně jako neřeším. No.
0: Takže jednoduše, když je třeba éra zvonáčů, kdy všichni chodíme ve zvonáčích, tak jako není potřeba to asi úplně následovat, ten aktuální trend a vzít si klidně široké kalhoty nebo legíny, nebo co máme rády.
1: No, protože ono taky záleží, může ten trend být, ale ne, pro vaší postavu to třeba vůbec nemusí být. Že já jsem dřív i byla taková, je to trend, tak prostě dám si to na sebe, i když mi to vůbec nenechotí. A teď už jsem v tom taková, že prostě já třeba nemůžu nosit určitý styly oblečení, i když to třeba trend je. Takže si myslím, že strašně záleží na tom, co se člověku líbí, ale zároveň je strašně těžký těm trendům uniknout, protože jdete do obchodu a prostě ty obchody ty trendy mají, že jo. A jdete do Manga, do Zary a prostě všude je to stejný vlastně. Takže těžký tomu uniknout, ale já třeba miluji Vinted, jako z druhé ruky tam ty věci, to je prostě úplně boží.
0: No a když to zjednoduším, třeba zůstanu u těch žen, tak jak žena pozná, co jí sluší a co jí lichotí? Ano, přesně, každá máme jinou postavu a ne každé sluší šortky třeba.
1: No to je hrozně těžký. Já myslím si, že každý se i v tom zrcadle a sám sebe vidíme úplně jinak, než jak nás vlastně vidí ostatní. A já většinou moc nedávám na to, co mi říkají ostatní, jakože tohle ti třeba úplně nesluší, protože fakt každý máme úplně jiný styl, já mám třeba ráda oversized věci, což vím, že spoustu lidí ráda nemá, takže mi řeknou, to ti to vůbec nesedí. Já říkám, no ale to je právě ono, že mi to nesedí. Ale jako těžko říct, já si myslím, že prostě pokud si stoupnete před zrcadlo a cítíte se dobře, tak si to prostě jako oblečte. Je to spíš o tom, jak vy jako sebe vizuálně vidíte, vnímáte, jestli je vám to pohodlný, příjemný.
0: Nebo možná ještě jiný dotaz, kdy je ten správný okamžik třeba oslovit právě nějakou stylistku nebo někoho, kdo tomu jednoduše rozumí?
1: Já myslím, že to bych doporučila všem nám tady v Česku.
0: Fakt?
1: Jo, jako myslím si, že pak když člověk vyjede do zahraničí, tak tam ty lidi se to vůbec nebojí, hrozně hezky se tam jako šik oblíkají a vůbec to není o penězích, vůbec to není o drahých značkách. Fakt jako člověk si může dělat hezký outfit úplně ze simple, jako jednoduchých, levných věcí. A myslím si, že je skvělý mít ten kapslový šatník, že fakt máte jako úplně obyčejné věci a ty vždycky zkombinujete. To si myslím, že je jako strašně, strašně super a jako stylistu do každé rodiny.
0: Procestovala jste kus světa, kde se umí opravdu dobře oblíknout? A zase klidně zůstaňme u žen. Říká se, že francouzsky to vždycky umí.
1: Mně se asi strašně líbí, jak se oblíkají v Dánsku. nebo ve Švédsku, když jsem byla v Kodani, tam opravdu to mě jako hrozně baví, protože mají ty volné košile, žabky nosí v létě, mají ty džíny, mají tam kole a je to takový hrozně všechno hezký, čistý, estetický, tak to se mi jako líbí.
0: Ale zrovna ty severské země, vím třeba i, že tam spadá Holandsko, oni rádi používají kvalitní materiály, takže ty svetry jsou většinou kašmírové, vlněné.
1: A ono je to hodně vidět, poznat. Ano, i ty košile, to jako člověk vidí, že opravdu mají jako kvalitní ty kousky a zároveň si právě myslím, že oni jsou takový v tom, že fakt stačí mít pár takových kvalitních kousků a nemusíte mít jako šatnu plnou jako blbostí, ale fakt zainvestovat, mít třeba ty dva kašmírové svetry, protože to vám prostě vydrží navždycky.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachařová. Vy jste zmínila, že jste se k té práci influencerky dostala tak nějak samovolně, organicky. Znamená to, že jste v určitý čas dávala určitý počet, dejme tomu, postů a storíček a ta čísla narostla sama? Nebo jak si to mám představit?
3: No, mě už se na to ptali v nějakých rozhovorech a já si upřímně, abych si strašně ráda jako vzpomněla, jak to vlastně vůbec celý začalo, ale já vůbec nevím. Já jenom vím, že jsem si, když prostě Instagram v Česku přišel do Česka.
2: Což je 2015, něco takového?
3: Něco takového, myslím. Tak já jsem se ho prostě stáhla a házela jsem tam prostě vše možný jako věci. A pak vím, že si myslím, že protože dneska už je třeba strašně těžký si tu základnu těch fanoušků vybudovat, fakt to už dneska vůbec neroste, strašně to stagnuje, takže já jsem to ještě chytla v té době, kdy to fakt jako rostlo, což bylo skvělý. A já si myslím, že mě hodně vždycky pomohlo, protože každý léto opakuju seriál Horákovi, kde já hraju a všichni to milujou. A vím, že většinou přes to léto mi strašně jako narostly lidi.
2: 5000 plus?
3: No, myslím si, že to na to mělo jako velký podíl. A pak nějaká ta konzistentnost, že jsem tam fakt jako přidávala věci, ale já si to prostě fakt nepamatuju. Já vůbec nevím, jak jsem se k tomu vlastně jako dostala.
2: Mohlo vám třeba pomoci i to jméno, že jste ze slavného rodu?
3: Je to možný, ale já jsem jako dřív vlastně tu rodinu zase tak ani jako nezdílela, protože rodiče tomu vůbec nerozuměli. Ty jako byly dlouho takový, že jako to vlastně jako dělám na těch sítích. Takže to já jsem tam vlastně jako nedávala. Myslím si, že spoustu lidí ani nevědělo, že jsem třeba jako z takovýhle rodiny, že teď třeba jsem si nově založila TikTok a dávala jsem nějaký video s mámou a spoustu lidí mi tam psala, já jsem vůbec nevěděla, že to je tvoje máma, to je prostě Lída ze Sluneční a Marcelka z Comebacku a to je boží. Takže oni to jako za stolik lidí vlastně asi neví.
2: A tatínek je prosím vás David Prachař, kdyby
3: náhodou. Ano, ano.
2: Jak vypadá ta práce influencerky? Pracujete od pondělí do neděle, anebo si ten režim tak nějak jako zvolíte podle sebe?
3: No, to je úskalí lidí, kteří pracují z domova, že nemám nad sebou takovýho toho bose, který by mi říkal tohle musíš.
2: A zároveň nemáte od do, pracujete pořád.
3: Ano, to je hrozná svoboda v tom, že já můžu pracovat odkudkoliv, kdykoliv. Já si ten čas můžu rozvinout úplně, jak chci. Takže můžu i třeba pracovat při cestování, což já miluju. Ale zároveň je to hrozný v tom, že prostě nemám to od do a když to neudělám, tak to za mě nikdo jiný neudělá a nikdo mi neřekne, měla bys to udělat, ale já musím sama najít tu motivaci k tomu vlastně tu práci jako udělat a samozřejmě je to taky jako kreativní práce, takže to ta hlava vám jde 24/7, to není o tom, že já všet zaklapnu e-mail a jako nashledanou, ale vlastně člověk i když jdu na dovolenou, tak ona to vlastně není úplně dovolená, protože i z dovolený já sdílím věci, takže je to takový jako 24/7 pořád něco, vlastně já se i snažím fakt jako hodně přidávat věci, takže jako od do není.
2: A když jedete s maminkou na dovolenou, s Danou Batulkovou, tak neřekne vám, Marianko, prosím tě, už ten telefon schovej.
3: Ne. Máma už je na to zvykla, i táta už je na to zvykla, ten už má taky Instagram, takže všichni už jako vědí, s čím mají počítat, když se mnou někam jedou, ale občas se samozřejmě snažím
2: Přijede jako Mariana, uklidte.
3: Jo, přesně. Ne, to zase jako ne, ale já se právě snažím ukázat i tu realitu, prostě, že máme doma ten bordel, to je úplně normální, to naprosto v pořádku, naopak já nemám ráda ty estetické obrázky, kde je všechno uklizený, prostě takhle to nefunguje v životě, takže klidně ať je bordel. Ale rodiče už jsou jako zvyklí, takže, ale já se snažím fakt jako i na té dovolené, jako já jim nestrkám telefon do obličeje a neotravuju je tím. To sama jako nemám ráda, ani třeba když cestuju s mýma kamarádama, tak se snažím prostě, aby to bylo příjemný pro všechny.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha.
1: Na Rádiu Praha.
0: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Bad Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Hanky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachařová. Z kolika procent je ten obsah ta placená spolupráce a z kolika procent je to ta vaše soukromá iniciativa?
2: Já se hodně snažím, aby to bylo jako vyvážené. Já se fakt snažím jako nebrat každou spolupráci a tím, jak jsem hodně jako aktivní, tak já i přidávám strašně jako spoustu věcí, které vůbec jako placený vlastně nemám. A vždycky, když je to placený, tak to je přiznaný ten obsahný hashtag spolupráce, aby to prostě lidi jako věděli. Takže fakt se snažím jako nebrat všechno a mít to tak nějak hezky rozložené, aby to těm lidem jako nevadilo.
1: V nějakém rozhovoru jste zmínila, že vy jako influencerka, i když já vím, že influenceři to úplně nemají rádi, když je takto označujeme, ale nevím pro to český ekvivalent. Kdybych ho věděla, ráda ho v českém rozhlase použiju. Ale napadá mě jedině tohle slovo. Každopádně zmínila jste v nějakém rozhovoru, že byste prostřednictvím těch sociálních sítí ráda inspirovala. Mm-hmm. Čím inspirujete nejvíc? Jakou máte třeba zpětnou vazbu?
2: Já si myslím, že určitě to je nějakým způsobem i to oblíkání, že spoustu lidí mi píše, ježišmarja, to je prostě tak skvělý, ty si jako takhle vezmeš ty věci, to já bych vůbec jako neskombinovala, nebo já bych na to neměla odvahu si tohle vzít. Takže myslím si, že třeba v té modě určitě a taky v cestování hodně, protože já i hodně jako cestuju sama a to ty lidi jako je se mnou jako hrozně baví a vždycky inspiruje jako k tomu jezdit na nějaký místa, třeba hodně, jak jsem žila v tom Londýně, já jsem tam hodně i cestovala a sdílela jsem ty věci a tady to úplně milovali a těšili se každý den na to moje jakoby story, na těch stories, co jsem zase viděla, kde jsem všude byla a právě mi psali, že prostě je to pro ně úplně takový jako únik, že díky mě vlastně cestujou. Takže si myslím, že ta móda a to cestování je vlastně nejvíc a i to, že prostě třeba cestuju sama, že to ty lidi kolikrát mi psali, hele, já jsem vlastně se inspirovala, taky jsem vyjela jako sama nebo šli Santiago a tak to mě jako hrozně těší.
1: Nebojíte se někdy?
2: Upřímně ne. Normálně fakt se nebojím. Já to mám prostě hrozně ráda.
1: Ale možná podvědomě vyhledáváte místa, třeba když jste v New Yorku, kde je takzvaně bezpečno.
2: Jo, určitě.
1: Asi nepůjdete pod mě po Harlem.
2: Rozhodně ne, tam jako tam to rozhodně není bezpečný, ani přes den, jo, to je úplně jedno, jakou dobu tam člověk jde, ale určitě já nejdu jako naproti nějakým nebezpečným situacím, jako, ale hlavně třeba ten New York je paradoxní v tom, že tam snad možná, kdybyste šli večer do toho Harlemu, já se tam vůbec nebojím, protože tam je pořád tolik lidí na ulici a pořád se tam něco děje, furt světla, tohle, že vlastně tam vůbec nemáte pocit, že jste jakoby sami. Tady u nás kolikrát opravdu je ulička, tam nikdo není prázdno. V tom New Yorku prostě ten ruch, furt jako to tam nějak jako pulzuje, takže já se tam jako vůbec nebojím.

0: ve finále. Se mnou je stále Mariana Prachařová, posloucháte Rádio Praha. A když jsme u toho cestování a u New Yorku, tak vím, že jedna z našich influencerek tam žije. Jmenuje se Aneška Chudlíková, tuším. Ano. Říká si Not So Funny Ani. Když ji občas sledujete, máte touhu takhle žít v zahraničí? Vím, že jste zmínila, že ten Londýn asi úplně jako neklapl, ale třeba jinou destinaci?
1: Já jsem shodou okolností, když jsem 2,5 roku zpátky byla v New Yorku na Vánoce, tak jsem se tam s Aneškou a s Márou právě potkala, byla jsem u nich doma, takže to zrovna tam byly právě čerství přestěhovní, to už tam jsou 2,5 roku, já sleduji jejich vlogy na YouTube a neskutečně obdivuju, protože...
0: Je to těžký.
1: Já, když jsem byla v tom Londýně, tak my jsme si právě i vyměňovali nějaký zprávy, protože prostě není to sranda a já je obdivuju, jednou jsem se potýkala s tím, že jsem si říkala, já bych v tom New Yorku jako chtěla žít, ale já, když to vidím, já nechtěla. Fakt ne, teď jsem byla zase s mamkou na týden a vlastně jako úplně stačilo.
0: Takže v rámci cestování vám spíš vyhovuje opravdu vyrážet a vracet se, než někde dlouhodoběji žít.
1: Přesně tak a vlastně vždycky se hrozně ráda vracím domů. Jako fakt se vždycky těším na to cestování, ale zároveň už potom jako já chci jako domů a si vážím té Prahy, jak to tady máme hezký a je to prostě můj domov a nechci žít někde jinde.
0: V rámci cest, co vás teď čeká?
1: Ježíš, teď doufám, že nic, až snad v zimě nějaká Asie, Bali možná s kamarádama, protože já jsem teď cestovala
0: hodně.
1: Tak až moc, že já jsem se teď právě vrátila ze všech cest a vlastně strašně se těším na to, že budu jenom tady.
0: A úplně na závěr mě zajímá jedna věc. Dřív jste se malinko, nechci říct potýkala, ale řešila jste to, že jste dcerou... Omlouvám se jim, nějakých slavných rodičů, tak to prostě je. A že jste potřebovala najít nějakou svoji vlastní cestu, aby vás lidi neodsuzovali, neškatulkovali, neřešili, jestli jste hodně slavná nebo málo slavná, což je stejně zajímavá jako debata tohle řešit. Teď momentálně to cítíte jak?
1: Právě mám pocit, že než jsem odjela toho Londýna, tak jsem byla hodně z toho taková jako frustrovaná, protože neustále vás lidi jako
0: srovnávají,
1: říkají, ty nic neděláš a byla jsem z toho taková prostě vlastně nešťastná. A jak jsem se vrátila, tak najednou úplně mám pocit, že jsem fakt chytla druhý dech a vlastně jsem si uvědomila, prostě já jsem dobrá v tom, v těch sociálních sítích. Já když vidím toho bráku nebo tu mámu, jak to vlastně jako dělají a vůbec tomu nerozumějí a nevidí, tak já si vždycky říkám, ty, ale já jsem, tohle je prostě asi v té rodině
0: a
1: to moje privilegie.
0: A brácha starší nebo mladší?
1: No, mladší ten...
0: To umí
1: no,
0: asi,
1: ten
0: ne?
1: To nějak jako umí, ale ten starší taky vůbec vlastně jako neví, co s tím. Takže já jsem v tomhle taková v té rodině jako, no, já prostě mám ty sociální sítě a jsem v tom dobrá.
0: A obrací se na vás někdy s nějakou radou?
1: Ano, obrací.
0: Obrací.
1: Ano, obrací. Dřív to bylo jako, co to děláš a teď žádaj o radu. A dokonce i s mámou spolupracujeme obě dvě s jednou modní značkou, takže máme i za to placená. Takže máma už je taky placený influencer a jako je šťastná.
0: Je spokojená. Mm-hmm. A vy taky.
1: Ano.
0: Se mnou byla Mariana Prachařová. Moc děkuju. A jste spokojená i nadále.
1: Děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.

0: Na čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

Nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na Facebooku

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Vstávejte, je tady nový den!
1: S ránem Rádia Praha a Honzou Chlaněm se vám rozhodně bude vstávat dobře.
0: Naladím vás skvělou muzikou, prozradím, jak bude a kudy se co nejrychleji dostanete tam, kam potřebujete. Těším se na vás každé všední ráno od 6 do 10.
1: Rádio Praha, hity, doprava, informace.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádiu Praha.
4: Lenky Vahalové. Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a za chvíli přijde další host. Tentokrát to bude herec a dabingový režisér Richard Wagner. A určitě ho znáte jako Jindru ze Skalice.

0: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Richard Wagner. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dabér, moderátor a také režisér v dabingu. A určitě naši posluchači, diváci už jim tak jako zapaluje, že Richard Wagner je Jindra. A teď to řekněte, prosím, vy tu známou počítačovou hru.
1: Jindřich ze Skalice ze hry Kingdom Come Deliverance 2.
0: Krásný, krásný. Jednoduše, jak jste se k tomu dostal?
1: Ke Kingdom Come? Mm-hmm. Úplně k jedničce jsem se dostal tak, že jsem v roce 2020 seděl ve svém bytě na Barrandově, potom, co jsem byl v Praze chvilku, tak jsem se přistěhoval do Prahy a nějak nebylo co dělat, byla pandemie, fakt jako jsme se nudili, já jsem tam seděl ve tmě, zimě a depresi a napsal mi jeden kamarád, se kterým jsem točil nějaký reklamy, že ještě jeho kamarád dělá vlastně Kingdom Come Deliverance dubbing fanouškovský, jenom těch cutscén. Tak jestli bych se nechtěl účastnit. Tak jsem mu napsal, on mě vybral jako toho Jindru, já jsem nevěděl, kdo Jindra je.
0: Nezlobte se, no. Richarda, ale co jsou cutscény pro nás?
1: Cutscény jsou takový ty filmečky v té hře. Takže ve hře chodíte, ovládáte, to je ten takzvaný in-game, to jsou takový ty hlášky jako nazdar hospodský, jak se dostanu tam a tam. A potom jsou ty cutscény a to je to, když se to jakoby zatmaví a přepne se to do krásného filmečku, který má jiný snímání kamer a je to takový filmovější. Tak tyto cutscény. Tak my jsme měli natočit jenom ty cutscény, vydali se nějaký a ty udělali obrovský boom na YouTube, lidi psali, ježišmarja, udělejte celou hru, my vám přispějeme. Udělal se účet, lidi tam naposílali hodně peněz a nám se povedlo udělat ten fanouškovský dubbing nějaký jako docela plnohodnotný. No a potom teda jsme to udělali, to bylo hezký a pak se oznámilo, že se teda bude dělat dvojka a mě oslovili na casting, já jsem šel na ten casting, tam mě nevybrali na Jindru, tak jsem si myslel, že teda dobrý, tak jako tak odzvonilo mi Jindru, nebudu dělat. A potom mi v červenci zavolal vlastně Láďa Hrádek s tím, že jestli bych to teda ještě chtěl dělat.
0: Zbouřili se fanoušci a chtěli vás? Nebo čím to? Nevíte, co se tam stalo?
1: Já vlastně nevím, já úplně nevím. Já si myslím, že prostě asi třeba někoho vyzkoušeli a že jako neviděli v tom takovej ten vibe toho Jindry, prostě ten můj. A že nakonec se teda rozhodli pro mě, anebo si prostě zkusili, jestli budu mít teda nakonec čas ještě, nebo nevím vlastně, co zatím stálo úplně, ale jsem rád, protože Jindra je fakt jako fajn role a jsem rád, že můžu být jako českým hlasem toho Jindry, protože vím z toho, co mi lidi píšou, nebo když mě někdo potká, tak jakože z toho mají fakt radost a to je jako hrozně příjemný vědět, že jenom to, že jsem hlasem nějaké počítačové postavičky, což je pro mě vlastně jako bizarní, že se někdo spojí s mým obličejem. Takže to někomu dělá jako radost a že říká, že jako je to baví s mým hlasem, tak to je pěkný.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner, daber, moderátor. Já mám pocit, že jste trošku způsobili revoluci v těch počítačových hrách, protože počítačové hry se až tak nedabují a rozhodně neměly tak velkou fanbase jako tyhle ty dvě hry, nebo tahle jedna hra, která má dva díly.
3: Těžko říct, jak se to vezme s revolucí, protože hry se u nás dabují od 90. let, ale samozřejmě těch her nevycházelo tolik. Nebo lépe řečeno, tehdy ty hry vycházely, ne každá se dabovala, ale Vietcong a tyhle ty hry to se dabovalo, ale samozřejmě peněz na to bylo trošku méně, protože to jako byla velmi omezená cílovka.
2: Bylo tam malinko hlášek, malinko replik. Mám pocit, že ten váš Jindra je prostě velká role.
3: No Jindra je snad největší. Jako herní dabing, co snad jako je. Nevím, možná druhej největší určitě. Myslím, možná, že už aspiruje na toho prvního s těma DLCčkama, který teď točíme ty dodatky. Ale vlastně ještě třeba Mafia, že jo, to je úplně takovej ten jako jo ukázkový dubbing herní, který je Mafia 1, v hlavní roli Marek Vašut, Luděk Čtvrtlík a Petr Rychlý. A strašně moc známých českých herců, kteří v tom dubují i malinkatý role. Pak vznikla Mafia 2, Mafia 3 se nedabovala, pak byla Mafia definitivní edice, to byl první můj herní dubbing, který jsem dělal. Tam jsem dělal malinkatý NPC postavičky ve stylu střílíte v přestřelce a ozve se nabím, sundej ho, odstřel ho. A tohle tam dělám já. A mě zastřelíte a já se objevím za rohem znova a řeknu zase tamhle je. Jo, a takhle. No ale vlastně Kingdom Come Deliverance 2 má jako ten dubbing fakt obrovský, strašně propracovaný. Opravdu je v něm strašně moc herců. To je taky věc druhá. Když si vezmete, že film, takový ten průměrný televizní film, řekněme, 90-minutovej, 25 herců, 30 možná, jo? Ale občas ve filmu je i 80 postav, ale prostě musí se to nějak udělat, nemůžete si vzít 80 herců, to se v životě nezaplatí. Ale to Kingdom Come má samozřejmě postav tisíce, ale v tom je snad 80 dabérů, to je úplně neuvěřitelný, jako na poměry to je fakt jako strašně náročný finančně, ale nádherně udělaný řemeslně dubbing, si myslím.
0: Radio Praha.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové a tím hostem je Richard Wagner. A když se trošku přesuneme do té historie, tak abychom uvedli posluchače diváky do kontextu, kdyby náhodou tu hru neznali, tak je to rok 1403, ano. Vláda Václava IV.
1: Je to tak. Zikmund Liška Ryšava, tam do toho trošku růžky strká, ano.
0: A dočetla jsem se, že stran oblečení, toho prostředí a vlastně i těch replik, které jsou takové neomalené, až buranské, dalo by se říct, takže se hodně strefujete do té doby. Jak moc je to historicky pravdivé, nebo podle čeho jste, vy asi ne, ale podle čeho ten scénář vycházel?
1: Já mám pocit, že vlastně ten tým Warhorse, který tu hru vlastně udělal, tak oni opravdu si načítali strašně moc dobových listin prostě všeho, co našli. Oni mě jednou po tom baráku, kde to vyvíjí, prostě mě tam jednou provedli ve Warhorse a tam bylo opravdu strašně moc historických knih, dějepisných knih, ale ne jako, že dějepis pro čtvrtou třídu, co koupíte v knihkupectví, opravdu jako starý, zažloutlý listiny, který tam jako kde si napůjčovali v knihovnách, koupili a tak. A opravdu se snažili udělat každý kámen přesně tak, jak mohl být. Tam, když jdete po té Kutné hoře například, tak opravdu vidíte, že ty baráky, které tam ustály v té době, opravdu tam stojí dodnes, tak jsou naprosto přesný. Umístění okna, ty základní kameny, jo, nějaký zdobení, svatá Barbora, tak ta je tam rozestavěná, dneska stojí, ale je na úplně stejném místě, ta kašna, že jo, známá. Tak tyhle ty všechny věci tam jsou, takže já si myslím, že ta historická přesnost je opravdu veliká a samozřejmě pro účely nějakého jako audiovizuálního díla je tam nějaká licence, protože se něco musí upravit, aby to fungovalo, ale myslím si, že jako je to velká věc, která jako je dějepisně přesná a že si myslím, nechci říct, že to je jako úplně výukovej nástroj, ale že jako nepodělá se nic tím, když by to děcka jako hráli v rámci dějepisu. Protože si myslím, že se tam dozví spoustu o těch historických postavách. Zikmund, Václav, přesně, všichni tam jsou a je to opravdu zajímavý.
0: No a stran obsahu, tak vycházeli tvůrci z nějaké reálné historie?
1: Jak to
0: ten
1: myslíte?
0: Příběh? Ten jo. Příběh?
1: Příběh si myslím, že asi úplně
0: je
1: ne.
0: Je úplně
1: jakože jsou tam historický nějaký jako odrazový můstky, fakta. To znamená, že třeba co chtěl Zikmund, kam mířil, co Václav, nějaký války, tyhle ty věci. Žižka. Ten tam je, že jo, reálná, nebo reálná zdánlivě postava, jo, prostě takhle. Ale Jindra je pravděpodobně vymyšlený a ten příběh je zasazený do toho, aby jako Jindra ometal, vymetal všechny tyhle ty historické události, tyhle ty situace a vlastně tvořil tu historii on. Takže to, že Žižka přijde o oko, tak jako že
0: Jindrovou
1: za to...
0: Jindrovou rukou není pravda.
1: Přesně tak, nemohl za to asi Jindra, ale jako je tam situace, že prostě Jindra udělá něco a najednou Žižka přijde o oko a je to jako jo, tak takhle přišel o oko. Jindra ze skalice mu ho vypích, jo, jako takhle tímhle způsobem je ta historie vlastně jako trošku upravená, ale jsou tam ty reální historický fakta.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner. A teď ještě, když porovnáme tu jedničku a dvojku, tak vy jste v několika rozhovorech řekl, že ta dvojka za vás je propracovanější, že když třeba slyšíte tu jedničku, takže byste ji udělal úplně jinak. Mm-hmm. Nemají třeba tvůrci ambici, že by tu jedničku ještě předělali s váma?
2: To pochybuju, ono je to fakt hodně drahý udělat ten herní dabing. To je jako nesrovnatelný s televizním dabingem, protože ta technika k tomu to udělat je drahá. A já si myslím, že to jako ta ambice pro to úplně není. Ale já jsem to myslel spíš tak, ne, že by to bylo jako odfláknutý nebo tak něco, ale spíš to, já jsem v té době za stolik nedaboval. Já když jsem dělal Kingdom Come Deliverance jedničku, ten fanouškovský dabing, prvně ty, jak jsem říkal, ty filmečky, ty cutscény a posléze teda ten plnohodnotný dabing té hry, tak já jsem jako daboval jak dlouho, rok a něco, jednou, dvakrát měsíčně jsem šel na nějaký půlhodinový dabing, jakože si mě režiséři brali a zkoušeli si mě. Měl jsem za sebou fakt jako málo zkušeností na to. No ale dvojku jsem dělal s tím, že už jsem 4 roky aktivně každý den daboval, třeba i režíroval, jo, upravoval, měl jsem za sebou spoustu věcí, takže si myslím, že samozřejmě tou v uvozovkách a v dobrým rutinou a tím, že se to ten člověk naučí, už jsem taky věděl, jak trošku třeba líp intonovat, jak to líp říct, aby to nebylo úplně jako fakt, že je ten Indra úplně jako blbec, jo, ale že prostě trošku mu dát nějaký ohraní, aby nebyly jenom rovně řečeny. Ano, takhle to je, jo, jako prostě, aby tam bylo jako něco trošku víc k tomu. Takže si myslím, že spíš já jsem se jako naučil za ty roky trošku líp ten dubbing zvládat, technicky, možná i herecky, to nedovedu já posoudit úplně. Ale to je asi ten hlavní, co já bych na tom předělal, protože určitě ten začátek hry jedničky je teda za mě, jako já jsem v něm brutálně jalovej. A jako je to pro mě až jako neposlouchatelné, že se u toho kroutím a říkám si, Krste pane, to je hrozně rovný, proč tam není žádný důraz a proč je tam těch důrazů tolik?
1: Na druhou stranu má to svůj logický vývoj a je logické, že když mezi tím jste nabral zkušenosti, že ta dvojka a ten Jindra z té dvojky už bude mít trošku jiný vibe.
2: No to jo, to říká. Určitě, ano, ano.
1: No a když jste dělal tu dvojku, tak dal jste mu i nějaký nový charakter tomu Jindrovi? Nebo jste se snažil trošku navázat na tu jedničku?
2: Asi jsem se snažil určitě navázat na tu jedničku. To jako nejde úplně ho změnit, protože vlastně ta dvojka začíná přesně v moment, kdy končí jednička. Akorát Indra jakoby vypadá starší. Já jsem se staral hlasem o dva roky, o tři. Což mi taky ten hlas samozřejmě klesnul trošku od doby, kdy jsem točil tu jedničku. Malinko. Takže asi jsem se nesnažil mu dát nějaký charakter. Vím, že jsme v rámci hledání nějakého hlasu zkoušeli různý, jakože jestli ho budu. Protože Tom McKay, který je vlastně jeho obličej a zároveň i hlasem toho Jindry Henryho, tak on je o 20 let starší než já. A má mnohem hlubší hlas než já. On je takový jako, yeah, we were there. On je takový jako medovější dole, jo. Já jsem trošku vejš a hrubší. Takže jako jsme říkali, budeme se do něj zkoušet trošku stylizovat, ale to je divný. Já tam, jako já neumluvím tak strašně moc textu, abych pořád jako to říkal, takhle to bude trapný, jako prostě to držet někde. Tak jsme si říkali, hele, budeme to dělat prostě, jak nám to přijde přirozený, budeme se snažit nespívat takovou tou americkou intonací, takový, yeah, what about you? Jo, tady tyhle ty věci, tomu se budeme snažit vyhnout. To chtěl konec konců i Dan Vávra. A takže já si myslím, že jsem ho dělal v podstatě tak, jak mi to přišlo asi nejpřirozenější a když se to režisérům zdálo blbý, tak jsme jako předělávali a hledali jsme nějakou jinou polohu, jiný důraz, jiný výraz, jak to udělat, ale dělal jsem ho za sebe, takže vlastně Jindra je jakoby můj hlas. Nikam jsem to netlačil,
1: jo,
2: vejš,
1: to hluby,
2: ne, maximálně trošku víc na dechu, že já jsem takhle a Jindra jakože je prostě víc takhle.
1: Jo, jo, jo. A co bylo na tom dabingu nejtěžší? Ta doba, která byla poměrně dlouhá, snad skoro 6 měsíců jste pracoval na Jindrovi?
2: Ano, doba, období, to bylo nejtěžší, udržet si nějaký ten tah na branku, aby mi nespadl úplně ten řemen, protože, jak jsem říkal, původně se přede mnou zkoušeli jiní herci na toho Jindru a tím pádem, tím běžel ten čas, který na toho Jindru byl. A mě zavolali v červenci, ale už se to točilo od předchozího listopadu, nebo řekněme ledna. Takže vlastně já jsem nastoupil do Jindry s nejvíc textem ze všech o půl roku později. Takže já jsem měl těch 6 měsíců, kdyby
1: super,
2: to byl normálně rok, na jednou až dvakrát tolik, co měli ostatní. A takže to bylo nejtěžší, jakože vlastně vidět, že děláme, co můžeme. Já jsem úplně zničený, nemám náladu si doma povídat nic a pořád nám zbývá 3/4 hry udělat. A viděli jsme, jak to jakoby jde pomalu. A to bylo to, jakože, že to neubývá.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Praha, se mnou je Richard Wagner, dabér, moderátor. A ještě navíc ta hra vyšla ven 5. února 2025. Mm-hmm. A vy jste ještě v lednu daboval.
1: No jo, no, to jsme nestíhali.
0: Jak to?
1: Moc, no, prostě to, nějak se to seklo. Já jsem během toho dělal taky jiné věci a prostě, víte co, ono to funguje takhle. Já nemůžu, protože jenom proto, že vlastně dělám jako hru krásnou, velkou, všecko, tak já nemůžu na půl roku zmizet ze všech studií, protože kdo si na mě za půl roku vzpomene? Budu takhle ťukat na dveře a říkat, prosím, já bych chtěl práci, já bych chtěl zase dabovat. No ne, půl roku jsem všem odmítal zakázky, můžou se na mě jako vyprdnout, takže já potřebuju se udržovat tak nějak v tom denním jako povědomí těch lidí, že jako jo, tenhle vlastně tady ještě je, on ještě funguje, on ještě žije, on ještě mluví, jo, všecko tohle. I když dělá toho Jindru, že to všichni tak nějak věděli, že jo, prostě stejně. No a takže já jsem vlastně potřeboval režírovat, aby se na mě nezapomnělo, potřeboval jsem dabovat, aby se na mě nezapomnělo, přece jenom taky mě to baví, tak nechci jenom půl roku sedět v jedné budce a číst dokola repliky o Kutné hoře. Takže jsem musel dělat tohle, čímž pádem jsem nemohl pořád dělat to Kingdom Come. A zapomněl jsem otázku, ale...
0: No, že to trvalo poměrně dlouho, trvalo, že 5. To, února jo. Se to spustilo ven, tak, a ale jsem, ještě no, v lednu...
1: My jsme v prosinci zjistili, že mega nestíháme, a tak jsme museli točit, takže jsme si dali vánoční svátky a od 27. durch až do 11. 12. února bez jediného dne volna jsme točili. Možná, OK, na nový rok jsme měli volno prvního, ale pak hnedka 2. jsme nastoupili a to jsme zvedli tehdy tu dobu, kolik toho denně natočíme. My jsme totiž začínali na 4 hodinách denně, pak to bylo 5 hodin denně, pak jsme udělali 6 s pauzou na oběd a končili jsme na 7 hodinách denně, takže já jsem na Jindru chodil jak na full time. A ještě teda vtipná situace byla, že s deadlinem vlastně Jindry, Kingdom Come, se mi potkal i deadline série audioknížek, kterou jsem načítal. A já jsem musel kombinovat 7 hodin denně Jindry a 4,5 hodiny denně audioknížky. Takže já jsem na 9. šel na Jindru, končil jsem prostě v těch 5 hodinou na oběd, a od 17.30 už jsem četl 4 až 5 hodin audioknížku a pak jsem přišel domů, padnul za vlast a druhý den znova.
0: V jaké kondici byly vaše hlasivky?
1: No, co hlasivky? Já jsem byl v háji, já jsem byl psychicky v háji, protože já jsem jakoby vstával a chtěl jsem i brečet, protože jsem věděl, že je přede mnou ten strašně dlouhý den, který mě vlastně jako už na té povinnostní, jako povinný bázi, že tam musím, že mi to vlastně jako nebaví. A já jsem prostě vstával a byl jsem jako smutný z toho, že si musím někam jít sednout na hrozně moc hodin. Vědět, že je to tak dlouhý a že se jako tlačí na mě, jakože šup, šup, šup, ale jakože tím nechci říct, že jsme to nějak flákali nebo něco takového. My jsme jako tomu dali právě proto, že jsme se snažili, to trvalo tak dlouho. Kdyby jsme to flákali, tak končíme v listopadu, ale my jsme prostě jako jeli a snažili jsme se to pořád dělat hezky, aby najednou nebyl začátek hry krásnej a od půlky tomu padl řemen a bylo to nějaký jako, jo, jako na půl. Takže jsme se fakt snažili a hlasivky...
0: Ty to asi... dali, ale psychika
1: no,
0: dostala na frak.
1: Hlasivky to nějak dali, jakože chraptěl jsem třeba občas trošku, byl jsem takový, že večer už jako mi ten hlas třeba vypadával, protože tak když 12 hodin, 11 hodin jako mluvíte v kuse, tak ono je to takový, jakože už potom člověk píská trošku. Ale spíš ta psychika, že jakoby udržet si nějaký jako pozitivní přístup k tomu životu v té době byl fakt jako náročný. A ono to zní, jakože jsem takový ten přecitlivý, jakože on sedí za mikrofonem a mluví a stěžuje si, mohl, ať jde do práce, jako takové to reálné, že? Ale ono to, jako, já neříkám, ano, v porovnání asi s jinou, třeba s manuální prací, je to úplně něco jiného, ale jakože prostě spíš udržet tu pozornost, že fakt jako 7 hodin musíte mluvit a pořád vlastně stejně a ani tam nesmí být znát nějaká únava, nemoc, něco, pořád musíte, prostě v 9 ráno i v 5 odpoledne musíte pořád znít jako dobře. Na ten hospodskej, jak se dostanu do té Kutné hory? A pořád to musí být stejný, i když už takhle jako padáte, jo? Musíte tam pořád udržet ten stejný drive. Radio Praha.

0: jsme ve finále, se mnou je Richard Wagner, dabér, vlastně v současné době taky režisér v dabingových studiích, ale původně kameraman střihač.
1: Je to tak.
0: Jak se to stalo?
1: Já jsem vystudoval, no, to je zajímavý. Já jsem vystudoval v Brně střední školu uměleckou, kde jsem vystudoval vlastně kameramana, střihače, scénář, grafika, animace, takový jako balíček filmový. Potom jsem točil maturitní film a ten maturitní film jsem si říkal, že bych chtěl jako o dabingu, protože mě ten dabing zajímal od dětství. Já jsem v 10 letech chtěl být daber, protože jsem se koukal na Simpsony a říkal si, tenhle hlas to je Dejdar a já je znám z Arabely a nebo z tohohle a tamtoho. A říkal jsem si, to je super, že jsou hlasy něčeho. Já bych taky chtěl být hlasem něčeho. A to mě bavilo, pak mě to na chvíli pustilo, pak jsem nastoupil na tu střední a pak jsem dělal teda ten maturitní film. Ten maturitní film jsem udělal o dabingu, že jsem vlastně zavolal do jednoho studia ve Vršovicích pražských a říkal jsem jako dobrý den, já jsem Richard, strašně by mě bavilo dabovat. Chci to dělat od dětství, nemohl bych si to u vás vyzkoušet, prosím, a já bych si to chtěl i natočit, protože dělám film. Oni řekli, dobře, tak přijďte, děláme tady seriál Rick a Morty. Říkám, no tak jo, tak super. Tak jsem vzal dva kamarády, oni vzali kamery, jeli jsme tam, natočili jsme takový vlog ze studia. Tak jsem to natočil, zjistil jsem, že mi to vlastně hrozně baví, když mi to tehdy teda strašně nešlo a paní režisérka, a dodnes jí to nemám za zlý, mě už nikdy neobsadila po tomhle. A to je jakoby, víte co, to jsou aktivní režiséři, my se dneska potkáváme, znám moje jméno, zdravíme se, vykládáme si na chodbě, ale nikdy jsem u ní nedaboval. Chápu. Před 5 lety jsem už si udělal otřesnou vizitku, byl jsem otravnej, klepal jsem moc na dveře, moc jsem to chtěl dělat, takže tím pádem už se člověk tak
0: ale
1: jako
0: jak se to člověk má naučit, než tím způsobem, že se
1: asi jo, ale zároveň
0: to naučí?
1: To jo, ale zase zároveň člověk musí seznat, kdy je moc urputnej a kdy jako moc. Jakože já jsem na to asi fakt tlačil. Samozřejmě je dobře se ozvat, chci to dělat, mám proto nějaký predispozice, myslím, vyzkoušejte mě. Vyzkouší vás jednou, dvakrát, když už nezavolají, neťukejte na ty dveře každý měsíc. Dobrý den, já jsem pořád tady, abych to chtěl dělat. Akorát se člověk zprotiví, řeknou si to mezi sebou a už tři režiséři řeknou, jo, to je ten otravnej. Jo, to, ono to nejde zase.
0: To je Jindra Votravnej.
1: To je ten Jindra Votravnej. Takže to zase tolik nejde. No ale tehdy jsem teda byl v tom studiu, tam jsem natočil ten seriál a chtěl jsem to dělat dál, tak jsem ten film točil dál a dál, rozhovory s jinými režiséry, jak jsem sbíral ty zkušenosti a tak dále. Vznikl z toho můj maturitní film, který se jmenuje Ruda, o dabingu, rozhovory a o tom, jak já si to zkouším. A potom jsem vlastně se, pak bylo chvilku nic, tak jako rok jsem ještě byl v Brně, pak jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem pracovat na jedné komerční televizi a pak jsem začal pracovat v komerčním zpravodajství internetovým. A tam jsem začal dělat kameramana a střihače, reportáží, natočil jsem, myslím si, desítky vyšší, možná stovky reportáží a vlastně mě to strašně bavilo. Ale do toho mi vlastně chyběl ten dubbing, protože jsem si říkal, to je přece něco, co bych chtěl dělat. A najednou jsem byl v té Praze a ty režiséři, když viděli, že na 20-minutový dubbing nejedu 2,5 hodiny z Brna a 2,5 zpátky, tak už jim to nebylo jako blbý. Řekl mi, Richarde, tak pojďte na 20-minutový dubbing, mám tady takovýho kluka, kterýho byste dal a pomůžete mi do sborů. Říkám, tak jo, super, tak jsem přijel. Tohle, najednou mi to asi nějak jako trošku šlo, tak si mě zavolali znova. A já jsem najednou jezdil několikrát týdně na dabingy, tady ty malý. A pak jsem začal jezdit na větší a na větší a na větší a třeba i hlavní role. Já jsem říkal, tyjo, a to už bylo najednou těžší skloubit s plným
0: kamerou.
1: Úvazkem. Protože 9 to 5, od 9 do 5 prostě v práci, někdy naopak posunutá směna zase do večera, protože v tom zpravodajství byl i bulvár nebo sport, takže noční nějaký jako výjezdy na hokej nebo na fotbal, jo, tyhle ty věci tam všechny byly. A nedalo se to. No a já jsem potom začal ten dabing režírovat. No a najednou mi jakoby na účet přišly dvě částky. Jedna byla od té televize, kde jsem režíroval dabing, a druhá byla za ten plný úvazek v tom zaměstnání. A já jsem viděl, že za tu jednu režii jsem vydělal asi tak o 1000 korun víc než za ten plný úvazek. A říkal jsem, tyjo, mně se asi vyplatí spíš jít na volnou nohu už, než jakoby ty celý dny nedabovat a odmítat tu práci, kterou mi ty lidi nabízí, za to, že jsem tady uvázaný a sedím tady v kanclu na zadku. A tak jsem dal výpověď. A zrovna tehdy jsem přestal mít úplně všechnu práci, takže jsem 3 měsíce seděl na gauči a brečel jsem, že se nudím a že nemám co dělat. A pak se to zase nějak rozjelo a z 23 na 24 k 31. prosinci jsem dal výpověď, takže 24 až do března jsem neměl vůbec nic.
0: No a pak přišel Jindra. V létě.
1: A v červenci přišel Jindra, takže do té doby jsem začal trošku víc dabovat zase, potom od března jednu režii jsem měl něco, jak se to rozjelo, a najednou přišel Jindra, přišly režie Netflixu, jo, a tak dále, a tak dále, a najednou jsem tady, kdy mám každý den rozplánovaný na půl hodiny i s přejezdama, protože jinak nestíhám nic a všechno se mi už veze.
0: A na úplný závěr bude Kingdom Come Deliverance 3.
1: Krásně jste to vyslovila, ale nevím. I kdyby byla, tak mě to neřeknou, protože vidí, že chodím do rozhovoru a jsem ta kecka, která by to určitě někde jako řekla, takže já budu ten poslední, kdo se to dozví, doufám, že už ne, s půlročním spožděním.
0: A nebo by to prozradil váš pes.
1: A nebo by to prozradila moje Nelinka, která tehdy prozradila i to, že dělám dvojku, ale dělali jsme, že ne. Ale každopádně já o tom, že by si chystala trojka, nevím vůbec nic. Myslím si za sebe upřímně, že ne. Protože ta dvojka byla tak strašně časově náročná, to se dělalo 7 let, skončila jednička a začalo se dělat na dvojce, možná už souběžně s jedničkou, jo. Je to opravdu časově náročný, takže jestli někdy, a tím neříkám, že jo, protože já to fakt nevím, 10 let, možná 7, 5, kdo ví, ale určitě nevyjde příští rok žádná trojka, protože to už bych jí musel točit.
0: Se mnou byl Richard Wagner, moc děkuju.
1: Já děkuju, bylo to super.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Je 6 hodin, ve studiu se mnou je Míra Kasan, máme pro vás dnešní první zprávy, je pondělí 3. srpna, hezké ráno.
1: Hezké ráno. Autobusy v Praze u hlavního nádraží ode dneška odjíždějí kvůli opravě stropu odbavovací haly z náhradních zastávek. Začíná letošní ročník lidskoprávního festivalu Prague Pride. Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence. A čeká nás slunečný a horký den s teplotami až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská autobusová linka na letiště Airport Express od dneška vyjíždí od hlavního nádraží z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Organizátor veřejné dopravy zastávku přesunul z magistrály kvůli další etapě opravy stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí. Potvrzuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid.
3: Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky, noční linky a náhradní doprava za metro v případě, že by metro nejelo, zůstanou na magistrále, jenom ty zastávky budou přesunuty o kousek dál.
1: Kvůli pracím je taky magistrála zúžená do 2 pruhů v obou směrech. Omezení u hlavního nádraží by měla skončit až v polovině listopadu. Začíná Prague Pride, festival zaměřený na queer tématiku. Letos organizátoři vybrali téma Časy se mění, které má odrážet nejistoty zesílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne v Praze na 200 akcí, říká za organizátory Nikola Páleníčková.
4: Festival trvá celý týden a nabízí desítky formátů, od diskuzí, přednášek, výstav, kino, divadlo, workshopy, sport i party, takže si tam něco najde opravdu každý. I člověk, který třeba nikdy předtím na Prideu nebyl.
1: Na sobotu pak organizátoři přichystali tradiční duhový průvod Prahou. Začne na Václavském.

0: náměstí a projde centrem až na ostrov Štvanice. Prague Pride se v Česku koná už 15. rokem. Fotky nebo videa vytvořená umělou inteligencí, která zveřejní firmy nebo instituce, musí být od 2. srpna označené. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech a při těch nejhorších prořešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně, říká jeho mluvčí Tereza Merava.
1: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh Českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
0: 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesním požárům města Spokane. Plameny podle agentury Reuters zničily na 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jisté. Ve Spokane a jeho okolí se rozšířily celkem 3 samostatné požáry. Hasičům komplikují práci mimořádné sucho a silný vítr. Fotbalisté Pardubic jsou i po druhém kole šance ligy bez bodu. Prohráli 0-2 s Jabloncem, který má naopak plný počet bodů. Další 2 zápasy skončily remízou. Olomouc hrála s Mladou Boleslaví 2-2 a pražští Bohemians s Hradcem Králové 0-0. Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na tropických 33 až 35 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr. Meteorologové očekávají velmi silnou zátěž teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A po zprávách se samozřejmě podíváme na silnice. Dnes se o tenhle servis bude starat ráno a dopoledne Kuba Vodička. Já tě zdravím.
4: Ahoj, hezké ráno. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D7, kde už se krátce zdržíte před omezením u letiště. Kolona zatím začíná u sjezdu na Kněževec na 3. kilometru. Je to na několik málo minut. Pomalu pojedete už také v Novopatské. Kolona se tvoří od sjezdu na Černý most k odbočce na Kbelskou. Zdržení ale také zatím na 10 minut. A připomenu uzavřenou ulici pod Krejcárkem ve směru na Ohradu. V úseku od ulice pod Plynujemem k Ohradě zatím je to ale také bez kolon.
3: Díky moc, Kubo, měj se.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: 5,5 minuty po 6. startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 3. srpna. Miluše a Nikodem mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky a kluci. Co nás čeká? One Republic a Secrets. I just wanna be part of your... Taky Clean Bandit, Zara Larsson a Symfony. Celou hodinu odstartují UDG a jejich odlétáš a hezké ráno přeje Honza Chlaň.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+. Plus.
6: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Klim Bandit, Zara Larsson a Symfony ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že až do dnešního poledne můžete vy rozhodovat o tom, co my budeme hrát dneska večer v 9 ve vinilu na Facebooku Rádia Praha. Je to souboj mezi The Killers a deskou Battleborn a Arctic Monkeys a jejich deskou AM. Momentálně je tam 40 hlasů, 2 jsou neplatné, 30 získali The Killers a 8 hlasů Arctic Monkeys. Vypadá to tedy docela jasně. Nicméně, až do dnešního poledne se hlasuje, takže to ještě může změnit. Uvidíme.
1: Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, maxima 33 až 35 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý východní vítr, odpoledne a večer proměnlivý. Jakube, zdravím tě, jak to vypadá?
2: Hezké ráno, začnu na dálnici D7 před Prahou, kde nejenom, že je omezení u letiště, ale od dnešního rána je tam ještě nové omezení, a to u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru, kde se uzavřeli silničáři nejen sjezd na Středokluky směrem na Prahu, ale je zde uzavřen také pravý jízdní pruh. Kolona proto začíná už u sjezdu na Lidice na 7. kilometru, čekejte zatím zdržení kolem 10 minut. Pomalu už pojedete také v Novopatské ulici, kde je kolona od sjezdu na Černý most až k omezení Vekbelské, zde je to asi na 10 minut a pomalu už se jede také na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, auta se zastavují už před sjezdem na Běchovice, pomalu se jede k Průmyslové, i zde je to na 10 až 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
2: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne.
0: 4 novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Damiano David, The First Time.
3: Už nehledám to místo.
0: Na 9. příčce je Poetika, Blízko.
4: Hit týdne.

0: Na čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

0: Jirko Santos, oh hello, v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Míra Kasan.
1: Dobré jitro. Žena hospitalizovaná v nemocnici na Bulovce není nakažená nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Pacientku na Bulovce přijali v sobotu odpoledne kvůli zdravotním potížím po návratu z Ugandy. Laboratorní výsledky z Kochova institutu v Berlíně následně vyloučily nákazu ebolou i jinými nebezpečnými nemocemi. Energetická skupina ČES dnes začne akcionářům vyplácet dividendu z loňského zisku. Za každou akcii to budou 42 koruny. Celkem tak ČES rozdělí přes 22 miliard. Stát jako většinový akcionář z toho dostane skoro 16 miliard korun. V současnosti má společnost ČES 168 tisíc akcionářů. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny na místo obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání nebo se jim nehodí jiný termín během roku, třeba učitelům, hercům nebo lékařům. Na rumunské území u hranic s Ukrajinou včera znovu dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Tenistka Darja Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Se 16-letou ruskou Kristýnou Ljutovovou prohrála ve svém prvním finálovém utkání po víc než 2 hodinách 1-2 na sety. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno s tropickými teplotami mezi 33 a 35 stupni Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 jsou od dnešního rána hned 2 omezení. Jedno je na 5. kilometru, kde je uzavřen sjezd na Středokluky a také pravý jízdní pruh. Následně pak už dlouhodobější omezení kousek před sjezdem na letiště. Kolona aktuálně ze 7. kilometru až k letišti, celkové zdržení až 15 minut. Silný provoz čekejte už na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové pojedete až 20 minut. Pojíždí se tak v Novopatské ulici, kde je kolona od sjezdu na Černý most až ke Kbelské, i zde je to asi na 15 minut, a na magistrále vás zdrží omezení na úrovni hlavního nádraží, a to v obou směrech, kolony zatím na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Maroon 5 a Siza, What Lovers Do. A bude Holly Humberston a To Love Somebody.

0: a jejich Another One Bites the Dust je věc, která nás zavedla až do 16. srpna 1980. Tak ale zpátky do roku 2026 je 6.45 a máme pondělí 3. srpna. Praha 4 chystá obnovu parku Jezerka, včetně opravy poškozeného jezírka. Práce měly začít v březnu, ale kvůli nepřesnostem v projektové dokumentaci je radnice musela odložit. Podle současných plánů by mohly začít v listopadu.
1: Nuselský park Jezerka má rozlohu zhruba 3,5 hektaru. Využívají ho hlavně pejskaři. Podle paní Jiřiny tomu tak ale nebylo vždy.
2: Vypadalo to tak, že tam, kde je dneska divadlo, bývala proslavená restaurace. A k tomu tenkrát patřil jednak rybník a v tom rybníku ryby. A ty ryby bylo možné vylovit na žádost hladového zákazníka, který rád ryby, a udělat mu je.
1: Park Jezerka byl kdysi podle ní místem pro setkávání a živou hudbu.
2: O tom ještě svědčí stavba, která je na protější straně údolí proti tomu divadlu. A to je takový podivný pavilónek. Tam vyhrával orchestr takovou tu polotaneční hudbu anebo muziku na zpívání, k čemuž se hostové prostě rádi vždycky přidávali.
1: Zdejší pramen zmiňuje už Kosmova kronika a další historické zdroje.
2: Pod tou hospodou bylo krásné jezírko. Na tom jezírku tím probublával potůček a byl tam vodník. A ten potůček zase sotva tam bubla. Bejvalý rybníček zarostlý rákosím. No a vodník ten, kde skončil, to nikdo neví.
1: Jezírko je dnes zarostlé a nefunkční. Podle radního Prahy 4 pro životní prostředí Tomáše Hrdinky z Ano, to má více důvodů.
3: Jednak se tam rozlomila ta betonová vana. Druhým faktorem byl zdroj, což je dneska ta drenáž, kterou my budeme částečně vytrubňovat, která sbírá podzimní vody. A tato drenáž většinou funguje pouze v zimních a brzkých jarních měsících. A v kombinaci s tím, že má prasklé dno, tak ta voda se prostě ztratí a odpaří se.
1: Upravené jezírko by mělo zachytávat dešťovou vodu ze střechy divadla. Kromě úpravy jezírka chce městská část obnovit taky jeho blízké okolí.
3: Hlavní změny se týkají toho potůčku, který rozšíříme, uděláme na něm takové kaskády, kde se bude držet voda. Doplníme to tedy vegetací. Všechny asfaltové cesty, které jsou dneska v okolí jezera, i včetně té piacety, proměníme buď to na štípaný kámen nebo mlad a doplníme to novým mobiliářem.
1: Já jsem se tam teda teď byla podívat, park Jezerka vyprhá a stále stejně. Byl nějaký termín, kdy se má začít pracovat, proč se posunul?
3: Hlavně kvůli grantové podpoře z programu Evropské unie, která velmi dbá na zelenou složku, která v tom původním projektu nebyla úplně dotažená do té míry, aby to právě dostalo tu podporu. Ta zeleň spočívá hlavně v keřích, v trvalkách, v cibulovinách.
1: Pokud vše půjde podle plánu, práce by podle radního Prahy 4 pro životní prostředí Tomáše Hrdinky z hnutí ANO mohly začít v listopadu a hotové by měly být v dubnu.
3: Projekt vlastně na doladění té zelené složky i včetně kvalitního mobiliáře je hotový asi 3 týdny a jde v programu na nejbližší radu, tak aby jsme mohli zahájit soutěž. Bude se jednat o podlimitní výběrové řízení.
1: Zpoždění projektu si nelíbí opozici, potvrzuje Petr Štádler ze Zelených.
4: Ta celá rozsáhlá studie na celý park vlastně ještě na realizaci čeká a tímhletím tempem by asi čekala ještě dlouhé roky. Takže obecně je asi potřeba zrychlit, ještě nějakým způsobem rozpracovat nebo dopracovat následné fáze.
1: Náklady na obnovu jezírka a blízkého okolí odhaduje vedení městské části na 26 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít jasno nebo skoro jasno, maxima mezi 33 a 35 stupni Celsia, stále jsme na 17 stupních a foukat bude slabý východní vítr, odpoledne a večer se změní na proměnlivý. Jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
5: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte tradičně před omezením u letiště. Kolona zatím od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru na 1/4 hodiny. Velmi silný provoz už také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou pojedete asi 20 minut. Popojíždět budete i v Novopatské, kde je kolona od sjezdu na Černý most až před Kbelskou. Zde je to asi na 1/4 hodiny. A na magistrále vás zdrží omezení v obou směrech na úrovni hlavního nádraží. Zdržení zatím kolem 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Ahoj. Rádio Praha.
6: Doprava každých 15 minut.
7: Scrollujete? Jen si klidně

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Marcel a Fiedlersky, Vanilkové nebe, nevím, proč mi to vždycky připomene vanilkový rohlíčky, každopádně Vánoce jsou ještě daleko naštěstí, teď je pondělí 3. srpna, 7 hodin, ve studiu se mnou Míra Kasan a máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
2: Vánoce jsou tu dřív, než se naděje. Hezké ráno.
1: Neříkej to.
2: Praha 3 opraví dalších 7 bytů určených k pronájmu. Praha 4 odsunula obnovu jezírka v parku Jezerka na listopad. Srážku dvou hasicích vrtulníků v Řecku nepřežili dva lidé. A bude slunečno s tropickými teplotami až ke 35 stupňům.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Radnice Prahy 3 chystá opravu dalších 7 městských bytů různých velikostí na Žižkově. Chce z nich vytvořit moderní bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Práce by měly začít do 2 měsíců a stát mají víc než 4,5 milionu korun. Uvedl to radní městské části Robert Pecka z TOP 09.
4: Jedná se o starší byty v majetku Prahy 3, které už opravy nezbytně potřebují. Po dokončení rekonstrukce budou byty dále využívány v režimu podporovaného bydlení jako sociální nebo profesní byty a byty pronajaté komerčně.
2: Praha 4 posunula plánovanou obnovu jezírka a jeho okolí v Nuselském parku Jezerka. Náklady by měly činit asi 26 milionů korun. Práce měly začít v březnu, ale kvůli nepřesnostem v projektové dokumentaci je radnice musela odložit na listopad, říká radní městské části pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
5: Hlavně kvůli grantové podpoře z programu Evropské unie, která velmi dbá na zelenou složku, která v tom původním projektu nebyla úplně dotažená do té míry, aby to právě dostalo tu podporu.
2: Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
6: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
7: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
8: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
7: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvat prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Při včerejší srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána, jejich stroj se zřítil. Posádku druhé helikoptéry, která po střetu pokračovala v letu, tvořili Řek a Brit, kteří přežili. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě vrtulník nemají. Požáry v této oblasti od pátku zničily už přes 10 000 hektarů porostu. Jablonečtí fotbalisté jsou v šancelize dál 100%. Ve druhém kole vyhráli v Pardubicích 2-0. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Pražští Bohemians vybojovali první bod díky bezbrankové remíze s Hradcem Králové. V základní sestavě Klokanů nastoupil i záložník Roman Květ, který se do vršovického Dělíčku vrátil po 3,5 letech. Má za sebou i angažmá v Turecku a Belgii a taky znovu rád za českou šatnu.
9: Jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
2: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí ke 33 až 35 stupňům Celsia, povane jen slabý vítr. Meteorologové očekávají velmi silnou zátěž teplem.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Po zprávách koukneme na silnice s Jakubem Vodičkou.
10: Příjemné ráno. Nehodu máme aktuálně na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kousek před sjezdem na Dolní Počernice se srazila dvě auta. Průjezdný zůstal pouze jeden pruh. Kolona od

0: dálnice D11 zhruba na 20 minut. Pomalu pojedete na příjezdu do Prahy po D7, kde je kolona před omezením u letiště z 5. kilometru od Středokluk, je to zhruba na čtvrt hodiny. Provoz vázne pak i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od D5 v opačném směru od sjezdu na Lochkov. Obou směrně to také asi na 15 minut. A popojíždět budete i v Novopatské, kde je kolona od sjezdu na Černý most před Kbelskou. I zde je to zhruba na čtvrt hodiny.
1: Kubo, já ti moc děkuju. Hezké ráno.
0: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. I'm sorry,
1: I'm here for someone else. Probouzíte se do pondělka s datem 3. srpna a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. To jsem já, hezké ráno, máme 6 minut po 7. a za chvilku Benson Boone a jeho Sorry I'm Here for Someone Else. Budu taky rejí Where's My Husband?
3: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Thomas Robin, Live and Regret, je čtvrt na osm, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Václav Drbola, František Pařil, František Kopuletý, Antonín Mitiska, Drahoslav Němec. Tomu bylo pouhých 20, Antonín Plichta starší a Antonín Škrdla. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
5: Martine, pojď!
4: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
5: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
4: O něco později přidal druhou, oštěpař Jan Železný.
5: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechl své prvenství.
4: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzený její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
0: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, teploty 33 až 35 stupňů, teď jsme na 18 a foukat bude slabý východní vítr odpoledne a večer bude proměnlivý. Jakube, zdravím tě do dopravního infocentra.
6: Hezké ráno. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se kousek před sjezdem na Dolní Počernice srazil kamion s osobním autem. Průjezdný zůstal pouze levý jízdní pruh. Kolona od Černého mostu je až na 25 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 čekejte kolonu před omezením u letiště. Od sjezdu na středu Kluky zdržení na 15 minut. Provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Kolony jsou jak od D5, tak od Lohkova. I zde je to asi na čtvrt hodiny a pomalu pojedete i na jižní spojce směrem na Smíchov, od sjezdu na Pankráce, kolona až za Barandovský most do Dobřížské, zdržení až 20 minut.
0: Díky moc, zatím ahoj.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: půl osmé a to znamená, že si dáme další zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Dobré jitro. V Praze začíná festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 16. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti jsou na programu taky výstavy, přednášky nebo workshopy. Praha 5 plánuje výsadbu nových stromů a keřů u základní a mateřské školy v Radlicích. Chce tím vylepšit pozemky v ulicích Nad Laurovou a Radlická. Do úprav zahrady a okolí se zapojí taky děti a rodiče. Celkem vysadí 7 listnatých stromů a 25 keřů. Firmy musí nově označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel bude v Česku dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě nebo uloží pokutu. Ta může v krajních případech činit až 15 milionů eur, tedy více než 360 milionů korun. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Seuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid. Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý ligový zápas v této sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. Severočeši tak mají po dvou kolech tabulce šance ligy plný počet bodů, stejně jako Slavia a Teplice. V dalších zápasech remizovali Bohemians, Praha s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno a čekají nás tropické teploty mezi 33 a 35 stupni Celsia. Povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jakub Vodička sleduje situaci na silnicích.
3: Hezké ráno. Nehoda se stále řeší na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Kousek před sjezdem na Dolní Počernice se srazil kamion s osobním autem. Průjezdný je na levý pruh. Kolona začíná na úrovni Černého mostu. Zdržení asi 25 minut. Na začátku nehody se navíc u D11 srazil kamion s osobním autem také v pravém jízdním pruhu, tak určitě dojíždět opatrně. Problémy jsou na Pražském okruhu, kde jsou kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak z konce D5, tak od sjezdu na Písnici v opačném směru, je to v obou směrech až na 20 minut. Pomalu pojedete na jižní spojce směrem na Smíchov, od sjezdu na Pankrát se jede pomalu až za Barandovský most do Dobřížské před tunelem Rázovka, zde je to asi na čtvrt hodiny. A provoz vás nestále i na příjezdu do Prahy po D7, kde je omezení u letiště z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojedete asi 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tři čtvrtě na osm. Už sedmý ročník letní grébovky s divadlem MA začíná dnes v grotu v Havlíčkových sadech. Až do 28. srpna ožije venkovní scéna původními inscenacemi v režii Mariany Arzumanové. A už tradičně patří prvních pět večerů premiéře, tentokrát s odkazem na tvorbu Oscara Wilda.
1: Jak je důležité míti Oscara, se jmenuje nová inscenace na motivy slavné hry Oscara Wilda v dramaturgické úpravě a režii Mariany Arzumanové.
2: Mně připadalo, že ta hra, jak je důležitý míti Filipa v českém překladu, není úplně správně přeložena. The importance of being honest, jak je důležité být upřímným, otevřeným, což mění v podstatě celý význam té brilliantní hry.
1: Hru pro divadlo MA nově přeložila Hana Nováková a Mariana Arzumanová dodala prvky, které z jejího pohledu rezonují se současností, s dnešní mladou generací a otevřeností ohledně naší sexuality.
3: Mám pocit, že naše generace hodně zkoumá funkčnost vztahu, jestli monogamie, ve který je většina třeba našich rodičů, jestli funguje, protože hodně manželství se rozpadá. Mám pocit, že hodně hledáme, co pro nás funguje a tady vlastně v téhle naší adaptaci sledujeme, jaké to je, když mladí lidé opravdu dělají, co chtějí.
1: Říká herečka Anežka Burdová, představitelka Miss Prism.
4: Myslím, že Štěpán Gajdošík s Michalem Hajdou v hlavních rolích stvárňují hrozně krásnou věc. Hrozně krásně dokážou prostě předat za mě nějakou tu jemnost toho Oscara Wilda, nebo to, co on si nikdy jako nedovolil říct prostě na plnou pusu, ani nemohl, vzhledem k tomu, jak to tenkrát bylo. Tak my to tam podle mě máme, ale taky ne úplně jako pěst na oko, ale prostě krásně organicky to z toho vyplývá.
1: Doplňuje Pavla Nevyhoštěná, která hraje Gwendolyn. Inscenace Jak je důležité míti Oscara je po úspěšné Být Marlene Dietrich už druhou spoluprací divadla MA se studenty DAMU.
2: Musím říct, že tak, jak ne každý partner může najít partnera v životě a být šťastným, aby nekřivdit sám sobě, tak stejně je těžce režiséru najít herci. A hercu režiséra asi. Jestli vzniká aspoň chvilku pochopení navzájem, myslím si, že je to jeden z těch okamžiků, který dá se pojmenovat štěstím.
1: Uzavírá Mariana Arzumanová, režisérka a ředitelka souboru divadla MA, které v pondělí 3. srpna zahajuje představením Jak je důležité míti Oscara, sedmý ročník letní grébovky. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 33 a 35 stupni Celsia, jsme na 18 stupních. Foukat bude slabý východní vítr, odpoledne a večer bude proměnlivý. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
5: Příjemné ráno. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu se kousek před sjezdem na Dolní Počernice stále řeší nehoda kamionu s osobním autem v pravém pruhu. Kolona od D11 až na 25 minut. Kolony v obou směrech očekávají také na Pražském okruhu. Směrem na letiště se jede pomalu od sjezdu na Vestec až ke Slivenci, je to až na půl hodiny. Směrem na D1 pak kolona z D5 k Ořechu na 15 minut. Na D7 před Prahou vyjedete do kolony u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a k omezení u letiště pojedete asi 20 minut. Popojíždět budete i v celé Novopatské, kde je kolona od Černého mostu ke Kbelské, je to na 15 až 20 minut a pomalu se jede i na jižní spojce směrem na Smíchov, kde jsou kolony od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most, zde je to asi na čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: bola Katy Perry, Legendary Lovers. Je 8 hodin, ve studiu se mnou Míra Kasan a jsou tady další zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: stupňů. Rádio Praha. Zprávy. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu zdraží energie. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
1: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
0: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Městská policie posiluje kontroly u stanic metra v Praze 13. Strážníci se při nich zaměřují na problémové a nepřizpůsobivé osoby. Kontroly nově provádějí několikrát denně, včetně nocí. Opatření potrvá celý srpen, podle potřeby i v září. Pokračuje mluvčí 13. městské části Lucie Steinerová.
2: Do opatření budou kromě strážníků městské policie Praha 13 zapojeny také celoměstské útvary, zejména psovodi a hlídkový útvar. Současně se připravují společné součinnostní akce s větším počtem strážníků.
0: Stovky lidí se zdravotním postižením čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybějí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
3: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
3: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
5: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
3: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Přesně před 100 lety začal pravidelně vysílat rozhlas na Slovensku. Jeho signál tehdy dosáhl jen do blízkého okolí Bratislavy. Vysílání původně začalo v provizorním studiu v centru slovenské metropole. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v Mýtné ulici. Oslavy stého výročí si dnes slovenský rozhlas připomene mimořádným vysíláním. Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA v Memphisu se 16-letou Ruskou Ljutovovou ve třech setech. Zůstala tak krok od svého prvního titulu.
6: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než 2 hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let. František Kuna, Radiožurnál.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 35 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr. Meteorologové očekávají velmi silnou zátěž teplem.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A jak to vypadá na silnicích, teď doplní Kuba Vodička.
9: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 stále čekejte kolonu před omezením u letiště od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru. Je to až na 20 minut. Kolony v obou směrech jsou také na Pražském okruhu. Směrem na letiště začíná kolona u sjezdu na Vestec a ke Slivenci pojedete až 30 minut. V opačném směru na D1 je kolona z konce D5 k Ořechu na 15 až 20 minut. Silný provoz je také na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové nesouvislá kolona na zhruba zhruba čtvrt hodiny. Popojíždí se také v celé Novopatské před sjezdem do Kbelské, brzdí se už u Černého mostu, je to až na 25 minut. A provoz vás ještě na jižní spojce směrem na Smíchov od sjezdu na Pankráce

0: Kuchařko pojíždí za Barrandovský most a zde je to asi na čtvrt hodiny.
1: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
0: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha v pondělí 3. srpna. Hezké ráno přeje Honza Klein. Za chvilku Echo Smith a Kukic. Už nehledám to. A nebo Poetika a Blízko, mimochodem je na 9. místě hitu týdne. Hlasovat můžete na praharozhlas.cz.
3: Rádio Praha a Honza Klein. 107,1 FM a DAB+.

0: To byla Whitney Houston, My Love is Your Love, ve 8:15 na Rádiu Praha. Dneska bude jasno nebo skoro jasno, maxima 33 až 35 stupňů Celsia, teď jsme na 20 stupních, foukat bude slabý východní vítr, odpoledne se změní na proměnlivý. A jak to vidí Kuba Vodička?
1: Příjemné ráno. Kolony čekejte v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Směrem na letiště se popoždí od sjezdu na Vestec. Směrem na D1 se zastavíte na konci D5. V obou směrech zdržení až na 20 minut. Silný provoz je také na příjezdu po D7 před omezením u letiště. Kolona z 5. kilometru od sjezdu na Středochluky na 20 minut. Pomalu pojedete v Novopatské směrem na Kbelskou. Brzdí se už na Pražském okruhu u nájezdu z D11, celkové zdržení asi 25 minut. Silný provoz je také v opačném směru na okruhu od D11, dále přes Štěrboholskou spojku až k Průmyslové, zde je to asi na 20 minut. A pomalu se stále jede také na jižní spojce směrem na Smíchov, zastavíte se kousek za sjezdem na Pankrác, pomalu se jede až za Barandovský most, zdržení 15 až 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Týdne.
0: 4 novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Damiano David, The First Time.
4: Už nehledám to místo.
0: Na 9. příčce je Poetika, Blízko.

0: Na čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imail Angel a Ultrana T. Move into the sun.
2: Hit týdne.
0: Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Já jsem se i v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Míra Kasan.
1: Hezké ráno. V Praze dnes začíná lidskoprávní festival Prague Pride. 15. rokem se snaží zlepšit v Česku postavení LGBT plus lidí. Organizátoři letos připravili pro návštěvníky 200 akcí, včetně sobotního duhového pochodu. Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku nižší než 10%. Podle sdružení praktických lékařů by ale stát měl hledat jiné řešení. Do funkce ředitele zahraničního odboru na Pražském hradě dnes nastoupí Daniel Štech. V úřadu vystřídá Jaroslava Zajíčka, který zamíří do čela české ambasády v portugalském Lisabonu. Danielu Štechovi je 45 let a má za sebou více než 10 let v české diplomacii. Po působení na ministerstvu zahraničí byl například na české ambasádě ve Vídni. V kanceláři prezidenta republiky pak pracuje od roku 2023. 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesním požárům u města Spokane, informuje o tom agentura Reuters. Plameny podle ní zničily asi 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, není zatím podle starostky města jisté. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty Reichlovi budou dělat další bývalí hokejisté jako Petružálek a Slovák Ivan Švarný. A počasí v Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno s tropickými teplotami, které se budou pohybovat až mezi 33 a 35 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, tak to nám řekne Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Problémy na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Za sjezdem na středu Kluky na 3,5 kilometru se po požáru osobního auta projíždí pouze jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Lidice ze 7. kilometru na 15 až 20 minut. Dlouhé kolony v obou směrech popojíždí na Pražském okruhu. Směrem na letiště se jede velmi pomalu od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova. Je to zhruba na 25 minut. Směrem na D1 kolona z konce D5 k Ořechu na 15 minut. Po pojíždě budete také v celé Novopatské ulici před sjezdem na Kbelskou, brzdí se už na okruhu za sjezdem na Běchovice, celý úsek je na více než půl hodiny a pomalu pojedete na jižní spojce směrem na Smíchov, po pojíždí se od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most a je to aktuálně asi na 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

V ranní Praze po 8:30 třeba Kygo, Khalid, Griffin a Save My Love. A bude Taylor Swift opala.

0: To byla Taylor Swift a Opala Hit. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Pražskému létu neodmyslitelně patří lidskoprávní festival Prague Pride. Ten je zaměřený na queer tématiku a vítá na svých akcích queer lidi, jejich rodiny i kamarády. Festival začíná v pondělí a pravidelně představuje přes stovku kulturních i společenských veřejných diskuzí a debat, sportovních událostí i duchovních setkání. Vrcholem akce je pak sobotní průvod. Ten letos projde z Václavského náměstí na ostrov Štvanice. A nebo se vydejte na výstavu Pes, odvěký pomocník stát. Výstava zve na cestu do světa pastevectví, kde po boku člověka po tisíce let stojí jeho nejstarší zvířecí partner. Dozvíte se, jakou roli sehráli pastevečtí psi v historii chovu hospodářských zvířat, proč vznikla specializovaná plemena a jak pomáhají chránit stáda i dnes. Výstavu najdete v Národním zemědělském muzeu na Letné. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: V Praze bude dnes jasno nebo skoro jasno, maxima mezi 33 a 35 stupni Celsia, teď jsme na 20 stupních a foukat bude nejprve slabý východní vítr, odpoledne se změní na proměnlivý. Jak to vidí Kuba Vodička?
2: Hezké ráno, začnu na D7 před Prahou, zase jdem na Středokluky, na 3,5 kilometru se po požáru osobního auta stále projíždí pouze jedním pruhem. V koloně od sjezdu na Lidice ze 7. kilometru čekejte zdržení kolem 15 minut. Velmi silný provoz stále na Pražském okruhu v obou směrech, směrem na letiště nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec k nájezdu od Barandova, je to asi na 25 minut, směrem na D1 se popojíždí od D5 k Ořechu, zde je to asi na 15 minut. Pomalu pojedete v celé Novopatské před sjezdem do Kbelské. Brzdí se už na Pražském okruhu u D11. Je to celkově až na 30 minut. A pomalu se stále popojíždí také na jižní spojce směrem na Smíchov. Kolona začíná za sjezdem na Pankrác. Pomalu pojedete za Barandovský most a je to až na 20 minut.
0: Díky moc, Kubo. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.

0: Je 9 hodin, ve studiu se mnou je Míra Kasan, máme pro vás připravené další zprávy Rádia Praha a přejeme hezké ráno.
1: Hezké ráno. Autobusy v Praze u hlavního nádraží od dneška odjíždějí z náhradních zastávek. Důvodem je oprava stropu nádražní haly. Praha 3 opraví dalších 7 bytů určených k pronájmu. Americký prezident Trump oznámil nová jednání s Íránem. A bude slunečno s tropickými teplotami až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská autobusová linka na letiště Airport Express od dneška vyjíždí od hlavního nádraží s dočasným

0: vlaků v obou směrech. Omezení u hlavního nádraží by měla skončit až v polovině listopadu. Radnice Prahy 3 chystá opravu dalších 7 městských bytů různých velikostí na Žižkově. Chce z nich vytvořit moderní bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Práce by měly začít do 2 měsíců a stát mají více než 4,5 milionu korun. Uvedl to radní městské části Robert Pecka z TOP 09.
1: Jedná se o starší byty v majetku Prahy 3, které už opravy nezbytně potřebují. Po dokončení rekonstrukce budou byty dále využívány v režimu podporovaného bydlení jako sociální nebo profesní byty a byty pronajaté komerčně.
0: Česko čekají další mimořádně horké dny. Během celého týdne by měly teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu stoupat až k 39 stupňům. Koncem týdne se mírně ochladí. Nejvyšší teploty se ale budou stále pohybovat kolem 30 stupňů. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a taky před rizikem vzniku požárů. Přeháňky nebo bouřky se můžou objevit každý den. Na většině území Česka má ale pršet jen ve čtvrtek a v pátek. Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem. Tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle šéfa Bílého domu je blízko dohoda o hormuzském průlivu a dokonce i dohoda o iránském jaderném programu. Teherán se k jeho tvrzením zatím nevyjádřil.
2: Americký prezident Donald Trump o víkendu odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Íránu. O odklad úderů podle něj žádaly země v regionu i Teherán. Íránská média tvrzení o teheránské žádosti s odkazem na své zdroje označila za lež. Íránská zpravodajská agentura MER píše o tom, že tamní diplomacie finalizuje bilaterální rozhovory s Ománem o fungování hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Ismail Bagai prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél iránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Jablonce si ve druhém kole šance ligy připsali 3 body za výhru 2-0 v Pardubicích. V tabulce jsou tak druzí o skóre za Slávií společně s Teplicemi. Sigma Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čeká na výhru. Pražští Bohemians 1905 se s Hradcem Králové rozešli po remíze 0-0 a do tabulky si připsali první bod. Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 33 a 35 stupni Celsia. Vát bude jen slabý vítr. Meteorologové očekávají velmi silnou zátěž teplem.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Kuba Vodička.
5: Příjemné ráno. V obou směrech se aktuálně zdržíte na příjezdech k letišti kvůli dopravnímu omezení. Směrem z Prahy se popojíždí od Evropské, směrem na Prahu z 3. kilometru D7 od sjezdu na Kněževes. V obou směrech čekejte zdržení kolem 15 minut. Pomalu se jede také na Pražském okruhu obousměrně. Směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova. Je to asi na 25 minut. V opačném směru, tedy na D1, se zastaví na konci D5, jak Ořechu pojedete zhruba 15 minut. Popojíždí se také v Novopatské ulici před sjezdem na Kbelskou. Aktuálně se auta zastavují už na okruhu u sjezdu na D11. Čekejte zdržení kolem 25 minut. A pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Smíchov. Zastavíte se za sjezdem na Pankráce. Popojíždí se za Barandovský most a je to zhruba na 15 minut.
4: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Do pondělka s datem 3. srpna se probouzíte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Máme 6 minut po 9. Hezké ráno. Za chvilku David Guetta, Sam Martin, Dangerous. A bude taky Lady Gaga.

0: Posloucháte Rádio Praha, teď je 9:45.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Václav Drbola, František Pařil, František Kopuletý, Antonín Mitiska, Drahoslav Němec. Tomu bylo pouhých 20, Antonín Plichta starší a Antonín Škrdla. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
5: Martine, pojď!
4: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
5: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
4: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
5: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech z té prvenství.
4: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
0: Pondělí bude jasné nebo skoro jasné s maximálními teplotami mezi 33 a 35 stupni Celsia, teď jsme na 22. Foukat bude přes den slabý východní vítr, odpoledne proměnlivý. A jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
6: Hezké ráno. Na příjezdech k letišti se aktuálně zdržíte v obou směrech. Směrem z Prahy kolona od Evropské, směrem na Prahu se auta zastavují u sjezdu na Středokluky na 4. kilometru. D7 zdržení v obou směrech asi 15 minut. Kolonu očekávejte také v Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Auta se zastavují, dá se říct, už na Pražském okruhu u sjezdu na Běchovice a do Novopatské před Kbelskou pojedete více než půl hodiny. Silný provoz stále na Štěrbohol spojce od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to na 15 minut a pomalu se jede i na jižní spojce směrem na Smíchov. Kolony od sjezdu na Pankrát za Barandovský most na 15 až 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: To byly Linkin Park, Leave Out All The Rest, je 9:30, dáme si zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezký den. Žena hospitalizovaná v pražské nemocnici Bulovka není nakažená žádnou nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Pacientku na Bulovce přijali v sobotu odpoledne kvůli zdravotním potížím po návratu z Ugandy. Laboratorní výsledky z Kochova institutu v Berlíně následně vyloučily nákazu ebolou i jinými nebezpečnými nemocemi. Praha 5 plánuje výsadbu nových stromů a keřů u základní a mateřské školy v Radlicích. Chtějí tím vylepšit pozemky v ulicích Nad Laurovou a Radlická. Do úprav zahrady a okolí se zapojí taky děti a rodiče. Celkem tam vysadí 7 listnatých stromů a 25 keřů. Energetická skupina ČEZ dnes začne akcionářům vyplácet dividendu z loňského zisku. Za každou akci to bude 42 korun. Celkem tak ČEZ rozdělí přes 22 miliard. Stát jako většinový akcionář z toho dostane skoro 16 miliard korun. V současnosti má společnost ČEZ 168 tisíc akcionářů. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské exklávy Ceuta pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid. Tenistka Darya Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Se 16-letou ruskou Kristýnou Ljutovovou prohrála ve svém prvním finálovém utkání po více než 2 hodinách 1-2 na sety. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno s tropickými teplotami mezi 33 a 35 stupni Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S dopravními informacemi je připravený Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Silný provoz v obou směrech. Stále čekejte na Pražském okruhu. Směrem na letiště se jede velmi pomalu od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova. Je to stále až na půl hodiny. Směrem na D1 kolona z konce D5 k Ořechu na asi 15 minut. Provoz vázne na příjezdech k Pražskému letišti. Směrem z Prahy kolona z konce Evropské. Směrem na Prahu se brzdí už před sjezdem na Kněževec na 4. kilometru D7. Zdržení v obou směrech asi 15 minut. Kolonu očekávejte v celé Novopatské před sjezdem do Kbelské. Pomalu se jede aktuálně už ze Štěrboholské spojky, kde se zastavíte za sjezdem na Dolní Počernice. Je to až na 40 minut. A popojíždí se také na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankrác je kolona až za Barandovský most na 15 až 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 3/4 na 10. Praha není jen městem historických památek, ukrývá i přírodní poklady. Jedním z nich je nejstarší strom Dub Karel v pražských Kolodějích. Co je na něm tak výjimečného, nám právě teď řekne naše létající redaktorka Monika Doležalová. Zdravím tě, ahoj.
1: Dobré ráno, Dub Karel, to je skutečný přírodní rekordman. Jde o nejstarší a zároveň jeden z nejmohutnějších památných stromů v Praze. Odborníci odhadují jeho stáří na zhruba 550 let. Obvod jeho kmene měří přes 7 metrů a na výšku má asi 27 metrů. No a váže se k němu legenda. Podle ní ho v roce 1359 zasadil sám Karel IV. A právě po něm nese strom své jméno. Historici ale upozorňují, že to bude spíš pověst, protože podle stáří stromu je pravděpodobnější, že vyrostl o několik let později. To ale jeho kouzlu samozřejmě vůbec neubírá. Zajímavé je i to, že pod dubem bývalo vybudované pódium. Když v Kolodějském zámku pobývali významní státníci nebo prezidenti, tak přijímali právě tady své návštěvy a konaly se zde slavnostní akce, takže tenhle strom toho opravdu hodně pamatuje.
0: Můžeme se na ten dub do Kolodějů zajít podívat?
1: No tak to bohužel ne. Strom roste v zámecké oboře v Kolodějích, kde není jako volný přístup. Ani ten zámek není volně přístupný. Do areálu se nedá jen tak dostat a dub není vidět ani z ulice. Hledala jsem, jak bych se na něj šla podívat, ale opravdu se to nedá. Pokud vás ale zajímá, jak vypadá, tak fotografie najdete na internetu, no a my je samozřejmě přidáme také na naše webové stránky, ale i sociální sítě, takže si tenhle výjimečný strom můžete prohlédnout alespoň virtuálně.
0: Říká naše létající redaktorka Monika Doležalová. Měj se, ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Praha je nej.
0: Dneska bude v Praze jasno nebo skoro jasno s maximálními teplotami 33 až 35 stupňů Celsia a foukat bude slabý východní vítr, který se odpoledne změní na proměnlivý. A jak to vidí Kuba Vodička?
3: Hezké ráno. Omezení u letiště vás aktuálně zdrží v obou směrech. Kolony jsou ze 4. kilometru D7 před Prahou a v opačném směru od nájezdu z Evropské. V obou směrech zdržení kolem 15 minut. Poměrně dlouhá kolona stále popojíždí ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice, následně přes okruh až do Novopatské, kde auta popojíždí až před Kbelskou. Celý úsek je stále zhruba na 30 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Vest přes oba tunely až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete 20 až 25 minut.
0: Kubo, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezké pondělí. Měj se, ahoj.
3: Děkuju, hezký den, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je pondělí 3. srpna, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolega Marek Kasan. Dobré dopoledne.
1: A se mnou už Vojta. Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Začíná letošní už 16. ročník lidskoprávního festivalu Prague Pride. Praha 4 odsunula obnovu jezírka v parku Jezerka na listopad. Od srpna platí nová evropská pravidla pro obsah vygenerovaný umělou inteligencí. A čeká nás slunečný a horký den s teplotami až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze začíná Prague Pride, festival zaměřený na queer tématiku. Letos organizátoři vybrali téma Časy se mění, které má odrážet nejistoty zesílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne v Praze na 200 akcí, říká za organizátory Nikola Páleníčková.
3: Festival trvá celý týden a...

0: ale kvůli nepřesnostem v projektové dokumentaci je radnice musela odložit na listopad. Říká radní městské části pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
1: Hlavně kvůli grantové podpoře z programu Evropské unie, která velmi dbá na zelenou složku, která v tom původním projektu nebyla úplně dotažená do té míry, aby to právě dostalo tu podporu.
0: Obsah vygenerovaný umělou inteligencí musí být od srpna jasně označený. Nová pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act a platí pro obsah, který zveřejní firmy nebo instituce. Pokud třeba na stránkách e-shopu jako podpora slouží chat s umělou inteligencí, zákazníci o tom musí vědět. Další pravidla se pak vztahují hlavně na firmy, které umělou inteligenci vyvíjejí. Pro fyzické osoby, které AI využívají pro osobní účely, nové nařízení neplatí. I to ale má svoje hranice, říká vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena.
2: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
0: Na to, jestli firmy pravidla dodržují, dohlíží v Česku telekomunikační úřad. Za porušení můžou uložit pokutu až 15 milionů eur nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Ukrajinské drony zasáhly další budovu ruského internetového prodejce Wildberries. Sklad ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy začal po útoku hořet. Dva zaměstnanci utrpěli podle ruské státní agentury TASS zranění. Ukrajina v noci zaútočila taky na Ruskem kontrolovaný poloostrov Krym. Podle ruských úřadů zemřeli 3 lidé a další 2 jsou zranění. Moskevské ministerstvo obrany na síti X zase informovalo o zasažení 3 ukrajinských lodí, převážejících vojenský materiál v Černém moři a jedné nákladní lodě v Mykolajivském přístavu. Čeští hokejisté do 18 let vstoupí večer v Edmontonu do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup. V 21 hodin se utkají s výběrem Spojených států amerických. V dalších zápasech je ve skupině čeká Německo a Finsko. Na turnaj se tým trenéra Jaroslava Nedvěda naladil sobotní vysokou výhrou 6-0 nad Kanadou. Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 33 až 35 stupňům Celsia. Povane jen slabý vítr. Meteorologové očekávají velmi silnou zátěž teplem.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: S Jakubem Vodičkou se podíváme na pražské silnice. Dobré dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Obousměrně vás zdrží omezení u pražského letiště. Kolony čekejte jak ze 4. kilometru D7, tak v opačném směru od evropské. Je to na 15 až 20 minut. Pomalu se stále jede také na Štěrboholské spojice od sjezdu na Běchovice směrem na Černý most a dále pak kolona pokračuje přes Novopatskou až ke sjezdu do Kbelské. Celý úsek vás stále zdrží až půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova, je to na 20 až 25 minut a regulují se vjezdy do tunelu Blanka směrem od Troji v koloně od Bulovky z ulice v Holešovičkách pojedete aktuálně asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobré dopoledne, v Česku nás čeká tropický týden, teploty vystoupají až na 39 stupňů Celsia, detaily nabídneme už za chvíli. Teď nabízíme hity, Tame Impala, Eva Farna nebo Purple Disco Machine, tak to na Praze bude po 10. hodině znít. Hezký poslech, vám přeju těch přívětivý.

0: Laura Nonče v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den, je pondělí 3. srpna, no a Česko má před sebou další tropický týden. Po krátkém ochlazení se vysoké teploty znovu vracejí a meteorologové čekají, že největší horko přijde hlavně v úterý a ve středu, tedy zítra a pozítří. Místy se teploty můžou dostat až těsně pod 40 stupňů Celsia, od čtvrtka by se pak mělo začít pozvolna ochlazovat. Počasí ale nebude úplně stabilní, i během horkých dnů se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Meteorologové proto upozorňují nejenom na tropické teploty, ale i na rychlé změny počasí. Měli bychom počítat s velkou zátěží pro organismus, dodržovat pitný režim a ve městech se vyhýbat zbytečné fyzické námaze, a to hlavně odpoledne. Mějte to proto na paměti při plánování vašich aktivit, ať už jste tento týden v práci nebo doma. Tak děkujeme, že jste se ho rozhodli odstartovat právě s námi, tady s Rádiem Praha. Za pár minut další muzika, třeba Milky Chance nebo Tame Impala. Ještě předtím ale pohled na silnice, ten nabídneme už za okamžik.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší

0: U letiště vás zdrží omezení v obou směrech kolony za 4. kilometru dálnice D7 a v opačném směru od Evropském je to asi na 15 minut. Dlouhou kolonu čekejte ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice přes okruh až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Celý úsek je na více než 30 minut. A bouralo se v Nové Povltavské kousek před tunelem Blanka. V levém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Kolona u ulice v Holešovičkách od Bulovky vás zdrží kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: To byla Selena Gomez v dopoledním vysílání Rádia Praha. Bylo 10.30, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Mirek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Praha 10 chce opravit hřiště v areálu základní školy Solidarita. Projekt za bezmála 18,5 milionu korun počítá s novým běžeckým oválem a úpravou terénu. Technici tam také nainstalují nové sportovní vybavení a oplocení. Práce by mohly začít ještě letos a potrvají zhruba 4 měsíce. Silničáři začnou most v kamenném přívoze u Prahy opravovat nejspíš v polovině srpna. Dopravce a stavební firma se zatím nedohodli na provozu náhradních autobusů. Bourání konstrukce omezí i průjezd na přilehlé křižovatce. Odhadované náklady činí asi 125 milionů korun, uvedl to mluvčí společnosti Ropit Filip Drápal. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny na místo obvyklých 6, účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání nebo se jim nehodí jiný termín během roku, třeba učitelům, hercům nebo lékařům. Na rumunské území u hranic s Ukrajinou v neděli opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý ligový zápas v této sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. Severočeši tak mají po dvou kolech v tabulce šance ligy plný počet bodů, stejně jako Slavia a Teplice. V dalších zápasech remizovali Bohemiance s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 33 až 35 stupňům Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Jakuba Vodičky.
3: Hezké dopoledne. Provoz stále vázne na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Kolony jsou od Kněževsi ze 3. kilometru D7 a směrem z Prahy se zastavíte už před Evropskou. Zdržení 10 až 15 minut. Velmi dlouhou kolonu, která je sice nesouvislá, ale opravdu dlouhá, čekejte z jižní spojky, už z Lanového mostu, následně přes Štěrboholskou spojku, okruh a celou Novopatskou až přes sjezd na Kbelskou. Celý úsek vám zabere stále více než půl hodiny. Bouralo se v Nové Povltavské, kousek před vjezdem do tunelu Blanka. V levém jízdním pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Kolona je proto už z ulice v Holešovičkách od Bulovky, zdržení kolem 1/4 hodiny. Pomalu se jede ale v opačném směru v Nové Povltavské kolem nehody. Musí se proto regulovat vjezdy do tunelu z Dobřížské od před tunelem Mrázovka. Kolony jsou proto z jižní spojky od sjezdu na Modřany a zdrží vás asi 1/4 hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 4:15 po půl 11. pokračuje dopolední Praha. Děkujeme, že posloucháte. Už před začátkem druhé světové války začali nacisté shromažďovat vzácné židovské tisky. Mnohé ukradli přímo ze známých evropských knihoven. Čeští vědci zjistili, že 700 z nich se po roce 1945 ocitlo v pražském Klementinu. Je mezi nimi i třeba vzácný svazek z roku 1575 vytištěný v Benátkách. A vidět ho můžete na výstavě Ze stínu ke světlu, na kterou vás pozveme už za chvíli. Hezký poslech.

0: Tady je Radio Praha, dobrý den. Pražská národní knihovna představuje unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války uloupili nacisti po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi i třeba vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejenom osud knih v nejtemnějších chvílích moderní historie, ale i práce historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné, protože přece jenom není to totéž, jako když hledáte Rembrandta nebo nějaká skutečně excelentní umělecká díla. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskář Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
1: Nicméně například knihy, které patřily židovské obci ve Vídni, tak ty už restituovány byly.
2: Výstava Ze stínu ke světlu podle Jiřího Blažka jako jejího autora není jenom připomínkou temné stránky historie. Každá zachráněná kniha, opatřená zažloutlým ex libris nebo zapomenutou rukopisnou poznámkou, funguje jako tichý svědek, který vrací tvář a identitu lidem vymazaným z historie. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
0: Tak tedy reportáž Michaely Vetyškové. Teď pojďme na pražské silnice. Dlouhá kolona popojíždí z jižní spojky z Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku a okruh až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Celý úsek vám zabere víc než půl hodiny. Nehoda se řeší v Nové Povltavské, kousek před tunelem Blanka. V levém pruhu se tam srazila dodávka s osobním autem. Kolona u ulice v Holešovičkách od Bulovky vás zdrží kolem 15 minut. Pomalu se jede i v opačném směru kolem nehody a musí se proto regulovat vjezd do tunelu z Dobříčské. Kolona je proto z jižní spojky před sjezdem na Modřaném, zdržení 10 až 15 minut. Na příjezdu k letišti se tvoří kolona hlavně směrem z Prahy, zastavíte se na pražském okruhu před Evropskou a zdržíte se asi 20 minut. A v Cínovecké směrem do centra zůstalo stát před sjezdem do Kbelské nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Březiněvé je teď asi na 10 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha,
3: Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Bylo 11 hodin, posloucháte Rádio Praha. No a před námi jsou další aktuální zprávy. Připravil je kolega Mirek Kasan, který je teď se mnou ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne přejeme.
0: Je pondělí 3. srpna.
1: Městská policie v Praze 13 posiluje kontroly problémových osob v okolí stanic metra. Energie v srpnu podraží, energetický regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny i plynu zhruba o 4%. Lesní požáry u města Spokane na severozápadě Spojených států vyhnali z domovů na 60 tisíc lidí. A bude slunečno s tropickými teplotami až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Městská policie posiluje kontroly u stanic metra v Praze 13. Strážníci se při nich zaměřují na problémové a nepřizpůsobivé osoby. Kontroly nově provádějí několikrát denně, včetně noci. Opatření potrvá celý srpen a podle potřeby i v září. Pokračuje mluvčí 13. městské části Lucie Steinerova.
3: Do opatření budou kromě strážníků městské policie Praha 13 zapojeny také celoměstské útvary, zejména psovodi a hlídkový útvar. Současně se připravují společné součinnostní akce s větším počtem strážníků.
1: V pražských Havlíčkových sadech začíná divadelní festival Letní grébovka. Letošní 7. ročník nabídne 5 inscenací. Zahajuje ho premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavnou hrou Oscara Wilda. Do 28. srpna se pak na scéně v novorenesanční grotě představí dramata Být Marlene Dietrich, Běh života nebo neverbální představení Buenos Aires, vystupte. Energetický regulační úřad očekává,

0: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Na 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesním požárům u města Spokane. Plameny podle agentury Reuters zničily na 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jisté. Ve Spokane a jeho okolí se rozšířily celkem 3 samostatné požáry. Hasičům komplikují práci mimořádné sucho a silný vítr. Fotbalisté Jablonce si i ve druhém kole šance ligy připsali 3 body. V Pardubicích vyhráli 2-0 a v tabulce jsou tak druzí o skóre za Slaví společně s Teplicemi. Sigma Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čeká na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu Jablonci.
1: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět ty 3 body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme. A přece jenom toho času moc nebylo a mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
0: V dalším nedělním zápase remizovali Bohemians 1905 s Hradcem Králové 0-0. Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 35 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr. Meteorologové očekávají velmi silnou zátěž teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Pražský dopolední provoz sleduje Jakub Vodička. Hezké dopoledne i tobě, Jakubo.
4: Příjemné dopoledne. Dlouhou kolonu stále očekávejte z jižní spojky, kde se auto zastaví na Lanovém mostě. Nesouvisle se pak popojíždí přes celou Štěrboholskou spojku, Pražský okruh a Novopatskou až ke sjezdu na Kbelskou. Celkové zdržení stále kolem půl hodiny. Nehoda se řeší v Povltavské ulici kousek před tunelem Blanka. V levém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Kolona z ulice v Holešovičkách začíná kousek pod Bulovkou, ale zdržení jen asi na 10 minut. Na příjezdu k letišti se tvoří kolona aktuálně především směrem z Prahy. Auta se zastavují už na Pražském okruhu před Evropskou a zdržení je to stále kolem 20 minut. A v Cínovecké směrem do centra stojí před sjezdem do Kbelské nepojízdné auto v pravém jízdním pruhu. Kolona je pouze kratší od sjezdu na Březiněvé a je to maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Dobrý den, o znění vašeho pondělního dopoledne se stará Rádio Praha. Jsme rádi, že posloucháte, a to ať už na 107,1 FM, v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 11. hodině nabídneme další hity, zazní třeba islandští Of Monsters and Men. Taky zpěvačka Kylie Minogue. V Praze dnes začíná 15. ročník lidskoprávního festivalu Prague Pride. Až do neděle nabídne na 200 akcí, a to včetně sobotního duhového průvodu. Podrobnosti už za pár minut. Teď Maroon 5, hezký poslech.

0: Až z Islandu k nám dorazili Of Monsters and Men, dobré dopoledne přejeme, tady je Radio Praha. V Praze dnes začíná festival Prague Pride zaměřený na queer tématiku a lidská práva LGBT plus lidí. Koná se už 15. rokem a letos nese heslo Časy se mění. Organizátoři tím chtějí reagovat na nejistotu i sílící nenávist ve společnosti, ale zároveň připomenout, že změny můžou být i pozitivní. Do neděle festival nabídne v hlavním městě zhruba 200 akcí, od debat a přednášek přes filmové projekce až po divadelní vystoupení. Vrcholem potom bude tradiční sobotní dluhový průvod Prahou, který vyjde z Václavského náměstí. Letos ovšem nezamíří na Letenskou pláň, ale na ostrov Štvanice. Na program festivalu budou celý týden dohlížet stovky policistů. Bezpečnostní opatření byla posílená i kvůli červencovému útoku na podobnou akci v Berlíně. Detailní informace o programu letošního 15. ročníku festivalu Prague Pride najdete třeba na jejich webových stránkách. No a jak to vypadá v tuto chvíli na pražských silnicích? Nesouvislá kolona popojíždí z jižní spojky od Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku a okruh až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Celý úsek vám zabere víc než půl hodiny. Na příjezdu k letiště se tvoří kolona hlavně směrem z Prahy. Zastavíte se na pražském okruhu před Evropskou a zdržíte se asi 20 minut. Nehoda se potom řeší taky v Nové Povltavské kousek před tunelem Blanka. V levém pruhu se srazila dodávka s osobním autem a kolona z ulice v Holešovičkách vás zdrží do 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Hit týdne.
4: 4 novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Damiano David, The First Time.
5: Už nehledám to místo.
4: Na 9. příčce je Poetika, Blízko.

čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are. Tady si mi zpíval. Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

0: Americký zpěvák Alex Warren nás na Rádiu Praha dovedl ke krátkým zprávám. Bylo 11.30 a slovo má Miroslav Kasan.
1: Hezké dopoledne. V Praze začíná festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 16. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce, která se koná už po 16., potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti jsou na programu taky výstavy, přednášky nebo workshopy. Firmy musí nově označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel bude v Česku dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě nebo uloží pokutu. Ta může v krajních případech činit až 15 milionů eur, tedy víc než 360 milionů korun. Do funkce ředitele zahraničního odboru na Pražském hradě dnes nastupuje Daniel Štech. V úřadu vystřídá Jaroslava Zajíčka, který zamíří do čela české ambasády v portugalském Lisabonu. Komedie Jana Svěráka Pět švestek se na podzim dostane také do kin ve Velké Británii. Ponese tam název What a Way to Go. Film vypráví příběh pěti starých přátel, kteří se vydají na plavbu po řeckých ostrovech. Hlavních rolích se představili Lenka Termerová, Dana Sislová, Petr Kostka, Oldřich Kaiser a Jan Vlasák. Novým hlavním koučem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty budou Reichlovi dělat další bývalí hokejisté jako Petružálek a Slovák Ivan Švarný. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno s tropickými teplotami mezi 33 a 35 stupně Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jakub Vodička.
3: Hezké dopoledne. Začnu příjezdem k letišti, kde se vytvořila už poměrně dlouhá kolona směrem z Prahy. Zastavíte se už na Pražském okruhu, kousek za Karlovarskou. V koloně se navíc ještě srazil kamion s osobním autem a blokují pravý pruh v nájezdu od Evropské. Celkové zdržení až 25 minut. Po pojíždě budete v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Brzdí se na okruhu sjezdu na dálnici D11. Je to aktuálně na více než 20 minut. A nehoda se stále řeší v Nové Povltavské, kousek před vjezdem do tunelu Blanka. V levém jízdním pruhu se srazila dodávka s osobním autem, aktuálně na místě odtahová služba. Každopádně provoz zeslábl, výrazněji se nezdržíte. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 3,5 minuty po 11:30 pokračuje dopolední Praha. Začal další horký den. Pokud se chystáte na koupaliště, budeme pro vás za pár minut mít informace o kvalitě vody v přírodních jezerech a nádržích. Tak se na ně počkejte. Teďka Kylie Minogue. Dobré dopoledne přejeme.

0: To byly Third Eye Blind, posloucháte Rádio Praha, dobrý den. Česko očekají mimořádně horké dny, během celého týdne by měly teploty podle meteorologů stoupat až k 39 stupňům Celsia. Kvalita vody ve většině přírodních koupališť v Praze a Středočeském kraji je podle hygieniků výborná. Zjistil to redaktor Radek Duchoň, který je teď se mnou ve studiu. Radku, zdravím tě, dobré dopoledne.
1: Hezký den, většina koupališť má vodu na výborné úrovni, jde například o středočeskou část nádrže Orlík, kde průhlednost vody dosahuje až 3 metrů. Podobný stav ověřili i na všech koupacích místech na Slapech, kde je s výjimkou koupací oblasti Živohoš rovněž kvalita vody na stupni 1. Vyšší obsah chlorofilu zaznamenali na jezeře Poděbrady na Nymbursku, přírodním koupališti Vyžlovka, rybníku Jureček a na Probošských jezerech v oblasti Prahy Východ. Došlo ke zlepšení v lokalitě Bakov v okrese Mladá Boleslav, kde je hodnocena stupněm 2, takže se dá v pohodě koupat. Naopak ke zhoršení došlo v jezeře Ostrá na Nymbursku, kde je kvalita vody na trojce, tedy nevhodná ke koupání.
0: Kolik těch vodních ploch vlastně středočeští hygienici kontrolují?
1: Je sledovaných a kontrolovaných celkem 44 přírodních koupališť ve volné přírodě, z toho u 11 zajišťuje odběry, včetně financování hygienická stanice. Ostatní platí provozovatele.
0: Pojďme taky do Prahy. Jaká je kvalita vody na koupání v hlavním městě?
1: Voda vhodná ke koupání je na koupališti v přírodně, s přírodním čištěním vody Lhotka, dále Hostivař, Radotín a Divoká Šárka. Zhoršená kvalita je v rybníku Motol, Branická pláž na Vltavě a na koupališti jezero Lipence. Voda nevhodná ke koupání a masový výskyt sinic je na koupališti Šeberák a zákaz koupání a masový výskyt sinic je na koupališti Džbán. Tam hygienici v žádném případě nedoporučují koupat se.
0: Teploty letí nahoru, Česko čekají mimořádně horké dny. Tisíce lidí tak nejspíš zamíří na koupaliště. S reportérem Radkem Duchoněm jsme mluvili o kvalitě vody v přírodních koupalištích v Praze a ve středních Čechách. Radku, díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Na příjezdu k letiště se popojíždí v koloně už z pražského okruhu od Karlovarské. V koloně se navíc srazil kamion s osobním autem v nájezdu z Evropské. Zdržení až 25 minut. Popojíždět budete v celé Novopatské před Gebelskou. Brzdí se už na okruhu u sjezdu na dálnici D11 a je to na více než 20 minut. A nehoda se řeší v Nové Povltavské, kousek před tunelem Blanka. V levém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Výrazněji se ale nezdržíte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio
3: Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
4: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tady je Rádio Praha, je přesně 12 hodin a na 107,1 FM vysíláme aktuální zprávy. Připravil je Miroslav Kasan. Dobré poledne.
1: Hezké poledne přeji a případně dobrou chuť. Autobusy v Praze u hlavního nádraží od dneška odjíždějí kvůli opravě stropu odbavovací haly z náhradních zastávek. Lidé by se od poloviny příštího roku mohli podle novely zákona nechat očkovat taky v lékárnách. 4 lidé čelí obžalobě v bitcoinové kauze, podalo ji olomoucké státní zastupitelství. A nadále bude slunečno a vedro. Dnes naměříme až 35, zítra až 38 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská autobusová linka na letiště Airport Express od dneška vyjíždí od hlavního nádraží z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Organizátor veřejné dopravy zastávku přesunul z magistrály kvůli další od etapě opravy stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí. Pokračuje mluvčí společnosti Ropit Filip Drápal.
3: Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky, noční linky a náhradní doprava za metro v případě, že by metro nejelo, zůstanou na magistrále, jenom ty zastávky budou přesunuty o kousek dál.
1: Kvůli pracím je taky magistrála zúžená do dvou pruhů v obou směrech. Omezení u hlavního nádraží by měla skončit až v polovině listopadu. Na očkování proti chřipce by lidé od poloviny příštího roku mohli chodit taky do lékáren. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví se od změny slibuje vyšší pro očkovanost. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
4: Kdybychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jakoby ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
1: Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě velmi nízká, do 10%. Vedle chřipky by lékárny mohly očkovat taky proti COVID-19. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě skoro 1 miliony.

0: Přesně před 100 lety začal pravidelně vysílat rozhlas na Slovensku. Jeho signál tehdy dosáhl jen do blízkého okolí Bratislavy. Vysílání původně začalo v provizorním studiu v centru slovenské metropole. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v Mýtné ulici. Oslavy z tého výročí si dnes slovenský rozhlas připomíná mimořádným vysíláním. Jablonečtí fotbalisté jsou v šancelize dál 100%. Ve druhém kole vyhráli v Pardubicích 2-0. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Pražští Bohemians 1905 vybojovali první bod díky bezbrankové remíze s Hradcem Králové. V základní sestavě Klokanů nastoupil i záložník Roman Květ, který se do vršovického Dělíčku vrátil po 3,5 letech. Má za sebou i angažmá v Turecku a Belgii a taky znovu rád za českou šatnu.
1: Jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
0: Odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 35 stupňů Celsia. Meteorologové očekávají velmi silnou zátěž teplem a to též bude platit pro zítřek. Má být jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 36 a 38 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Jakub Vodička. Dobré odpoledne.
4: Hezké poledne. Na příjezdu k letišti se stále zdržíte kvůli omezení v Aviatické ulici. Kolony jsou v tuto chvíli od Evropské na 10 a maximálně 15 minut. Popojíždět budete v celé Novopatské před sjezdem do Kbelské. Brzdí se už na okruhu u sjezdu na D11. Je to aktuálně na 15 až 20 minut. Pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Nesouvislá kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové maximálně na 10 minut. A na magistrále vás drží omezení u hlavního nádraží v obou směrech, i zde je to ale obou směrně maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Dobré odpoledne a dobrou chuť, jestli jste si právě sedli k obědu, 5 minut a 50 vteřin po 12. hodině, to je aktuální čas. Za námi polední zprávy a před námi další hity, po 12. vám zahrajeme Jakuba Ondru, Martina Garrixe nebo BB Rexu. No a mluvit budeme třeba o podnikání Ivany Tykač v Praze, konkrétně třeba o 3 patrech skolaudovaných jako jedno. Detaily nabídneme za pár minut, teď nabízíme kombinaci zpěvačky Leony a muzikanta Keluma Scotta. Tady je píseň jménem Stay. Hezký poslech vám přeju, těch přívětivých.

0: zpěvačku Alex Hepburn jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. V centru Prahy se řeší další spor kolem krátkodobého ubytování a městských bytů. Podle zjištění Českého rozhlasu postavila firma TKC Meltex, spojená s realitním biznesem Ivany Tykač, na městském domě v Jindřišské ulici místo půdní ve stavby tři nová patra. Úředně je ale podle článku skolodovala jako jedno patro, tedy jako výrazně menší plochu, než jaká má být ve skutečnosti. Právě z podlahové plochy se počítají třeba příspěvky na správu domu nebo daň z nemovitosti. V nových patrech vznikly luxusní byty, které se podle obyvatel domu dlouhé roky pronajímaly turistům. Místní popisují hluk, poničený výtah i narušené soužití v domě. Firma tvrdí, že byty používá v souladu s kolaudací. Mluvčí Prahy 1 rozpor ovšem potvrdila. Úřad nicméně neumí vysvětlit, jak k němu při kolaudaci došlo. Kdo podepsal kolaudaci, která neodpovídá dnešní podobě domu a co k tomu říká po letech? Podrobně o tom píšeme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích, i to podrobně sledujeme. Na příjezdu k letišti se popojíždí v koloně z pražského okruhu od sjezdu na Evropskou, zdržení 10 až 15 minut. Popojíždět budete v celé Novopatské před Kbelskou, brzdí se už na okruhu u sjezdu na dálnici D11 a je to na zhruba 20 minut. Pomalu se jede ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete 10 minut. A na magistrále se vás zdrží omezení u hlavního nádraží v obou směrech. Zdržení kolem 10 minut i v tomto případě. Šťastnou cestu, dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Ve celou minutu po půl jedné posloucháte Rádio Praha. Teď pro vás máme krátké zprávy. Slovo má Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Úřad evropského veřejného žalobce v Ostravě podal u městského soudu v Praze obžalobu na 5 lidí a jednu společnost pro podezření z podvodu z DPH za více než 400 milionů korun za zboží dovezené z Číny. Žalobce o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Obžalovaným hrozí až 13 let vězení. Praha 10 chce opravit hřiště v areálu základní školy Solidarita. Projekt za bezmála 18,5 milionu korun počítá s novým běžeckým oválem a úpravou terénu. Technici tam také nainstalují nové sportovní vybavení a oplocení. Práce by mohly začít ještě letos a potrvají zhruba 4 měsíce. Silničáři začnou most v kamenném přívoze u Prahy opravovat nejspíš v polovině tohoto měsíce. Dopravce a stavební firma se zatím nedohodli na provozu náhradních autobusů. Bourání konstrukce omezí i průjezd na přilehlé křižovatce. Odhadované náklady činí asi 125 milionů korun, uvedl to mluvčí společnosti Ropit Filip Drápal. V jihokorejském městě Yangsan naměřili včera 42,5 stupně Celsia, nejvíc od začátku měření před 122 lety. Úřady zakázaly veškeré venkovní akce a zvýšily výstrahu před extrémním horkem. To umožní místním samosprávám čerpat peníze na zvládání krize. Ve městech se zdarma rozdává voda nebo slunečníky a vznikají taky klimatizované prostory, kde se mohou lidé před vedrem ukrýt. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu. V anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupovou částkou 30 milionů eur se stal Horníček třetím nejdražším českým fotbalistou po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi. Odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami 33 až 35 stupňů Celsia. Zítra má být jasno až polojasno a naměříme až mezi 36 a 38 stupni. Meteorologové po oba dny očekávají velmi silnou zátěž teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice. Situaci na nich sledují kolegové z dopravního informačního centra, konkrétně Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze přináším komplikace na jižní spojce směrem na Černý most, na Lanovém mostě v polovině, tam stojí nepojízdné auto, menší kolone, tak od sjezdu na Strašnice asi na 5 minut. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony před sjezdem na Barrandov, na 15,5 kilometru řeší nehodu, pomalu se jede od Lochkovského tunelu, je to teď asi na 10 minut. Ve Strahovském tunelu je silný provoz směrem ze Smíchova na Troju, na konci tunelu stojí nepojízdná dodávka, už je teď mimo jízdní pruhy nepřekáží, ale chvíli jela velmi pomalu v pravém pruhu, takže pomalu se kvůli tomu jede z poloviny tunelu až ke sjezdu na Břevnov. Kolona se tam ale bude zkracovat. A provoz brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, tou se až do poloviny srpna projíždí vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli velké rekonstrukci a kolony jsou hlavně směrem na Letňany a k dálnici D8. Z východní části okruhu se pomalu jede až do Kbelské ulice. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké odpoledne, děkujeme, že je začátek nového týdne, trávíte s Rádiem Praha, přesně 5 minut po půl jedné, to je aktuální čas. Fotbalisté Bohemians mají první bod v aktuálním ligovém ročníku, ve druhém kole soutěže remizovali s Hradcem Králové 0-0 za Pražany, nastoupili i některé nové posily, víc řekneme už za chvíli, klidný poslech přejeme.

0: Na Radiu Praha doznívá somálsko-kanadský muzikant Kanan, a to z písní, která byla součástí propagace fotbalového mistrovství světa v roce 2010. No a u fotbalu teď zůstaneme. Souboj fotbalistů Bohemians a Hradce Králové skončil ve druhém kole šance ligy remízou 0-0. Pražané tak vybojovali premiérový bod v sezóně, Otroci naopak ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku poprvé nezvítězili. Přestože v Dělíčku gól nepadl, hráči nabídli divákům pěknou podívanou. Shodli se na tom trenéři obou klubů a přispěli k tomu i nové nebo staronové tváře na obou stranách.
1: Za Bohemians poprvé nastoupil slovenský obránce Dominik Javorček, který je v týmu na hostování ze Slávie po dlouhém zranění kolena. Po 3,5 letech pak zelenobílý dres oblékl záložník Roman Květ. Ten si od svého posledního zápasu za Bohemians vyzkoušel angažmá v Plzni, tureckém Sivasporu a poslední 2 sezóny strávil v belgickém Denderu.
2: Já jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
3: Tak trvalo to 2 měsíce.
1: Popisuje trenér Bohemians Jaroslav Veselý složitý Květův návrat do Dělíčku z Denderu, který spadl do druhé belgické ligy.
3: Když jsem viděl v těch baráži, tak jsem vycítil šanci a musím říct, že místo odjezdu na dovolené jsem se rozjel tady do Prahy a tady jsem do něj 4 hodiny učel. Trošku jsem to vzal na sebe a on si to vůbec nechtěl připustit, že by mohl do Čech, tak jsem přes manželku a přes všechno jsem to přetlačil.
1: Bohemians oficiálně oznámili příchod Romana Květa ve čtvrtek, přesto nastoupil v základní sestavě. V té hradecké byl zase jiný záložník Matěj Valenta a to přišel do východočeského klubu z Plzně ještě o den později. Kouč David Horejš ale byl přesvědčený o tom, že si na nové spoluhráče rychle zvykne.
4: Kluk, který určitě má kvalitu, my jsme potřebovali ten tým zkvalitnit a já Mate se znám už z Budějovic, takže vím, co je to za hráče a jsem moc rád, že je tady s náma a každou minutou prostě byl lepší a myslím si, že ještě půjde nahoru, protože dlouho nehrála. Na to, že byl s náma tady 2 dny, tak velice slušný výkon.
1: Hradec Králové remizoval v Dělíčku s Bohemians 0-0 a další utkání ho čeká už ve čtvrtek. Na úvod 3. předkola Evropské ligy přivítá doma Bešiktaš Istanbul. V neděli pak nastoupí na svém stadionu proti Baníku Ostrava v nejvyšší domácí soutěži. Bohemians se v sobotu představí ve Zlíně. Pavel Tilšár, Český rozhlas.
0: No a jak to vypadá na silnicích? V Praze komplikace na jižní spojce směr Černý most, na Lanovém mostě v polovině stojí nepojízdné auto a menší kolona je od sjezdu na Strašnice zhruba na 5 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony před sjezdem na Barrandov, na 15,5 km je nehoda a kolona od Strakonické vás zdrží asi 1/4 hodiny. Provoz brzdí omezení ve Kbelské ulici dlouhodobě a kolony jsou hlavně směrem k ústecké dálnici D8 z východní části okruhu až do Kbelské. Se zdržíte 15 minut a kolony popojíždí i po magistrálem, hlavně směrem do Holešovic, stojí se na Nuselském mostě, pak také v omezení u hlavního nádraží a také před Hlávkovým mostem. Celkově směr Holešovice zdržení asi 20 minut. Šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Eva Farna, neříkej, co má se stát, my vám řekneme naopak, co už se stalo, anebo co se chystá. Jsou tady zprávy ve 13 hodin a s nimi Mirek Kasan. Vítej, Mirku.
1: Díky, se mnou Olda Burda, hezké odpoledne. Olomoucké státní zastupitelství obžalovalo v bitcoinové kauze 4 lidi, včetně ex-ministra Blažka. Národní rada osob se zdravotním postižením eviduje přes 1000 žádostí o takzvaný euroklíč. Jeho výdej se zastavil. Záchranáři v Indonésii stále pátrají po 28 pohřešovaných po nehodě trajektu. A bude slunečno s tropickými teplotami až 35 stupňů. Zítra se ještě o 3 stupně oteplí.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací ČTK jde o Tomáše Jiříkovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz, a to v podobě darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Na tom se měli další dva obžalovaní podílet, říká Radim Dragoun.
3: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další dvě osoby, kterým je kladenou za vinu, že se podílejí na legalizace výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinu Ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
1: Podle ČTK jde o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním obžalovaným je advokát Jiříkovského Karim Tic. Obžalovaní nezvedají redakci telefon. Stovky lidí se zdravotním postižením čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybějí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
4: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
5: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
4: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
6: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
4: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Celý tento týden bude

0: Indonésii pokračuje pátrání po 28 lidech pohřešovaných po víkendové nehodě trajektu. Loď začala hořet u ostrova Madura, severovýchodně od pobřeží Jávy. Příčiny neštěstí zatím nejsou známé. Na palubě bylo celkem 271 pasažérů. 5 lidí při nehodě zahynulo. Indonésie má kolem 17 000 ostrovů a trajekty jsou tam důležitým dopravním prostředkem. Nehody jsou ale kvůli porušování bezpečnostních předpisů časté. Fotbalisté Sparty už znají soupeře pro případné čtvrté předkolo Ligy mistrů. Pokud Pražané postoupí přes Lyon, utkají se s vítězem duelu Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Určil to los v sídle Evropské fotbalové unie ve švýcarském Nyonu. První zápas třetího předkola s Lyonem se hrají letenčtí zítra od 8 hodin večer na svém stadionu na Letné. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 33 až 35 stupňům Celsia. Meteorologové očekávají velmi silnou zátěž teplem a to též bude platit i zítra. Má být jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 36 a 38 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Myslím, že klimatizace v autě dnes je vyloženým požehnáním, obzvlášť když někde postáváte nebo popojíždíte 15 až 20 minut. Kde se tak děje, ví Lukáš Miller a řekne nám to. Vítej, Lukáši.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále čekejte kolony před sjezdem na Barrandov, na 15,5 kilometru je tam nehoda a ta kolona je od Strakonické přes Lochkovský tunel asi na 15 minut. Na provoz brzdí také omezení ve Kbelské ulici a to dlouhodobě, tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem, kolony jsou hlavně směrem k Ústecké dálnici D8 z východní části okruhu až do Kbelské, to zdržení asi 15 minut. Kolony popojíždí také po magistrále, hlavně směr Holešovice, stojí se na Nuselském mostě, pak také v omezení u hlavního nádraží a rovněž i před Hlávkovým mostem, celkově to na Holešovice asi na 20 minut navíc. A plní se pak i Ječná ulice od Štěpánské, k příjezdu k IP Pavlova čekejte v koloně 5 až 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, s vámi je Rádio Praha a dnes nás čeká tropický den. Máme možnost si užít počasí jako u moře, leč to moře nám chybí, ale ideálně, když přeci jen člověk najde cestu k vodě a tam se trošičku schladí. Ať vám to tedy čas umožní. No a my čas zpříjemníme skvělou muzikou, s tou přijdou Tata Boys. Taky Welshly Arms. A právě teď to bude Miley Cyrus. Ať se vám líbí a ať máte pohodu, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Save me the night, Jennifer Lopez a David Guetta s vámi je Rádio Praha. Máme 13:17 a z toho času vyplývá, že vzhledem k tomu, že je pondělí, tak je dohlasováno, co se týče dnešního vinilu. Takže hlasování na našem Facebooku vyhráli jasně američtí The Killers a LPčko z roku 2012 Battleborn. Tak se jmenuje ale mimo jiné i studio téhle kapely z Las Vegas. Dnes tedy 51 minut skvělé muziky z hity jako Runaways, Here With Me nebo Miss Atomic Bomb hned po zprávách v 21 hodin. No a další hlasování, dvě legendární desky 80. let pro tento týden. Genesis a jejich eponymní 21. studiové album z roku 1983 anebo o rok mladší LPčko Queenu, Works. Je to těžká volba. Za všechny vaše hlasy na Facebooku předem děkujeme. No a co se děje na silnicích? Na pražském okruhu zde jedničky na letiště jsou kolony před sjezdem na Barrandov, na 15,5 kilometru je nehoda a kolona od Strakonické na 15 minut. Provostu brzdí omezení ve Kbelské dlouhodobě. Kolony jsou hlavně směrem k ústecké dálnici D8 z východní části okruhu až do Kbelské, zdržení je tady 15 minut. Kolony popojíždí i po magistrále hlavně směrem do Holešovic, stojí se na Nuselském mostě, pak taky v omezení u hlavního nádraží i před Hlávkovým mostem. Celkově směr Holešovice zdržení 20 minut. Plní se taky Ječná od Štěpánské na IP Pavlova. Tady je to na 5 až 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne.
2: 4 novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Damiano David. The First Time.
3: Už nehledám to místo.
2: Na 9. příčce je Poetika, Blízko.
4: Hit týdne.
5: S

0: Na čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, máme 13 hodin a 30 minut. Mirek Kasan je připravený ve studiu a tím pádem i zprávy.
1: Krásné odpoledne. V Praze začíná festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 16. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti jsou na programu taky výstavy, přednášky nebo workshopy. Radnice Prahy 3 chystá opravu dalších 7 městských bytů různých velikostí na Žižkově. Chce z nich vytvořit moderní bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Práce by měly začít do 2 měsíců a stát mají víc než 4,5 milionu korun. Uvedl to radní 3. městské části Robert Pecka z TOP 09. Aktéři bitcoinové kauzy nesouhlasí s podanou obžalobou. Nemá podle nich oporu ve vyšetřování. Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka se dosud nijak neprokázalo, že kryptoměna pochází z trestné činnosti. Advokát Karim Tyc i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel vinu taky popírají a kritizují postup policie. Pro Blažka a Daňhela žádá státní zástupkyně trest 6,5 roku vězení, pro Tyce jako údajného organizátora 8 let. Polský plavec Bartoloměj Kupkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kupkovského výkon doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou. Teď během své úspěšné plavby vybral v přepočtu skoro 3,75 milionu korun. Sbírka stále běží. Fotbalisté Plzně se v závěrečném 4. předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Hapoelem Berševa a Crvenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové ve 3. předkole soutěže vyřadil Bešiktaš Istanbul, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. V Praze bude odpoledne jasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami až 35 stupňů Celsia. Zítra má být jasno až polojasno a naměříme až mezi 36 a 38 stupni. Meteorologové po oba dny očekávají velmi silnou zátěž teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na rozpálených silnicích jsme s vámi také. Lukáš Miller nám řekne, kde si dát pozor a kde se hodně zdržíte.
3: Je to tak hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu stále silný provoz D1 na letiště a to před sjezdem na Barrandov na 15,5 kilometru, tam řeší nehodu a kolona je kvůli tomu od Strakonické asi na 15 minut. A provoz brzdí také omezení, které je dlouhodobě ve Kbelské ulici, kolony jsou hlavně směrem k Ústecké dálnici D8, v Novopatské popojíždí převážně kamiony z východní části okruhu, to zdržení okolo 15 minut. A kolony popojíždí také po magistrále, hlavně směr Holešovice, stojí se na konci Nuselského mostu a pak hlavně v omezení u hlavního nádraží a také před Lávkovým mostem. Celkově tam naberete na Holešovice skoro 20 minut. Plní se i Ječná ulice od Karlova náměstí na IP Pavlova, tam je to na 10 minut. Komplikace jsou teďka v tunelovém komplexu Blanka, to směrem z Břevnova na Troju. Kousek za sjezdem na Letnou, na stadion Sparty, stojí nepojízdné auto v pravém pruhu, průjezd tunely musí regulovat a vybočuje se. A na dálnici D11 komplikace za výjezdem z Prahy do Hradce Králové, za sjezdem na Úvaly na 14,5 km. Řeší nehodu dodávky, blokuje pravý pruh, kolona z 10. kilometru je na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
5: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 13 hodin 35 minut. Teď jsme měli informace pro řidiče a teď je něco také pro ty, co tak úplně často autem nejezdí, protože jedna statistika říká, že 7 z 10 Pražanů pravidelně využívá veřejnou dopravu. No a to se odráží i v publikaci, která je vydaná pod Institutem plánování a rozvoje hlavního města. My si touhle publikací zalistujeme už za 10 minut.

0: Doncha Pussycat Dolls s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 640 minut. Veřejná doprava v Praze patří k nejdostupnějším v Evropě. Na druhou stranu ve městě stále stoupá počet aut. I to zjistil Institut plánování a rozvoje hlavního města. Informace uveřejnil v publikaci, která popisuje, jak se v metropoli žije v porovnání s 11 evropskými velkoměsti. Podrobnosti má pro nás redaktor Dominik Kučera, kterého teď vítám už ve studiu, takže Dominiku, vítej.
1: Hezký den.
0: Tak proč ve srovnání autoři píšou o Praze jako o takzvaném městě automobilů?
1: Je to proto, že počet aut na obyvatele zůstává v Praze skoro nejvyšší v Evropě. Před dvěma lety připadlo na 1000 Pražanů asi 750 aut. Pro porovnání ve městech jako je Amsterdam, Barcelona nebo Kodaň je to méně než 300 aut. Tento nepoměr vysvětluje mluvčí Institutu plánování a rozvoje Anna Klímová.
2: Praha spolu s Varšavou a Bukureští jsou jediná města, kde aut výrazně přibývá. Například podíl cyklistů je v Praze ze všech měst nejnižší, zatímco počet aut na obyvatele je skoro nejvyšší v Evropě.
1: Tento vývoj potvrzuje také nová ročenka Ministerstva dopravy. Vyplývá z ní, že za posledních 5 let vzrostl počet osobních aut v Praze o 15%. Zajímavostí je, že přestože mají Pražané více aut, podle Institutu plánování a rozvoje nestráví v dopravní špičce o moc déle než obyvatelé západních měst.
0: Pojďme teď k té veřejné dopravě. Jak to vůbec v Praze je s veřejnou dopravou? Co jsi zjistil?
1: Mnohem častěji než obyvatele jiných měst jezdí Pražané veřejnou dopravou. Ta je podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města dostupná nejen díky dlouhým trasám tramvají a metra, ale také levnému jízdnému. Ze sledovaných měst stojí jízdenka v Praze v poměru k průměrnému platu skoro nejméně. To vše se projevuje v průzkumech, podle kterých je 87% Pražanů s veřejnou dopravou ve městě spokojeno. Do budoucna ještě posílí městskou dopravu připravované metro D.
0: No, jaký další budoucí vývoj v dopravě zmiňuje ona publikace?
1: Autoři upozorňují, že s vyšším počtem aut se zhoršuje znečištění ovzduší a to má vliv na výskyt respiračních onemocnění. Limity znečištění vzduchu nastavené Světovou zdravotnickou organizací jsou v Praze pravidelně překračované. Je tomu tak i skoro ve všech ostatních pozorovaných městech. Částečně mohou pomoct nově budovaná záchytná parkoviště, která uleví dopravě v centru. Například v Praze 11 mají dělníci do konce roku dostavět vícepodlažní parkoviště pro asi 500 aut. Důležitý bude také rozvoj elektrických aut.
0: Veřejná doprava v Praze patří podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města k nejdostupnějším v Evropě. Informace k tomu přinesl do studia redaktor Dominik Kučera. Dominiku, díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my jdeme rovnou do provozu, abychom zjistili, jak to teď s tou aktuální dopravou je. Je spíš klidnější provoz. Komplikace jsou v tunelovém komplexu Blanka směrem ze Smíchova na Troju. Za sjezdem na Letnou na Spartu stojí osobní auto v pravém pruhu a průjezd tunely musí regulovat. Na okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony před sjezdem na Barrandov. Na 15,5 kilometru řeší nehodu a kolona je od Lochkovského tunelu. Provoz brzdí omezení Vekbelské. Dlouhodobě kolony jsou hlavně směrem k Ústecké dálnici D8 v Novopatské, popojíždí převážně kamiony z Černého mostu na 15 minut. Kolony popojíždí i po magistrále, hlavně směrem do Holešovic, stojí se na Nuselském mostě i v omezení u hlavního nádraží a taky před Hlávkovým mostem. Celkově směr Holešovice zdržení 20 minut. Plní se také Ječná od Karlova náměstí na IP Pavlova celkem na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je po 14. hodině. Denisa Žižková už je připravená se zprávami Rádia Praha. Deniso, vítej ve studiu.
1: Děkuju, hezké odpoledne přeju.

0: U Nalžovic na Příbramsku hoří na 2 hektarech les, zasahuje vrtulník. Web státního zdravotního ústavu je po hackerském útoku znovu v provozu. Polský plavec jako první v historii přeplaval Baltské moře, vybral přitom miliony pro pacienty s rakovinou. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: U Nalžovic na Příbramsku hoří les. Jde o plochu o rozměrech asi 150x200 metrů nad vodní nádrží Slapy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčí středu českých hasičů Terezy Sýkory Flígrové je na místě 16 jednotek a vrtulník.
2: Je tam taky povolán vrtulník na hašení pomocí bambivaku a v současné chvíli tam máme to místo, dá se říct, obklíčené, protože jsme tam museli natáhnout metry, možná i kilometry dopravního vedení, jelikož to bylo v nepřístupném terénu.
0: Na místo vyrazil také lesar tým z Berouna, speciální tým středočeských hasičů vyškolený na hašení lesních požárů. Web státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů znovu funguje. Informovala o tom mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje. Pokračuje Čechová.
3: S ohledem na to, že webové stránky státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
0: Webové stránky hackři napadly v sobotu po 21. hodině. Ústav je podle Čechové následně odstavil. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za Mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel, provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiříkovský a jeho advokát Karim Tic. Daňhel i Tic svou vinu také popírají a kritizují postup policie. Polský plavec Bartoloměj Kubovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubkovský vybíral peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
4: Polák Bartoloměj Kubkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři

0: Z dvojzápasu mezi Hapoelem Beerševa a Červenou zvezdou Bělehrad určilo to los ve švýcarském Nyonu. Pokud Hradec Králové ve stejné soutěži postoupí přes Bešiktaš Istanbul, utká se s poraženým z dvojice Dynamo Záhřeb Kauno Žalgiris. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 33 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A Lukáš Miller je tady s aktuální dopravou. Lukáši.
3: Dneska odpoledne tak v Praze přetrvává spíše klidnější provoz. Jediné výraznější komplikace jsou teď v tunelovém komplexu Blanka směrem ze Smíchova na Troju za sjezdem na Letnou. Před vjezdem do Povltavské ulice stále stojí osobní auto v pravém pruhu. Na místě už ale je odtahová služba, pokouší se auto odtáhnout. Průjezd tunely tak musí regulovat, takže kolony jsou kvůli tomu třeba v Dobřížské ulici od Barandovského mostu asi na 10 minut do mrázovky. Provoz brzdí také dlouhodobé omezení, které je ve Kbelské ulici, tou se stále projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. No a ty kolony jsou stále hlavně směrem na ústeckou dálnici D8. V Novopatské se popojíždí z Černého mostu, je to na 15 minut a jsou to převážně kamiony. Kolony popojíždí také po magistrále, a to hlavně směr Holešovice. Je to kvůli omezení, které jsou jak u hlavního nádraží, tak také před Lávkovým mostem. Celkově naberete na Holešovice od muzea asi 20 minut navíc. A plní se i Ječná ulice od Karlova náměstí na příjezdu k IP Pavlova. Tam je to celkově na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 14. hodině, konkrétně 6 minut po 14. hodině. No a ten, kdo už v téhle chvíli má volný čas nebo prázdniny, tak si může výskat a ideálně třeba u vody. A proč ne třeba se Sophie and the Giants? A 107.1 FM a v DAB plus také Dua Lipa. I One Republic. Ať se vám daří a máte skvělý den.

0: Physical Dua Lipa, s námi Rádio Praha, 14 hodin 16 minut. Ideální je jít v těchto vedrech k vodě, anebo se projít někde v parku, či najít nějaký ten stín. A proč ne třeba v některé ze zahrad Pražského hradu? Je jich tam poměrně dost, například Hartigovská je nově otevřena. No a pokud už se budete toulat areálem Pražského hradu, určitě zaměřte také k Míčovně Pražského hradu, která byla postavena v letech 1568 až 69 pro císaře Maximiliána II. Habsburského. No a jsou na ní nádherné sgrafity, renesanční sgrafity. Mimochodem, najdete tam i srp a kladivo. Ku podivu i v tomhle čase. Kde přesně, i v tom vám mohou pomoct naše stránky praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam.
1: Praha je nej. Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století je totiž zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Praha je nej.
0: V Praze je zatím spíše klidnější provoz. Komplikace jsou v tunelovém komplexu Blanka směrem ze Smíchova na Troju za sjezdem na Letnou na Spartu před vjezdem do Povltavské. Stojí osobní auto v pravém pruhu a průjezd tunely musí regulovat. Kolony jsou do Břížské na 10 minut. Provoz brzdí omezení v Kbelské dlouhodobě a kolony jsou hlavně směrem k ústecké dálnici D8 v Novopatské. Popojíždí převážně kamiony z Černého mostu na 15 minut. Kolony jsou i na magistrále, hlavně směrem do Holešovic. Stojí se na Nuselském mostě i v omezení u hlavního nádraží. I před Hlávkovým mostem celkově směr Holešovice zdržení 20 minut. Plní se také Ječná od Karlova náměstí na IP Pavlova a tady vás to zdrží 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Jsou tady aktuální zprávy ve 14 hodin 30 minut. Je s vámi Rádio Praha a teď také Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. V Praze dnes začal festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí, letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gayů, bisexuál a trans lidí bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatele na něm očekávají 50 tisíc lidí, budou ho provázet přísnější bezpečnostní opatření. V budově finančního úřadu na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze 7 se bude od 8. do 24. srpna natáčet část amerického seriálu Birdwatcher. Kvůli natáčení bude uzavřen chodník u budovy a řidiči budou mít omezené parkování v ulici Na Ovčinách a na nábřeží. Chod finančního úřadu filmaři neomezí, natáčení je naplánované na víkendové dny. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje spouští v testovacím režimu nový webový portál staveb, který zobrazuje dokončené, aktuální a pro daný rok plánované stavby na krajských silnicích. Má pomoci s koordinací uzavírek a dalších dopravních omezení mezi silničáři, obcemi a dalšími investory. Využít jej budou moci také řidiči. V souvislosti s letošními rozsáhlými lesními požáry zadrželi francouzské úřady už 375 osob, z toho 142 nezletilých. Informovala o tom dnes agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Z celkového počtu pak bylo 36 lidí uvězněno. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller sleduje aktuální dopravu a bude mít dobré zprávy z tunelu Blanka, nebo spíš možná lepší.
3: Je to tak, jak říkáš, hezké odpoledne. V Praze ten provoz je spíše klidnější, prázdninový, bez zásadních komplikací. Lepší situace už je také v tunelu Blanka směrem na Troju. Na konci tunelu stálo nepojízdné auto, to už ale naložili na odtahovou službu a odjeli, takže kolony v Dobřížské ulici před vjezdem do tunelu se postupně rozjíždí. Provoz brzdí samozřejmě dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, tam se až do poloviny srpna projíždí vždy pouze jedním pruhem, a to kvůli velké rekonstrukci Kbelské, a ty kolony jsou hlavně směrem na sever, tedy k ústecké dálnici D8 v Novopatské. Popojíždí převážně kamiony, z Černého mostu je to pro ně na 15 minut. Kolony popojíždí také po magistrále, a to zejména směr Holešovice, stojí se už na konci Nuselského mostu, tam je to krátké asi na 5 minut, a pak hlavně v omezení u hlavního nádraží a také před Lávkovým mostem, celkově to od Muzea do Holešovic zdržení 20 minut. Plní se Ječná ulice na příjezdu k IP Pavlova od Karlova náměstí na 10 minut a 10 minut naberete v koloně i v ulici Přátelství na průtahu u Hříněvsí směr Hříčany. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den ve 14 hodin 33 minut. Zaměříme se na dnešní den, pondělí 3. srpna. My užkám všechno nejlepší k jejich svátku. No a co dál přináší a přinesl dnešní den, to nám řekne Petr Jungmann už za chviličku, za 10 minut. Do té doby třeba The Avenir nebo Rolling Stones.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Václav Drbola, František Pařil, František Kopuletý, Antonín Mitiska, Drahoslav Němec. Tomu bylo pouhých 20, Antonín Plichta starší a Antonín Škrdla. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
4: Martine, pojď!
3: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
4: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr!
3: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
4: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech v té prvenství.
3: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
5: A jdeme se podívat na to, jak to vypadá na silnicích. V Praze opět komplikace v tunelu Blanka směrem ze Smíchova do Troje za sjezdem na Letnou. V levém pruhu zastavilo osobní auto a průjezd tunely opět musí regulovat. Dopravu brzdí opravy k Belské ulice. Jede hodně kamionů po víkendu a kolony jsou hlavně směrem k Ústecké D8. V Novopatské se stojí na příjezdu do Belské už z Černého mostu zdržení 15 minut. Kolony popojíždí i po magistrále, hlavně směrem do Holešovic, stojí se na Nuselském mostě, pak také v omezení u hlavního nádraží i před Hlávkovým mostem. Celkově směr Holešovice zdržení 20 minut. 10 minut se popojíždí v koloně ve Vídeňské do centra. Provoz brzdí omezení u IKEMu a Thomayerovy nemocnice. No a na Pražském okruhu je silný provoz před sjezdem na Ořech. Obousměrně pomaleji se jede od Lokovského tunela, také od Plzeňské D5 vždy na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
1: Gimme a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Dostali jsme se k 15. hodině a tedy k dalším zprávám na 107.1 FM a v DAB+. Ty má Denisa Žižková.
1: Hezké odpoledne. Městská policie v Praze 13 posiluje kontroly problémových osob v okolí stanic metra. U Nalžovic na Příbramsku hoří na 2 hektarech les, zasahuje vrtulník. Evropská komise navrhuje po krizi ve španělské Ceutě posílení vnějších hranic Unie i podporu Maroka. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Městská policie posiluje kontroly u stanic metra v Praze 13. Strážníci se při nich zaměřují na problémové a nepřizpůsobivé osoby. Kontroly nově provádějí několikrát denně, včetně noci. Opatření bude trvat celý srpen, podle potřeby i v září, pokračuje mluvčí městské části Lucie Steinerová.
3: Do opatření budou kromě strážníků městské policie Praha 13 zapojeny také celoměstské útvary, zejména psovodi a hlídkový útvar. Současně se připravují společné součinnostní akce s větším počtem strážníků.
1: U Nalžovic na Příbramsku hoří les, jde o plochu o rozměrech asi 150x200 metrů nad vodní nádrží Slapy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčí středu českých hasičů Terezy Sýkory-Flígrové je na místě 16 jednotek a vrtulník.
4: Je tam taky povolán vrtulník na hašení pomocí bambivaku a v současné chvíli tam máme to místo, dá se říct, obklíčené, protože jsme tam museli natáhnout metry, možná i kilometry dopravního vedení, jelikož to bylo v nepřístupném terénu.
1: Na místo vyrazil také lesar tým z Berouna, speciální tým středočeských hasičů vyškolený na hašení lesních požárů. Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy, proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7 miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm také podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. Podle Von der Leyenové by Evropská unie mohla posílit systémy včasného varování i poskytnout technickou a finanční podporu Maroku. Hokejisté extraligového Kladna, Komety Brno, Plzně a Litvínova zahájili přípravu na ledě. Se severočeským týmem je na zkoušku i švýcarský útočník s českými kořeny Dominik Volejníček, který bude usilovat o smlouvu. 28letý hráč, který se narodil ve Švýcarsku, byl i v mládežnických reprezentačních výběrech a dvakrát startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

0: Dále hlavně směrem do Holešovic stojí se na Nuselském mostě, pak také v omezení u hlavního nádraží, také před Lávkovým mostem, celkově směr Holešovice zdržení 20 minut. Komplikace jsou hlášeny také na jižní spojce směrem na Barrandovský most za sjezdem na Pankrác, kousek před mostem je hlášená nehoda, kolona od Vídeňské asi na 10 minut. A kolony jsou pak také třeba ve Vídeňské do centra, provoz brzdí omezení u IKEMu a také u Tobajerovy nemocnice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pěkné odpoledne a dobrý den. 15 hodin a 5 minut. To je aktuální čas. Své hity nám přinesou Maroon 5 a Lisa. Jax Jones a M&EK. A právě teď Dan Lewis, ať je vám fajn, přeje od mikrofonu Olda Burda. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Soul Asylum Runaway Train a návrat do 90. let. S námi v 15 hodin a 15 minut. Návraty do 90. máme obvykle v sobotu 21 hodin, dneska je pondělí a tak máme vinylový večer od 21 hodin a protože jste hlasovali, už je rozhodnuto. Takže hlasování na Facebooku vyhráli jasně američtí The Killers a LPčko z roku 2012 Battle Born. Tak se jmenuje mimo jiné i studio téhle z té kapely z Las Vegas. Dnes 51 minuta skvělé muziky z hity jako Runaways, Hear It Me nebo Miss Atomic Bomb. Další hlasování, dvě legendy, desky 80. let Genesis a jejich eponymní 21. studiové album z roku 1983, anebo o rok mladší LPčko Queenu, které se jmenuje Works. Těžká volba. Za všechny vaše hlasy předem děkujeme. A teď už je tady aktuální doprava a Lukáš Miller.
1: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze zůstávají komplikace v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju za sjezdem na Letnou před vjezdem do Nové Povltavské stále překáží v levém pruhu nepojízdné osobní auto, už si ale pokouší odtáhnout, takže by v blízké budoucnosti mělo odjet. No, průjezd tunely je regulován menší kolony kvůli tomu, tak čekejte třeba v Dobřížské ulici před vjezdem do tunelu Mrázovka. Dopravu stále brzdí také omezení ve Kbelské ulici, ta se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. A kolony jsou zejména v Novopatské z Černého mostu do Kbelské zdržení 15 minut. Na jižní spojice směrem na Smíchov komplikace před Barandovským mostem za sjezdem na Pankrác se překáží nehoda, kolona od Vídeňské je na 15 minut, 10-minutové kolony pak čekejte také na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou a to z Lanového mostu a také od sjezdu na Štěrboholy. A ucpává se poměrně dost magistrála, konkrétně směrem do Holešovic stojí se na Nuselském mostě 5 minut a asi 25 minut pak naberete v úseku od Anglické až do omezení na Hlávkově mostě. Kolony jsou tam směr Holešovice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kateřina Marie Tichá s námi na rádiu Praha v 15.30, to je přesně čas, kdy jdeme na zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Představenstvo letiště Praha dnes zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka, který do vedení společnosti nastoupí k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště, informovala o tom společnost v tiskové zprávě. Lašák, který v čele státního podniku vystřídal Jiřího Pose, nastoupil o měsíc dříve, než se zamýšlelo. Ministerstvo se tím snaží uklidnit situaci na letišti. A opozice mají vůči Lašákovi výhrady. Poblíž Nalžovic na Příbramsku dnes kolem poledne hořel les. Podle prvotních informací hasičů zasáhl požár plochu přibližně 3 hektarů. Hasiči kvůli rozsahu vyhlásili 2. poplachový stupeň ze 4 možných. Do hašení se zapojil i vrtulník. Před 14. hodinou dostali hasiči oheň pod kontrolu. Nyní pokračují v důkladném dohašování jednotlivých ohnisek a kontrole požářiště, aby se znovu nerozhořelo. Ve španělském autonomním městě Ceuta, které leží na severoafrickém pobřeží, je stále 3000 až 5000 migrantů. Odhadl to dnes jeho starosta. Podle španělských médií také zvýšil na 80 000 odhad počtu lidí, kteří ve čtvrtek přišli nebo připlavali nelegálně z Maroka do Ceuty. Dříve uváděl 60 000, zatímco španělská vláda hovoří asi o 50 000. Drtivá většina těchto příchozích dobrovolně opustila město v pátek, ostatní ale odejít nechtějí. Fotbalisté pražské Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahče Istanbul a Štýrským Hradcem. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co pro nás má za novinky Lukáš Miller?
3: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou stále komplikace na jižní spojice směr Smíchov. Za sjezdem na Pankrác tam dořešují nehodu a kolona je od Vídeňské ulice od sjezdu na Krč asi na 10 minut. Provoz také brzdí opravy k Belské ulice, jede hodně kamionů po víkendu směr sever a tak kolony jsou hlavně směrem k ústecké dálnici D8. Ta kolona začíná už na pražském okruhu u hradecké dálnice D11 a zdržení přes Novopatskou do Belské asi 20 minut. Kolony popojíždí po magistrále a to hlavně směr Holešovice, stojí se jak na konci Selského mostu a pak také kvůli omezením u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě celkově směr Holešovice zdržení od muzea celkově 30 minut. Komplikace jsou hlášené v Průmyslové směr Hostivář před Malešickou spalovnou, tam překáží nehoda a srazila se tam 2 osobní auta a kolona je kvůli tomu asi na 10 minut. A na pražském okruhu silný provoz před sjezdem na Ořech obousměrně, pomalej se jede od Lochkovského tunelu, také od plzeňské D5, je to vždy na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. 3 vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. 3 venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne v 15 hodin a 35 minut s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Středočeští silničáři představili nový portál staveb, což je praktická věc, protože v něm najdeme všechny letošní uzavírky na krajských silnicích 2. a 3. třídy. Řekneme si o tom podrobnosti už za 10 minut.

0: Bruce Springsteen, Tunnel of Love, s vámi Rádio Praha, 15 hodin 45 minut. Nový portál staveb spouští Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Jde o webovou aplikaci, která má přehledně ukazovat všechny letošní dopravní stavby na silnicích druhé a třetí třídy. Podrobnosti má kolega Ondřej Mikušek, kterého teď vítám ve vysílání. Vítej, Ondro.
1: Dobrý den. Portál staveb přináší přehled aktuálních, ale také už dokončených i naopak teprve plánovaných dopravních staveb ve Středočeském kraji pro daný rok. Hned na začátek je potřeba říct, že ukazuje jen projekty krajské správy a údržby silnic, která si portál interně vyvinula. Nejsou v něm tedy například stavby na silnicích ve správě samotných obcí, případně jiných organizací. I tak ale ukazuje momentálně přes 250 projektů, které řidiči ve Středočeském kraji letos potkali nebo potkají. Podle toho tedy můžou plánovat každou svou jízdu tak, aby se vyhnuli uzavírkám.
0: No a pojďme popsat také konkrétně, jak portál vypadá a jak ho tedy máme využívat.
1: Tak já si zadám do internetového prohlížeče adresu stavby.ksus.cz a hned se mi zobrazí mapa Středočeského kraje. Na ní vidím zelené a červené tečky, případně proužky, podle toho, o jak dlouhý úsek stavby jde. Ty zelené, to jsou už dokončené letošní projekty, no a ty červené, na těch silničáři buď aktuálně pracují, nebo s nimi začnou později během roku. Když teď kliknu třeba na červenou tečku někde mezi Rakovníkem a Berounem, tak zjistím, že tam silničáři v městečku u Křivoklátu opravují most. Vidím přiblíženě, kde přesně se to děje, a taky vidím, že projekt začal teprve předevčírem. Je hotový ze 4%, dokončit ho mají silničáři do konce září. No ale pak si ještě můžu také zadat konkrétní trasu, takže třeba z Rakovníka do Poděbrad, a mapa mi ukáže ideální cestu, která se vyhne všem aktuálním uzavírkám.
0: To zní docela zajímavě. Kdo všechno tedy může ten portál používat? Je to pro nás, pro všechny?
1: Tak především samotní řidiči, ano. Podle krajské správy a údržby silnic ale portál bude pomáhat i vedením obcí nebo třeba organizátorům veřejné dopravy. Vzhledem k tomu, že v systému budou projekty ještě předtím, než se na ně vysoutěží stavební firma a dořeší se další podrobnosti, tak tyto instituce budou dlouho dopředu vědět, co a kde krajská správa a údržba silnic chystá.
0: O novém portálu staveb Středočeského kraje jsme si povídali s kolegou Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a teď už půjdeme do provozu na aktuální dopravu. Lukáš Miller nám řekne, kde to vázne.
2: Hezké odpoledne, a provoz brzdí omezení tedy nejen tam, jak jste se bavili nyní, ale také v Praze máme řadu omezení, které komplikují provoz, a to třeba ve Kbelské ulici. Tam se jezdí vždy pouze jedním pruhem právě kvůli velké rekonstrukci Kbelské, ta potrvá do poloviny srpna. No a jede hodně kamionů teď po víkendu, takže ty kolony jsou hlavně směrem na Ústeckou dálnici D8, a to už z pražského okruhu od Hradecké dálnice D11, to zdržení je zhruba 20 minut. Kolony popojíždí také po magistrále, a to zejména směr Holešovice, stojí se na konci Nuselského mostu, a pak také kvůli omezením, které jsou u hlavního nádraží a také před Hlávkovým mostem, tam je to do jednoho pruhu, a celkově do Holešovic čekejte zdržení od muzea asi půl hodiny. Jsou také nehody hlášené, třeba na jižní spojce směr Smíchov za sjezdem na Pankrác, tam řeší nehodu, blokován jeden pruh, kolona je od Vídeňské na 10 minut, také v Průmyslové ulici směr Hostivář před Malešickou spalovnou se srazilo osobní auto s nákladním, kolona je tam na 5 minut a 10 minut naberete v koloně provozem v Bělohorské z centra před Vypichem nebo také v Českobrodské z centra před sjezdem na Bychovice. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak to byla Leona Lewis na Rádiu Praha. Je tady 16. hodina, připravené jsou další dnešní zprávy. Ve studiu už je připravená také Danisa Žižková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. Při letecké show na festivalu v Mostě letal blízko letadel dron, událost prověřuje policie. Ruský útok na sklad v Charkově zničil podle nakladatelství miliony knih. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Lety Troll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne je pak někdo stáhnul.
3: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
4: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že byl docela blízko v nějakým okamžiku.
3: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
5: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
3: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Od srpna platí v Evropě nová pravidla pro umělou inteligenci. Firmy a instituce musí informovat lidi, pokud k vytvoření obsahu používají AI, nebo když umělou inteligenci využívají jinak, třeba ke komunikaci se zákazníky. Vyplývá to z článku 50 evropského nařízení AI Act. Pravidla mají podle vládního zmocněnce pro umělou inteligenci Lukáše Kačeny zajistit větší bezpečnost v kyberprostoru.
6: Tak obecně je cílem té transparentnosti zajistit, aby lidé věděli, kdy interagují se systémem založeným na umělé inteligenci, nebo kdy jsou vystaveni obsahu, který je vytvořený strojem, což má samozřejmě obecně zabránit podvodům, manipulaci nebo dezinformacím.
1: Dodržování pravidel v Česku kontroluje telekomunikační úřad. Víkendový ruský útok na sklad v ukrajinském Charkově zničil 8 milionů knih. Podle agentury AFP to oznámilo nakladatelství Ranok. Podle něj je to největší ztráta pro ukrajinskou knižní infrastrukturu od začátku plnohodnotné války v roce 2022. Ruská armáda na různá vydavatelství mířila už v minulosti. Kyjev to považuje za cílenou snahu o poškození ukrajinské kultury, stejně jako útoky na muzea, galerie nebo kostely. Hokejisté extraligového Kladna, Komety Brno, Plzně a Litvínova zahájili přípravu na ledě se severočeským týmem. Je na zkoušku i švýcarský útočník s českými kořeny Dominik Volejníček, který bude usilovat o smlouvu. 28letý hráč, který se narodil ve Švýcarsku, byl i v mládežnických reprezentačních výběrech a dvakrát startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let. Dnes má být jasno nebo skoro jasno s teplotami 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích po čtvrté odpolední, to už ví Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou komplikace nově na jižní spojce směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu je nehoda, 3 auta stojí v levém pruhu, na místo už teď dorazili i hasiči, takže zabrali

0: tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Povltavské, Plzeňské nebo i Vratlické, je to vždy na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i v Bělohorské z centra před Vypichem nebo také v ulici Přátelství na průtahu u Hříněvsí z centra. A na Pražském okruhu silný provoz před Ořechem obou směrně, pomalej se jede od Lohkovského tunelu i Plzeňské D5, je to vždy na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Nedávno byli v Ostravě na Colors, my si je dáme v této hodině. 21 Pilots. Bude tady Holly Humberstone. A třeba Pink. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné první srpnové pondělí.

0: A 16 minut po 16. hodině jsme opět na silnicích. Jaká je situace, řekne Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou opět komplikace na jižní spojce směr Černý most na konci Lanového mostu. Tam řeší nehodu tříosobních aut v levém pruhu na místě hasiči, policisté, no a kolona od sjezdu na Zahradní město celkově asi na 15 minut. 10 minut pak naberete na jižní spojce i před Barandovským mostem, tam je zdržení provozem od sjezdu na Pankrác. Dopravu stále brzdí opravy k Belské ulice, takže kolony jsou hlavně směrem k ústecké dálnici D8 a do Letňan. Stojí se už z pražského okruhu od hradecké dálnice D11, zdržení pak přes Novopatskou 20 minut. Kolony popojíždí stále po magistrále, zejména směr Holešovice, stojí se jak na konci Nuselského mostu, pak ale také hlavně v omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě. Celkově to zdržení do Holešovic je od muzea asi půl hodiny. Stále je regulován průjezd tunely, takže kolony jsou v Radlické, Plzeňské i Povltavské vždy asi na 10 minut a 10 minut se stojí v koloně i v Bělohorské z centra před Vypichem nebo také v ulici Přátelství na průtahu u Hříněvsí. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Jsou tady krátké zprávy s Denisou.
1: Přeji dobré odpoledne. Galerie hlavního města Prahy vrátila do výklenkové kaple ve Vojanových sadech v Praze jedna z restaurovanou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého od Ignáce Františka Placera. Dnes v tiskové zprávě to sdělila mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová. Socha byla ze sadu odvezená v roce 1991 kvůli špatnému stavu. Transparentní účty neziskových organizací začaly zneužívat podvodníci. Vyberou si prospěšný spolek a přes jeho konto testují, zda se jim podařilo lidi přesvědčit k převádění peněz. Poté z obětí vylákají větší obnos, uvedla to dnes Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky v tiskové zprávě. Tisíce lidí se v Dublinu účastní veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem, který zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Mnoho truchlících vypráví příběhy o setkání s ním a popisuje ho jako jednoho z největších irských hudebníků všech dob, uvedla to veřejnoprávní stanice. Podle serveru Irish Independent stály od rána stovky lidí ve frontě, aby mohli Hansardovi vzdát úctu. Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. V roli hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také gólman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Guda z Floridy. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty půjdou ještě nahoru na 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v Praze s dopravou, to už nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je silná odpolední špička, navíc komplikace na jižní spojce směr Černý most, na konci Lanového mostu, tam dořešují nehodu tří aut v levém pruhu, kolona je také od sjezdu na Zahradní město asi na 15 minut. Dopravu také brzdí dlouhodobé opravy k Belské ulice, tou se až do poloviny srpna projíždí vždy pouze jedním pruhem a teď ten provoz je hlavně tedy směrem z jihu na sever, jede po víkendu hodně kamionů, no a kolony tak začínají už na Hradecké dálnice, na dálnici D11 na Černém mostě a pokračují přes okruh na Novopatskou až k nálnici, až ke sjezdu do Kbelské. Uspává se i magistrála, to zejména směr Holešovice. Kolony jsou kvůli omezení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě. Od muzea pak čekejte přes půl hodiny navíc. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony stále jsou v Radlické, Plzeňské, Povltavské i Dobřížské, vždy asi na 10 minut. Navíc Dobřížské směr Barandovský most byla přes Líchovským tunelem i menší nehoda v levém pruhu. 10 minut pak naberete v kolonách Bělohorské nebo také v ulici Přátelství vždy směrem z centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Máme 5 minut po půl páté. Už za chvilku nabídneme pravidelné metropolitní tipy.

0: Jsou tady pražské typy a s nimi Jirka Štefl.
1: Jak je důležité míti Oscara? Vydejte se do Grébovky na Open Air letní divadlo. Slavná komedie Oscara Wilda v podání divadla Ma se stává příběhem osamělého, rafinovaného člověka s brilantním smyslem pro humor, kterého společnost potrestala za potřebu být sám sebou. V Havlíčkových sadech se můžete pobavit, a to v úterý od 20 hodin. A když to nestihnete tentokrát, tak další reprízy jsou na programu od středy do pátku. A jestli vás to spíš táhne do kina, tak zkuste letní kino v holešovickém Doxu. Tam budou promítat dokumentární snímek 80 rozlícených novinářů, na kterém se podíleli i Češi. Film zachycuje dramatický boj redakce předního maďarského nezávislého serveru o zachování svobody slova pod sílícím politickým tlakem. Snímek, natočený přímo zevnitř redakce, sleduje eskalaci krize, která vyvrcholila hromadným odchodem desítek novinářů na protest proti vnějším zásahům. Tenhle snímek můžete vidět v úterý v holešovickém Doxu. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A ještě přidáme dopravní informace s Lukášem Millerem.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný odpolední provoz a komplikace na řadě míst, třeba na jižní spojce směr Černý most na konci Lanového mostu, tam stále překáží nehoda, srazila se tři auta, blokují levý pruh, kolona je od sjezdu na Zahradní město skoro na čtvrt hodiny. Nehoda překáží rovněž také v Bělohorské z centra před točnou tramvají na Bílé hoře, tam se srazila dvě auta, výrazně překáží jedno z vozidel dokonce napříč pruhy, kolona tak začíná před Vypichem a zdržení celkově 20 minut směr Černá hora. Bílá hora. Dopravu brzdí opravy k Belské ulice, a to hlavně směrem k Ústecké D8 jsou kolony, a to z pražského okruhu od Hradecké dálnice D11, zdržení přes 30 minut. Kolony jsou pak také na magistrále, a to zejména směr Holešovice, na vině je omezení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě a celkově tak směrem do Holešovic a z centra naberete od muzea asi půl hodiny. Regulovány také průjezd tunely Blanka, takže kolony tradičně v Radlické, Plzeňské, Povltavské i Dobříšské vždy na 15, skoro 20 minut. A na pražském okruhu pomalý provoz před sjezdem na Ořech obousměrně, pomalej se jede jak od Lokovského tunelu, tak také od plzeňské D5. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Bývalému náměstkovi ústřední vojenské nemocnice hrozí zapadělání 8 let vězení, vinu odmítá. Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Ukrajinský Kryvyj Rih hlásí nejméně 3 mrtvé po ruském útoku na benzinovou stanici. Bude jasno nebo polojasno a teploty zítra až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zjistil to server i rozhlas. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informaci potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hájková.
2: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z přečinu podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
0: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které vyšetřování dozorovalo. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 1989 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rimkevič-Hájková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůrazňuje, že pořád pokračuje prověřování všech možných příčin.
3: V žádném případě to neznamená, že je v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
0: Při nehodě před 2 týdny zemřela jedna vojákyně, 4 její kolegové skončili v nemocnici. Kvůli pádu stroje armáda také preventivně zastavila vzlety všech vrtulníků typy Venom a Viper. Ruský útok na benzinovou stanici u města Kryvyj Rih zabil nejméně 3 lidi, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu o tom informuje náčelník tamní vojenské správy Oleksandr Vikul. Rusko od přelomu jara a léta systematicky útočí na ukrajinské čerpací stanice a snaží se je zničit. Používá k tomu malé FPV i bezpilotní letouny s dlouhým doletem. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dosud hrající pod dívčím jménem Hamzová, podepsala v Minnesotě smlouvu do konce ročníku WNBA. 24-letá rozehrávačka zatím nastoupila v premiérové sezóně v zámoří do 15 zápasů. Joklové sice původní roční kontrakt vedení Minnesoty před několika dny předčasně ukončilo, ale po její svatbě se s ní domluvilo na pokračování. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jsou tady dopravní informace a Lukáš Miller.
5: Je to tak, hezké odpoledne, začneme opět na jižní spojce směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu stojí poslední auto po nehodě v levém pruhu, na místě policejní hlídka, nehodu dořešují a kolona je tak od sjezdu na Strašnice asi na 10 minut. Nehoda překáží také v Bělohorské z centra před točnou tramvají na Bílé hoře, tam se srazila 2 auta, stále jedno z aut stojí napříč vozovkou a výrazně překáží, kolona je od Vypichu asi na 20 minut. A dopravu stále brzdí také četné opravy v Praze, třeba Velké ulici, ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem až do poloviny srpna a kolony jsou tak hlavně směrem na sever k ústecké dálnici D8 a do Letňan, kolona z Pražského okruhu od Hradecké D11 zdržení přes Novopatskou půl hodiny. Půl hodiny pak neberete i na magistrále směr Holešovice, je to hlavně kvůli omezením, které jsou u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě, kolona je tam od muzea až do Holešovic. Regulován je průjezd tunely, takže kolony stále čekejte v Radlické, Plzeňské, Povltavské i Dobříské ulici, je to zhruba na 15 minut a na Pražském okruhu jsou 15-minutové kolony před sjezdem na Ořech obousměrně a to jak od Lochkovského tunelu, tak také od plzeňské D5. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. It doesn't feel like love to me.
4: Po 17. hodině bude zpívat Ellie Goulding. Budou tady Imagine Dragons. A třeba Katy Perry. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký den.

0: Než se opět podíváme na pražskou dopravu, tak připomínám, jak dopadlo hlasování do pořadu Vinyl. Jinými slovy, koho dnes uslyšíte po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha. Tak jenom připomínám, měli jste tentokrát na výběr ze dvou známých bandů, jednoho amerického, jednoho britského, a byly to konkrétně The Killers a jejich album Battleborn, a ta druhá možnost byly britští Arctic Monkeys a album AM. Tak na celé čáře, dá se říci, nezměnil to ani víkend, vyhráli američtí The Killers, takže dneska LPčko Battleborn bude znít po 21. hodině po zprávách v pořadu Vinyl. A teď slibovaná doprava a pohled na ní zprostředkuje Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný odpolední provoz a stále třeba komplikace na jižní spojce, směr Černý most, na konci Lanového mostu dořešují nehodu osobního tří osobních aut, stále to jedno z nich stojí v levém pruhu a kolona od sjezdu na Strašnici asi na 10 minut. Nehodu řeší také v Bělohorské směrem z centra, tam překáží před točnou tramvají na Bílé hoře, srazila se dvě auta, navíc jedno z těch aut je stále napříč silnicí, takže se objíždí jen velmi komplikovaně. Kolona tak začíná v Bělohorské už před křižovatkou Vypěch, je to asi na 20 minut. Kolony jsou také kvůli četným omezením ve Kbelské ulici, ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci, no a tak hlavně směrem k ústecké dálnici D8 jsou teda kolony už z Pražského okruhu od Hradecké dálnice D11, to zdržení je přes Novopatskou až do Kbelské celkově asi půl hodiny, jsou to hlavně kamiony. A kolony popojíždí také po magistrále, zejména směr Holešovice, omezení je u hlavního nádraží výrazné a pak také na Hlávkově mostě do jednoho pruhu a celkově tak od Muzea do Holešovic naberete asi půl hodiny v koloně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Týdne. Čtyři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Damiano David, The First Time. Už nehledám to místo. Na 9. příčce je Poetika, Blízko.

0: Na čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

0: Tak tolik Taylor Swift, nová na Rádiu Praha. Jsou tady krátké zprávy a opět kolegyně Denisa Žižková.
1: Přeji dobré odpoledne. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podal kárnou žalobu na pražskou exekutorku Zuzanu Grossamovou. Vytýkají, že nedělala zákonné kroky k zastavování drobných exekucí, takže nechránila práva dlužníků a zároveň poskytla výhodu věřitelům. Jako kárný postih navrhl Tejc pokutu ve výši 400 tisíc korun. Uvedlo to ministerstvo na dotaz ČTK. Pražský vrchní soud věc projedná příští týden. Domovy pro seniory v Praze kvůli současným vysokým teplotám zpřísnili dohled nad pitným režimem klientů a omezili jejich pobyt venku. Venkovní aktivity přesouvají do klimatizovaných nebo jinak chlazených prostor a zdravotní stav seniorů pečlivě sledují, aby předešli dehydrataci nebo přehřátí. U Kojetic na Mělnicku dokončila společnost Energotrans výměnu potrubí k páteřnímu horkovodu do Neratovic. Obnova zamezí tepelným ztrátám. Letos v červenci skončila druhá etapa výměny, první udělal dodavatel už loni. Informoval o tom dnes v tiskové zprávě mluvčí skupiny ČES pro severní a střední Čechy. Hladina Rýna u Kolína nad Rýnem na západě Německa klesla kvůli nedostatku srážek na místní historické minimum. Lodní dopravu komplikuje i místní rekordně nízká hladina Dunaje v Rakousku. Píšou o tom dnes agentury DPA a APA. Zítra má být jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, to ví Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu stále stojí poslední auto po dřívější nehodě v levém pruhu. Na místě policisté nehodu dořešují a kolona je stále od sjezdu na Strašnice asi na 10 minut. Nehodu řeší také v Bělohorské ulici z centra přetočnou tramvají na Bílé hoře. Tam se srazila dvě auta, jedno z aut navíc stále stojí napříč ulicí a výrazně překáží. Provoz tam řídí okolo policisté a kolona je od vypichu asi na 20 minut. A provoz brzdí také opravy k Belské ulice, hlavně tedy směrem na sever, k Doletňanách, k ústecké dálnici D8. Kolona je z Pražského okruhu, stojí se u IKEA, u hradecké dálnice D11, zdržení pak asi půl hodiny do Kbelské. Kolony pak čekejte i na magistrále, hlavně směr Holešovice, je to kvůli omezením, které jsou jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě, tím se projíždí pouze jedním pruhem, no a celkově směr Holešovice, to zdržení stále od Vinohradské asi 20-30 minut. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte v Radlické, Plzeňské i Povltavské nebo také v Dobříšské směrem k tunelům. Je to vždy na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Stejně jako do divadla, i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru i reprízy. V archivu se nám dochovaly třeba dva unikátní záznamy Moliérova Lakomce a že bylo každé provedení přece jenom odlišné, poznáte už za chvíli v prvním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky, ve kterém se budeme vracet k rozhlasovému milníku roku 1926. Tehdy vznikla i první rozhlasová hra.

0: Rozhlasové stovky, to je náš nový prázdninový seriál. Připomeneme vám v něm postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z Radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace a tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery Radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul Radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Syrána z Beržeraku nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A pojďme se opět podívat na pražskou dopravu s Lukášem Millerem.
9: Hezké odpoledne, tak v Praze stále ještě opatrně na jižní spojce směr Černý most na konci Lanového mostu, tam stále dořešují nehodu, jsou v levém pruhu, kolona se ale zkrátila teď asi na 5 minut z poloviny Lanového mostu. Nehodu stále řeší i v Bělohorské z centra na Bílé hoře, kousek před točnou tramvají, tam se srazila 2 auta, jedno z nich stále stojí napříč ulicí, provoz okolo řídí policisté, no a ty kolony jsou od Vypichu skoro na 15-20 minut. Provoz brzdí také dlouhodobé opravy k Belské ulici, trase, tou se až do poloviny srpna projíždí vždy pouze jedním pruhem a ty kolony jsou teď hlavně směrem na sever, to znamená do Letňan a k dálnici D8. Kolona je tak od Pražského okruhu, od Černého mostu celkově na 20-25 minut. A hodně ucpaná je stále i magistrála, hlavně směrem do Holešovic. Kvůli omezení u hlavního nádraží a na Hlávkově mostě se stojí od muzea, je to asi na 25 minut. A na Pražském okruhu připomínáme silný provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, pomalej se jede z Lochkovského tunelu, také od plzeňské D5, je to vždy na 15 minut. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Ray Dalton nám dospíval na rádiu Praha, je právě 18 hodin. Jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Denisa Žižková. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Praha 3 opraví 7 bytů určených k pronájmu. Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá obžalobu v bitcoinové kauze. Žalobkyně navrhuje trest pro 4 obžalované. V souvislosti s letošními rozsáhlými lesními požáry zadrželi francouzské úřady přes 370 lidí. Bude jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Celý tento týden bude v Česku zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, ale nejvyšší teploty budou stále kolem 30. Většina dnů bude jasná, ale každý den se mohou místy objevit bouřky vzhledem k přetrvávajícímu suchu a vedru a jen lokálním srážkám stále platí na většině území České republiky riziko vzniku a šíření požárů, přičemž největší je na jihu Moravy. Radnice Prahy 3 chystá opravu dalších 7 městských bytů různých velikostí na Žižkově. Chce z nich vytvořit moderní bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Práce by měly začít do 2 měsíců a stát více než 4,5 milionu korun, říká radní městské části Robert Pecka z TOP 09.
3: Jedná se o starší byty v majetku Prahy 3, které už opravy nezbytně potřebují. Po dokončení rekonstrukce budou byty dále využívány v režimu podporovaného bydlení jako sociální nebo profesní byty a byty pronajaté komerčně.
1: Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
4: Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
5: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
4: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danihelovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
6: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosu z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval.
4: Daniel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Český rozhlas.
1: Francouzské úřady kvůli letošním požárům zadržely 375 lidí, mezi nimi bylo i 142 nezletilých, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Několik desítek lidí podle stanice BFMTV skončilo kvůli podezření ze žhářství ve vazbě. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Největší zásah zasáhl departman Gironde na jeho západě země. Během 10 dnů sežehl 42 tisíc hektarů porostu. Hasiči už mají plameny pod kontrolou a evakuovaní lidé se postupně můžou vracet do svých domovů. Byl to největší lesní požár ve Francii od roku 1949. Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles projevilo už 12 milionů lidí. O registracích do systému pro prodej lístků na nejbližší letní olympiádu informovali američtí pořadatelé. Zájemci jsou ze všech 50 států, Spojených států amerických a dalších 200 zemí světa. Zítra má být jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak v Praze stále překáží nehoda v Bělohorské ulici směrem z centra před točnou tramvají na Bílé hoře. Tam se srazila dvě osobní auta, stále poměrně výrazně překáží. Kolona je teď od vypichu asi na 10-15 minut. Komplikace jsou také v Průmyslové směrem do Hostivaře, kousek před Malešickou spalovnou. Tam se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona je od Českobrodské ulice asi na 5 minut. Na dopravu stále brzdí opravy k Belské ulice, teď asi 10 minut naberete v Novopatské z Černého mostu do Kbelské, a to směrem k dálnici D8. Ucpává se magistrála směrem do Holešovic, dopravu brzdí omezení jak u hlavního nádraží, pak také na Hlávkově mostě směrem do Holešovic, a právě směrem do Holešovic to zdržení je delší, skoro 20 minut se popojíždí od Vinohradské až na Hlávku v most. A na Pražském okruhu čekejte silný provoz směrem z D1 na letiště, ty kolony začínají u Strakonické a pokračují přes Lochkovský tunel až za sjezd na Barrandov, je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: V Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
0: update. V dnešním pražském updateu nám naše létající redaktorka Monika představí nejstarší pražský dub. Vypravíme se do Grébovky, která právě dnes na celý srpen ožije divadlem. A už za chvíli se dozvíte podrobnosti o chystané obnově jezírka v Nusi.

0: Pražský update.
1: Praha 4 chystá obnovu parku Jezerka, včetně opravy poškozeného jezírka. Práce měly začít v březnu, ale kvůli nepřesnostem v projektové dokumentaci je radnice musela odložit. Podle současných plánů by mohly začít v listopadu.
2: Nuselský park Jezerka má rozlohu zhruba 3,5 hektaru. Využívají ho hlavně pejskaři. Podle paní Jiřiny tomu tak ale nebylo vždy.
3: Vypadalo to tak, že tam, kde je dneska divadlo, bývala proslavená restaurace. A k tomu tenkrát patřil jednak rybník a v tom rybníku ryby. A ty ryby bylo možné vylovit na žádost hladového zákazníka, který rád ryby a udělat mu je.
2: Park Jezerka byl kdysi podle ní místem pro setkávání a živou hudbu.
3: O tom ještě svědčí stavba, která je na protější straně údolí proti tomu divadlu. A to je takový podivný pavilónek. Tam vyhrával orchestr takovou tu polotaneční hudbu anebo muziku na zpívání, čemuž se hostové prostě rádi vždycky přidávali.
2: Zdejší pramen zmiňuje už Kosmova kronika a další historické zdroje.
3: Pod tou hospodou bylo krásné jezírko. Na tom jezírku tím probublával potůček a byl tam vodník. A ten potůček zase sotva tam bubla. Bejvalý rybníček zarostlý rákosí. No a vodník ten, kde skončil, to nikdo neví.
2: Jezírko je dnes zarostlé a nefunkční. Podle radního Prahy 4 pro životní prostředí Tomáše Hrdinky z Hnutí ano, to má více důvodů.
4: Jednak se tam rozlomila ta betonová vana, druhým faktorem byl zdroj, což je dneska ta drenáž, kterou my budeme částečně vytrubňovat, která sbírá podzemní vody. A tato drenáž většinou funguje pouze v zimních a brzkých jarních měsících. A v kombinaci s tím, že má prasklé dno, tak ta voda se prostě ztratí a odpaří se.
2: Upravené jezírko by mělo zachytávat dešťovou vodu ze střechy divadla. Kromě úpravy jezírka chce městská část obnovit taky jeho blízké okolí.
4: Hlavní změny se týkají toho potůčku, který rozšíříme, uděláme na něm takové kaskády, kde se bude držet voda, doplníme to tedy vegetací, všechny asfaltové cesty, které jsou dneska v okolí jezera, včetně té piacety, proměníme buď to na štípaný kámen nebo mlad a doplníme to novým mobiliářem.
2: Já jsem se tam teda teď mohla podívat, park Jezerka vyprhá a stálo stejně. Byl nějaký termín, kdy se má začít pracovat, proč se posunul?
4: Hlavně kvůli grantové podpoře z programu Evropské unie, která velmi dbá na zelenou složku, která v tom původním projektu nebyla úplně dotažená do té míry, aby to právě dostalo tu podporu. Ta zeleň spočívá hlavně v keřích, v trvalkách, v cibulovinách.
2: Pokud vše půjde podle plánu, práce by podle radního Prahy 4 pro životní prostředí Tomáše Hrdinky z Hnutí ANO mohly začít v listopadu a hotové by měly být v dubnu.
4: Projekt vlastně na doladění té zelené složky i včetně kvalitně mobiliáře je hotový asi 3 týdny a jde v programu na nejbližší radu, tak aby jsme mohli zahájit soutěž, bude se jednat o podlimitní výběrové řízení.
2: Zpoždění projektu se nelíbí opozici, potvrzuje Petr Štádler ze Zelených.
5: Ta celá rozsáhlá studie na celý park vlastně ještě na realizaci čeká a tímhletím tempem by asi čekala ještě dlouhé roky, takže obecně je asi potřeba zrychlit, ještě nějakým způsobem rozpracovat nebo dopracovat následné fáze.
2: Náklady na obnovu jezírka a blízkého okolí odhaduje vedení městské části na 26 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz se výrazně sklidňuje, nehoda ale stále překáží v Bělohorské z centra před točnou tramvají na Bílé hoře, tam blokuje už ta nehoda pouze jeden pruh, předtím blokovala 2 pruhy, dali to kousek na stranu a zdržení se zkrátilo, odvypichuje asi na 10 minut. Komplikace jsou stále v Průmyslové směrem do Hostivaře, kousek před Malešickou spalovnou, tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, v koloně se jede od sjezdu do Českobrodské ulice, zdržení k jižní spojce asi 5 minut. A dopravu stále brzdí opravy k Belské ulice, ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci, no a po pojíždí tak hlavně Novopatská z Černého mostu k Belské, zdržení asi 10 minut, zkracuje se. Kolony po pojíždí také po magistrále, a to zejména směrem do Holešovic, je to kvůli omezení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě. Celkově směr Holešovice to zdržení od muzea v nesouvislých kolonách 20 minut, 15 minut naberete nesouvisle i od Bulhara k muzeu. A na pražském okruhu silný provoz směrem směrem z D1 k letišti, kolony jsou od Strakonické přes Lochkovský tunel až ke sjezdu na Barrandov, zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Už sedmý ročník letní grébovky s divadlem MA začíná dnes v Grotě v Havlíčkových Sadech. Až do 28. srpna ožije venkovní scéna původními inscenacemi v režii Mariany a Rozumanové a už tradičně patří prvních pět večerů premiéře, tentokrát s odkazem na tvorbu Oscara Wilda.
2: Jak je důležité míti Oscara, se jmenuje nová inscenace na motivy slavné hry Oscara Wilda v dramaturgické úpravě a režii Mariany a Rozumanové.
3: Mně připadalo, že ta hra, jak je důležité míti Filip v českém překladu, není úplně správně přeložena. The importance of being honest, jak je důležité být upřímným, otevřeným, což mění v podstatě celý význam té briljantní hry.
2: Hru pro divadlo MA nově přeložila Hana Nováková a Mariana Arzumanová dodala prvky, které z jejího pohledu rezonují se současností, s dnešní mladou generací a otevřeností ohledně naší sexuality.
4: Mám pocit, že naše generace hodně zkoumá funkčnost vztahu, jestli monogamie, ve který je většina třeba našich rodičů, jestli funguje, protože hodně manželství se rozpadá. Mám pocit, že hodně hledáme, co pro nás funguje a tady vlastně v téhle naší adaptaci sledujeme, jaké to je, když mladí lidé opravdu dělají, co chtějí.
2: Říká herečka Anežka Burdová, představitelka Miss Prism.
5: Myslím, že Štěpán Gajdošík s Michalem Hajdou v hlavních rolích stvárňují hrozně krásnou věc. Hrozně krásně dokážou prostě předat za mě nějakou tu jemnost toho Oscara Wilda, nebo to, co on si nikdy jako nedovolil říct prostě na plnou pusu, ani nemohl, vzhledem k tomu, jak to tenkrát bylo. Tak my to tam podle mě máme, ale taky ne úplně jako pěst na oko, ale prostě krásně organicky to z toho vyplývá.
2: Doplňuje Pavla Nevyhoštěná, která hraje Gwendolyn. Inscenace Jak je důležité míti Oscara je po úspěšné Beat Marlene Dietrich už druhou spoluprací divadla MA se studenty DAMU.
3: Musím říct, že tak jak ne každý partner může najít partnera v životě a být šťastným, aby nikřivdit sám sobě, tak stejně je těžce režisérů najít herce. A hercu režiséra asi. Jestli vzniká aspoň chvilku pochopení navzájem, myslím si, že je to jeden z těch okamžiků, který dá se pojmenovat štěstím.
2: Uzavírá Mariana Arzumanová, režisérka a ředitelka souboru divadla MA, které v pondělí 3. srpna zahajuje představením Jak je důležité míti Oscara, sedmý ročník letní grébovky. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči. Lidé z Prahy.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připravený souhrn dnešních pražských zpráv s Denisou Žižkovou.
1: Dobrý podvečer. V Praze začal festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 16. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti jsou na programu také výstavy, přednášky nebo workshopy. V budově finančního úřadu na nábřeží kapitána Jaroše v Praze 7 se bude od 8. do 24. srpna natáčet část amerického seriálu. Kvůli natáčení bude uzavřen chodník u budovy a řidiči budou mít omezené parkování v ulici na Ovčinách a na nábřeží. Chod finančního úřadu filmaři neomezí, natáčení je naplánované na víkendové dny. Pražští hygienici evidují za červenec 12 nových případů onemocnění žloutenkou typu A. V červnu bylo pacientů 18. Od začátku roku v Praze onemocnilo 313 lidí, z toho 68 dětí. Radnice Prahy 3 chystá opravu dalších 7 městských bytů různých velikostí na Žižkově. Chce z nich vytvořit moderní bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Práce by měly začít do 2 měsíců a stát víc než 4,5 milionu korun. Praha 10 chce opravit hřiště v areálu základní školy Solidarita. Projekt za bezmála 18,5 milionu korun počítá s novým běžeckým oválem a úpravou terénu. Technici tam také nainstalují nové sportovní vybavení a oplocení. Práce by mohly začít ještě letos a potrvají zhruba 4 měsíce. Zítra čekejte v Praze jasno nebo skoro jasno a teploty až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace, Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze stále opatrně v Bělohorské z centra před točnou tramvají na Bílé hoře řeší nehodu dvou osobních aut, blokují pravý pruh a pomaleji se jede od Vypichů, zdržení 5 až 10 minut. Nehoda překáží rovněž i v Průmyslové směrem do Hostivaře, kousek před Malešickou spalovnou, tam se už odpoledne srazilo osobní auto s nákladním, nehoda se stále dořešuje a v Koloně od sjezdu do Českobrodské ulice naberete 5 minut. Provoz také brzdí opravy a rekonstrukce k Belské ulice, ta je stále průjezdná vždy pouze jedním pruhem a popojíždí se hlavně směrem do Letňan a k ústecké dálnici D8. Pomalu se jede tak v Novopatské z Černého mostu do Belské, zdržení 10 minut. Kolony popojíždí také po magistrále, hlavně směr Holešovice, je to kvůli omezení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě, celkově směrem do Holešovic, zdržení 15 minut. 15 minut se popojíždí také ve Velzenově od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Máme 3. srpna a na Radiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Radia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungman, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Václav Drbola, František Pařil, František Kopuletý, Antonín Mitiska, Drahoslav Němec. Tomu bylo pouhých 20, Antonín Plichta starší a Antonín Škrdla. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
4: Martine, pojď!
3: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
4: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr!
3: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
4: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech v té prvenství.
3: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
1: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský update.
1: V oboře v Kolodějích se ukrývá památný strom. Jde o nejstarší strom v Praze. Více o dubu zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Nese právě pojmenování dub Karel a není to po nikom jiném než samotném císaři a králi Karlu IV., který ho podle pověsti údajně vysadil v roce 1359.
3: Prozradil mi dendrolog Aleš Rudl. Nejspíše jde ale o pověst, dub bude mladší.
2: Když se podíváme na jeho vzrůst a obvod kmene, který má přes 7 metrů, úplně nejmohutnější památný strom Prahy, tak dojdeme k závěru, že je spíše tak o 100 let mladší, tedy byl vysazen nejspíše za vlády Jiřího z Poděbrad. Nicméně byl významný už od svého počátku nebo od svého působení vlastně v areálu toho kolodějského zámku, protože pod dubem bylo vybudováno pódium a státníci, kteří vlastně v Kolodějích pobývali, tam přijímali návštěvy a konaly se tam i drobné posezení nebo i oslavy.
3: Tento významný strom se řadí mezi nejmohutnější duby u nás, a to díky objemu svého kmene.
2: Tím je vlastně raritní z hlediska právě toho svého vzrůstu. I když ta koruna už samozřejmě není tak bohatá jako předtím, ve stromě je dutina, je vidět, že vlastně jsou tam hojící se rány v minulosti odstraněných větvích, takže vlastně vzhledem k tomu stáří už ten strom tak jako ustupuje, nicméně stále je dominantní a výrazným jedincem v rámci vlastně pražských památných stromů.
4: Jak se určí vlastně to, že ten strom je památný?
2: Je to dle zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy příslušný orgán ochrany přírody, v Praze je to magistrát, ten strom získá přísnější ochranu. Jeho ošetření musí být odsouhlaseno právě tím příslušným úřadem, takže jsou to takový VIP stromy a zároveň tyto stromy jsou označovány malým státním znakem.
3: Mapu těchto památných stromů vytvořil právě Aleš Rudl, který je autorem webu Pražské stromy.
2: To je takový průvodce po památných a významných stromech Prahy a návštěvníci tam mohou najít vlastně všechny památné stromy, které jsou v Praze, a web funguje i takový jako nástroj pro cíle nejrůznějších vycházek a výletů, protože za těma stromama se dá putovat, chodit.
3: Bohužel dub Karel se navštívit nedá. Je v oboře, kde není umožněn veřejnosti přístup. Podívat se na něj ale můžete alespoň na našich sociálních sítích. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A po 15 minutách opět doprava a Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz je de facto bez větších komplikací. Kolona je výraznější pouze jedna, a to v Novopatské ulici od Černého mostu směrem do Kbelské ulice. Do omezení popojíždí se asi 15 minut. Kratší kolony pak čekejte třeba na konci Nuselského mostu, tam je to na 5 minut. 5 minut se popojíždí také ve Velzonově od Bulhara směrem k muzeu. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: A teď, jaké nás čeká počasí v následujících hodinách v Praze a okolí, tak bude horko. V noci i zítra stále jasno až polojasno, v noci teploty klesnou na 22 až 20, takže nás čeká tropická noc. Zítra teploty vystoupí na 36 až 38 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byl švédští Roxette na Rádiu Praha. Je právě 19 hodin. Čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravila Denisa Žižková. Teď už hezký večer, Deny.
1: Hezký večer.

0: Praha 4 odsunula obnovu jezírka v parku Jezerka na listopad. Dnes opět padaly teplotní rekordy. Po velké migrační vlně zůstává ve španělském městě Ceuta na severu Afriky 3 až 5 tisíc běženců. Zítra bude jasno a teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 4 posunula plánovanou obnovu jezírka a jeho okolí v Nuselském parku Jezerka. Náklady by měly být asi 26 milionů korun. Práce měly začít v březnu, ale kvůli nepřesnostem v projektové dokumentaci je radnice musela odložit na listopad, říká radní městské části pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
2: Hlavně kvůli grantové podpoře z programu Evropské unie, která velmi dbá na zelenou složku, která v tom původním projektu nebyla úplně dotažená do té míry, aby to právě dostalo tu podporu.
0: Teplotní rekord pro 3. srpen dnes padl na 56 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic má nové maximum pro celý srpen. Nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést odbornou debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027, ale podle ní teprve začínají. O jakém přidání pro zaměstnance veřejné sféry by chtěli odbory vyjednávat, Bednář neupřesnil. Ve španělském městě Ceuta na severu Afriky zůstává 3 až 5 tisíc běženců z migrační vlny z konce minulého týdne. Televizi Telecinco to řekl šéf regionální vlády Juan Vivas. Obě centra pro migranty ve městě jsou podle něj přeplněná a nemohou přijímat další lidi.
3: Přeplněné migrační centrum pro dospělé, kde lidé dostávají jídlo a další péči, hlídá policie. Před několika dny se tam příchozí snažili vtrhnout. Nejméně stovky migrantů převážně ze subsaharské Afriky čekají před centrem a na daleké pláži Del Trampolín. Většina z nich několik dní nejedla a občas se strhávají šarvátky o vodu nebo další pomoc, kterou dobrovolníci přivezou. Španělský rozhlas Cadena Ser uvedl, že španělská tajná služba ministerstvo vnitra minulý měsíc varovala před velkou migrační vlnou do Ceuty. Vládní mluvčí Elma Saizová to popřela. O migraci po incidentu na španělském území v Africe budou zítra jednat unijní ministři vnitra. Z pláže Del Trampolín v Ceutě Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do Newcastle. V americkém klubu z Premier League podepsal 5letou smlouvu s přestupovou částkou 30 milionů eur. V přepočtu přes 720 milionů korun se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď dopravní informace a Lukáš Miller.
6: Hezký večer, tak v Praze už ten provoz je bez zásadních komplikací. Pomaleji se pouze po pojíždí v Novopatské směrem do Kbelské. Je to kvůli omezení, no a ta kolona z Černého mostu je teď na 5 až 10 minut. Menší kolony jsou i na magistrále, jak na konci Nuselského mostu, zdržení před Legerovou asi 5 minut a pak také kvůli omezení, které je u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě, tam čekejte dalších asi 5 minut a 5 minut se po pojíždí v koloně i ve Vilzenově, a to od Bulhara na příjezdu k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to už je hudební jmény po 19. hodině. Purple Disco Machine a Retrosonics. Pak třeba Maroon 5. A nebo Olivia Rodrigo. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký pondělní večer.

0: Česku začala platit nová pravidla pro použití umělé inteligence. Lidé by měli snáze rozpoznat, kdy třeba komunikují s AI chatbotem nebo kdy se dívají na fotky a videa vytvořená umělou inteligencí. Pravidla vycházejí z článku 50 evropského nařízení AI Act. Nevztahují se ale na používání umělé inteligence pro čistě soukromé a osobní účely. Míří hlavně na firmy nebo organizace, které AI využívají při poskytování služeb nebo obsahu veřejnosti.
1: Máme na to manuály, nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovaly. Máme na to dokonce vodoznak a v textu komentáři vždy musí být označeno, co je upraveno umělou inteligencí.
2: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Jeho firma je tedy na nová pravidla připravená. Označení fotek a videí pro poskytování služeb ale není jediná povinnost, která z AI Act vychází. Lidé by měli i hned vědět, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
3: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
2: Další povinnost je už dopředu zákazníky informovat, že třeba přicházejí do kamenného obchodu, kde je kamera s umělou inteligencí, která snímá obličeje, rozpoznává emoce a podle toho třeba cílí reklamu. Tady jde o takzvanou biometrickou kategorizaci a i takové kamery už některé firmy v Česku podle Malé testují.
3: Vy máte právo to vědět a máte právo to vědět už při první vlastně interakci tady s touhletou umělou inteligencí. Takže například, když vejdete do té prodejny, tak tam musí být cedule.
2: Další pravidla se týkají označování takzvaných deepfakeů, tedy obsahu, ve kterém se objevují osoby, místa nebo události podobné těm skutečným a někdo by je mohl za ty skutečné zaměnit. Povinnost označení se vztahuje taky na texty o tématech veřejného zájmu, například ve zpravodajství. Pokud jsou texty zcela vytvořené nebo významně upravené pomocí AI a neprojdou následnou redakční kontrolou, musí být při zveřejnění uvedeno, že vznikly s využitím umělé inteligence. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet po schválení českého zákona o AI Český telekomunikační úřad. Při nedodržení pravidel hrozí sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy, přičemž pro malé a střední podniky platí mírnější limity. Pokračuje mluvčí úřadu Tereza Meravá.
4: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
2: Česká asociace umělé inteligence zdůrazňuje, že nová pravidla se týkají hlavně profesních činností, firem a organizací. Když si třeba mezi sebou dva kamarádi pošlou obrázek vygenerovaný AI, ten označený být nemusí. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Hit týdne. Čtyři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na desátém místě startuje Damiano David, The First Time. Už nehledám to místo. Na deváté příčce je Poetika, Blízko.
6: Hit týdne.

0: Na čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

0: Tak to byly Atomic Kitten na rádiu Praha. Teď už připomenutí toho, jaké bude počasí v následujících hodinách, tak v noci je zítra jasno až polojasno. V noci teploty klesnou na 22 až 20, takže nás čeká tropická noc a zítra budou teploty opravdu velmi vysoké během dne 36 až 38 stupňů Celsia.
1: Večerní Praha
2: a Petr Zajíček.

0: Tak to byla jedna z těch nejslavnějších od boy bandu z Velké Británie, kapely East 17, Stay Another Day. Teď už pražské tipy a Jirka Štefl.
1: Jak je důležité míti Oscara? Vydejte se do Grébovky na Open Air letní divadlo. Slavná komedie Oscara Wilda v podání divadla Ma se stává příběhem osamělého, rafinovaného člověka s brilantním smyslem pro humor, kterého společnost potrestala za potřebu být sám sebou. V Havlíčkových sadech se můžete pobavit, a to v úterý od 20 hodin. A když to nestihnete tentokrát, tak další reprízy jsou na programu od středy do pátku. A jestli vás to spíš táhne do kina, tak zkuste letní kino v Holešovickém Doxu. Tam budou promítat dokumentární snímek 80 rozlícených novinářů, na kterém se podíleli i Češi. Film zachycuje dramatický boj redakce předního maďarského nezávislého serveru o zachování svobody slova pod sílícím politickým tlakem. Snímek, natočený přímo zevnitř redakce, sleduje eskalaci krize, která vyvrcholila hromadným odchodem desítek novinářů na protest proti vnějším zásahům. Tenhle snímek můžete vidět v úterý v Holešovickém Doxu. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tak to je Linkin Park na Rádio Praha, je 20 hodin, jsou tady další dnešní zprávy, ve studiu už je Denisa Žižková, hezký večer.
1: Dobrý večer. Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. Nedostatek tamoxifenu na léčbu rakoviny prsu budou lékárny řešit rozdělováním balení, rozhodlo ministerstvo. Při letecké show na festivalu v Mostě létal blízko letadel dron, událost prověřuje policie. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty až 38 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Knihovna Václava Havla změní své jméno. Českému rozhlasu to potvrdil předseda správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce také nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
3: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
1: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léků, který se užívá na léčbu rakoviny prsu. V Česku chybí od loňska, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Let Troll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne je pak někdo stáhnul.
4: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
5: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
4: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
6: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
4: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Nový snímek o Spider-Manovi s podtitulem Z Brusu nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech. Ve Spojených státech a Kanadě se na vstupném vybralo 360 milionů dolarů v přepočtu přes 7,5 miliardy korun. Informuje o tom agentura AP s odkazem na společnost Sony Pictures. Předchozí rekord držel film Avengers Endgame, který v roce 2019 za první víkend od uvedení utržel o 3 miliony dolarů míň. Hned úvodní den mistrovství Evropy v moderním pětiboji získala česká výprava první medaili. O bronz se v Istanbulu postarali ve štafetě Marek Grič a Matouš Tůma, kteří před rokem v Madridu vybojovali titul. Mezi ženami skončili v Turecku Karolína Křenková s Kateřinou Váňovou, těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Zlato si zajistili Francouzi a Švýcarky. Zítra má být jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se po 20. hodině podívat ještě na dopravu, tak ta už by neměla být nějak komplikovaná v těchto večerních hodinách. Připomínám možná jenom ve směru na Hradec Králové, na hradecké dálnici od Prahy, tedy na 18. kilometru, odstavené porouchané vozidlo a nemělo by bránit provozu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 20. hodině si dáme činasky. Zaspívá Ava Max. A bude tady třeba skupina Mirai. A téma už za pár okamžiků, potraviny se v horku kazí rychleji. Za chvilku tedy řekneme, jak poznat třeba zeleninu, kterou je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat v delší dobu. Počkejte si na to, já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Velkých devadesátek, Big Big World a Emilia. No, taky už to bude skoro 30 let, přesně 28 let, co Emilia s tímto svým asi jediným, myslím si, hitem dobývala všechny světové hitparády. Celým jménem se toto švédská zpěvačka jmenuje Emilia Rydbergová. Tak ale pojďme k tématu, které se před malou chvílí už naznačil. Letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dní. Ne vše ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule a ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se vymačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo rozvinout.
1: Procesy se tam prostě urychlí, rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie. Je kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky. Dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata, primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, je to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: To byla Shania Twain na Rádiu Praha. Zhruba za necelých 35 minut po deváté po zprávách tady bude náš pravidelný pondělní hudební speciál Vinyl, o kterém rozhodujete vy, o tom, co si vždy zahrajeme. Máte vždy možnost na Facebooku Rádia Praha hlasovat pro jednu ze dvou desek, ze dvou LPček, a tentokrát to byla jedna americká a jedna britská kapela, buď The Killers a album Battleborn, a nebo britští Arctic Monkeys a jejich deska AM. Nakonec docela s převahou vyhráli Američané The Killers, takže za tu půl hodinu, necelých 35 minut, tady bude jejich LPčko Battleborn. Takže tolik k dnešnímu vinilu. Pokud máte rádi The Killers, určitě si nenechte náš vinil pro dnešní den ujít. Po 21. hodině po zprávách.
1: Večerní Praha.
2: A Petr Zajíček.
1: Život plyne dál.

0: Do lékáren byste brzy nemuseli chodit jenom pro léky, ale také na očkování. Příslušný návrh novely zákona už prošel meziresortním připomínkovým řízením. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny testovali, zda by lidé měli o očkování vůbec zájem. Nechat si píchnout vakcínu mohli ve 4 lékárnách v Praze, Brně a Ostravě.
1: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat na očkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
2: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Kdybychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra proočkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jakoby ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.
4: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
2: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. A samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
2: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Tak tolik Bon Jovi, jejich nejslavnější balada Always na Rádiu Praha. Teď už jsou tady zprávy na 21. hodinu, která se nám přiblížila. Ve studiu už je Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Dobrý večer.

0: Autobusy v Praze u hlavního nádraží ode dneška odjíždějí kvůli opravě stropu odbavovací haly z náhradních zastávek. Středočeští silničáři představili nový portál staveb. Řidiči na něm najdou všechny dopravní uzavírky v kraji. Celkem 2 miliardy 400 milionů korun rozdělí ministerstvo zemědělství na rozvoj venkova. Bude jasno nebo polojasno a teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská autobusová linka na letiště Airport Express ode dneška vyjíždí od hlavního nádraží z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Organizátor veřejné dopravy zastávku přesunul z magistrály kvůli další etapě opravy stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí. Potvrzuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středočeském kraji.
2: Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky, noční linky a náhradní doprava za metro v případě, že by metro nejelo, zůstanou na magistrále, jenom ty zastávky budou přesunuty o kousek dál.
0: Kvůli pracím je také magistrála zúžená do dvou pruhů v obou směrech. Omezení u hlavního nádraží by měla skončit v polovině listopadu. Řidiči ve středočeském kraji můžou začít využívat takzvaný portál staveb. Jde o online mapu, která zobrazuje aktuální i plánované dopravní stavby na středočeských silnicích 2. a 3. třídy pro daný rok. Podle ředitele krajské správy a údržby silnic Aleše Čermáka si tak řidič při plánování trasy může najít všechny uzavírky, na které by mohl cestou narazit.
3: Výhoda je v tom, že my v době, kdy ještě nemáme stavbu vysoutěženou, nemáme třeba zhotovitele, dokážeme uvést tu informaci, aby se na to dokázali nejen řidiči, ale i místní samosprávy nebo ostatní investoři připravit.
0: Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova 2 miliardy 400 milionů korun. Podpořit má hlavně investice do potravinářských podniků, začínající mladé zemědělce a lesnictví. Rezort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajistit místní zpracování surovin, třeba mléka, masa nebo ovoce a zeleniny. Dotace jsou součástí strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Žádosti bude možné podávat od 13. října do 3. listopadu. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm také podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. Podle von der Leyenové by Evropská unie mohla posílit systémy včasného varování i poskytnout technickou a finanční podporu Maroku. Karolína Plíšková vstoupila do tenisového turnaje v Torontu výhrou nad Olí Nikovou z Ukrajiny 2x6-4. Její další soupeřkou bude pátá hráčka světa, Ruska Andrejevová. Alexandra Ijalaová porazila v dohrávaném finále ve Washingtonu 2-1 na sety nasazenou jedničku Američanku Pegulovou a jako první tenistka z Filipín vyhrála některý z podniků WTA. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.

Vítejte u dalšího vinilu na Praze. Dnes jsme hlasovali a vybírali mezi dvěma slavnými indie bandy. Britští Arctic Monkeys prohráli, dnes budou američtí The Killers a jejich čtvrtá deska Battleborn, tedy zrozen v bitvě. To je heslo uvedené na vlajce státu Nevada. A taky nad vchodovými dveřmi do studia této kapely v Las Vegas jako název jejich dílny. The Killers kolem zpěváka Brandona Flowerse vznikly v roce 2001 a jako jedna z mála amerických kapel prodávají stále víc svých nahrávek ve Velké Británii než doma ve Spojených státech. Jejich legendární Mr. Brightside stále figuruje v britské singlové hitparádě a nesměl chybět ani na show před výkopem finále fotbalové Champions League v Budapešti, kde proti sobě stál Arsenal a PSG a Killers samozřejmě celou show odstartovali. Na desce Battleborn tenhle single nenajdete, ale 12 jiných songů, produkovaných hvězdnými producenty, jakými jsou Daniel Lanois nebo Steve Lillywhite. Ano, oba se proslavili u těch nejslavnějších desek irských U2. Z alba Battleborn patří mezi nejhranější rádiové hity hlavně dva, singly Runaways a Miss Atomic Bomb. Ale doufám, že nudit se nebudete celých 51 minut. Tady jsou The Killers a 14 let staré album na dvou černých masterovaných vinilech. Battleborn. Dobře se bavte.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je 22 hodin.
1: Bývalému náměstkovi ústřední vojenské nemocnice hrozí zapadělání 8 let vězení, vinu odmítá. Středočeští hygienici pokračují v kontrolách přírodních koupališť, ve většině je voda v pořádku. Polský plavec jako první v historii přeplaval Baltské moře, vybral přitom miliony pro pacienty s rakovinou. Bude jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze, zjistil to server iRozhlas. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá, informaci potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hájková.
3: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z přečinu podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
1: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které vyšetřování dozorovalo. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 1989 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Voda ve většině středočeských přírodních koupalištích je podle hygieniků vhodná ke koupání. Pouze na jezeře v Ostré na Nymbursku je vysoký obsah chlorofilu. Neměli by se tam proto koupat alergici, děti a těhotné ženy. Na dalších 5 místech je voda zakalená, ale zdravotně nezávadná, říká mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.
4: Vzhledem k předpovědím, které slibují vysoké teploty, se voda v přírodních koupalištích může poměrně rychle zhoršit. Doporučujeme proto sledovat aktuální hodnocení na webových stránkách naší hygienické stanice.
1: Polský plavec Bartoloměj Kupkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kupkovský vybíral peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
5: Polák Bartoloměj Kupkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kupkovský vynořil na pláži v Dživnuvě. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kupkovský se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem 5krát. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles už projevilo 12 milionů lidí z celé planety. Zájemci jsou ze všech 50 států, Spojených států amerických a z dalších 200 zemí světa. V první fázi si zatím lístky pořídili 4 miliony lidí. Američtí pořadatelé o tom informovali před blížící se druhou vlnou prodeje vstupenek na olympiádu. Bude jasno nebo polojasno a teploty zítra 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
6: Startuje další vydání hitparády Rádia Praha. Hit týdne. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaň. Tentokrát se výsledky pořádně promíchaly. Máme 4 novinky, 2 z nich šly hodně vysoko a po 8 týdnech také střídání na samotném vrcholu. Tak jdeme na to. Nejprve 5 novinek 31. kola hitu týdne.
7: Hit týdne.
8: Nasazená novinka.
6: Německý producent Felix Jen spojil síly s projektem Kaskáda. Boy, You Turn Me sází na výrazný taneční refrén a hlas Natalie Orler, který si s evropským dance popem spojujeme už víc než 20 let. Felix Jen a Kaskáda. Boy, You Turn Me.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Martin Garrix a U2 představili skladbu Fireflies. Pracovali na ní 6 let a poprvé ji společně zahráli na festivalu Tomorrowland, kde se ke Garrixovi na pódiu přidal The Edge. Zároveň je to první Garrixova skladba, na které se podíleli všichni 4 členové U2. Martin Garrix a U2 Fireflies.

0: hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Ellie Goulding otevírá novou kapitolu skladbou Black Prada Dress. Píseň bude součástí jejího 6. studiového alba I Know Too Much, které má vyjít na začátku září. Sama zpěvačka desku popisuje jako hudební deník určitého období svého života. Tady je Ellie Goulding, Black Prada Dress.
3: What you said, just as I was chasing freedom, don't want.

Do hry o vaše hlasy se vrací nizozemské duo Another a se zpěvákem 54 Ultra. Talk to You už jednou pořadím hitu týdne prošlo, ale ve světě dál sílí a v britském singlovém žebříčku se dostalo až na třetí místo. Another a 54 Ultra, Talk to You.

A s pátou novinkou je tu Michal Hrůza. Song Na moment zařadil už na album Kouzlo samoty a letos v létě k němu vydal nový videoklip o fantazii, touze a chvílích, kdy člověk na moment ztratí hlavu. Michal Hrůza, Na moment.

0: .cz. Hit týdne.
1: Jsme si říkali, že Samu Fendrovi a Olivii Dean chybí jediný týden k absolutnímu britskému rekordu. No a teď už ho mají. Rain Me In nazbíralo celkem 18 týdnů na prvním místě britského singlového chartu. Nebylo to 18 týdnů v kuse, skladba se na vrchol několikrát vracela, ale v celkovém součtu vyrovnala rekord Frankieho Lanea a jeho písně I Believe z roku 1953. Sam Fender a Olivia Dean se tak dostali na společný vrchol historické tabulky britského chartu. Nasazené skladby jsme si představili, britský rekord také, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste je sestavili svými hlasy. Desítka a první ze čtyř novinek tohoto kola. Damiano David, The First Time.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Hit číslo 7.
3: Na 7. místo se z 2. příčky propadla Ella Langley a její Choosing Texas.

Šestka zůstává přesně tam, kde byla minule. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.

A teď vzhůru do top 5 hitu týdne na Rádiu Praha. Páté místo a posun o dvě příčky nahoru. Zároveň osmý a poslední týden v pořadí. Jsou tady Sigala, Jaxomi, Island Kidron a Riptide. Lady.

0: Hit týdne.
1: Hanzo Uchlaně.
2: Čtyři novinky v pořadí znamenají také čtyři odchody. Z desáté příčky po jediném týdnu vypadly The Rolling Stones. Mr. Chan. Z osmé příčky po jediném týdnu vypadává Madonna. Danceteria.
1: Hey,

A konečně z prvního místa se po naplnění maximálního 8-týdenního limitu loučí vítězové předchozího kola Botox a Pyžamo. Jsme na druhém místě a tady je první ze dvou novinek, které ovládly celé čelo pořadí. Eva Farna se nedávno rozloučila s Perpetuum Mobile po maximálních 8 týdnech, ale dlouho mimo hit týdne nezůstala. S další skladbou z alba ADHD Pop se vrací rovnou na příčku stříbrnou. Eva Farna, neříkej, co má se stát.

0: Hit týdne.
1: S Honzou Chlaněm.
2: Honzou Chlaněm.
3: Za chvíli si představíme úplně nového vítěze hitu týdne Rádia Praha. Teď ale rekapitulace. Desítka Damiano David. The First Time.
4: Už nehledám to místo.
3: Deváté místo Poetika. Blízko. Osmá příčka Katy Perry. Watch It Burn. Sedmé místo Ella Langley, Choose in Texas. Šestka Andrea Bocelli, David Guetta, EJ a Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. Pětka Sigala, Jaxomi, Island Kid Rock a Riptide. Čtvrtá příčka Milky, Just the Way You Are. Třetí pozice Kateřina Marie Tichá, Byt 66. A druhé místo Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Kdo tedy po 8 týdnech vystřídal Botox na prvním místě? Move Into the Sun už se prosadilo v britském žebříčku, kde vystoupalo do blízkosti první desítky. U vás ale žádné mezikroky nepotřebovalo. Do hitu týdne vstupuje rovnou jako vítěz. Tady jsou Hugel, Imael Angel a Ultra Naté. Move Into the Sun.

0: A to je pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro své favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se na vás bude těšit Petr Jungmann.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a za chvíli přijde další host. Tentokrát to bude herec a dabingový režisér Richard Wagner. A určitě ho znáte jako Jindru ze Skalice.

0: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Richard Wagner. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dabér, moderátor a také režisér v dabingu. A určitě naši posluchači, diváci už jim tak jako zapaluje, že Richard Wagner je Jindra. A teď to řekněte, prosím, vy tu známou počítačovou hru.
1: Jindřich ze Skalice ze hry Kingdom Come Deliverance 2.
0: Krásný, krásný. Jednoduše, jak jste se k tomu dostal?
1: Ke Kingdom Come? Mm-hmm. Úplně k jedničce jsem se dostal tak, že jsem v roce 2020 seděl ve svém bytě na Barrandově, potom, co jsem byl v Praze chvilku, tak jsem se přistěhoval do Prahy a nějak nebylo co dělat, byla pandemie, fakt jako jsme se nudili, já jsem tam seděl ve tmě, zimě a depresi a napsal mi jeden kamarád, se kterým jsem točil nějaký reklamy, že ještě jeho kamarád dělá vlastně Kingdom Come Deliverance dubbing fanouškovský, jenom těch cutscén. Tak jestli bych se nechtěl účastnit. Tak jsem mu napsal, on mě vybral jako toho Jindru, já jsem nevěděl, kdo Jindra je.
0: Nezlobte se, no. Richarde, ale co jsou cutscény pro nás?
1: Cutscény jsou takový ty filmečky v té hře. Takže ve hře chodíte, ovládáte, to je ten takzvaný in-game, to jsou takový ty hlášky jako nazdar hospodský, jak se dostanu tam a tam. A potom jsou ty cutscény a to je to, když se to jakoby zatmaví a přepne se to do krásného filmečku, který má jiný snímání kamer a je to takový filmovější. Tak tyto cutscény. Tak my jsme měli natočit jenom ty cutscény, vydali se nějaký a ty udělali obrovský boom na YouTube, lidi psali, ježišmarja, udělejte celou hru, my vám přispějeme. Udělal se účet, lidi tam naposílali hodně peněz a nám se povedlo udělat ten fanouškovský dubbing nějaký jako docela plnohodnotný. No a potom teda jsme to udělali, to bylo hezký a pak se oznámilo, že se teda bude dělat dvojka a mě oslovili na casting, já jsem šel na ten casting, tam mě nevybrali na Jindru, tak jsem si myslel, že teda dobrý, tak jako tak odzvonilo mi Jindru, nebudu dělat. A potom mi v červenci zavolal vlastně Láďa Hrádek s tím, že jestli bych to teda ještě chtěl dělat.
0: Zbouřili se fanoušci a chtěli vás? Nebo čím to? Nevíte, co se tam stalo?
1: Já vlastně nevím, já úplně nevím. Já si myslím, že prostě asi třeba někoho vyzkoušeli a že jako neviděli v tom takovej ten vibe toho Jindry, prostě ten můj. A že nakonec se teda rozhodli pro mě, anebo si prostě zkusili, jestli budu mít teda nakonec čas ještě, nebo nevím vlastně, co zatím stálo úplně. Ale jsem rád, protože Jindra je fakt jako fajn role a jsem rád, že můžu být jako českým hlasem toho Jindry, protože vím z toho, co mi lidi píšou, nebo když mě někdo potká, tak jakože z toho mají fakt radost. A to je jako hrozně příjemný vědět, že jenom to, že jsem hlasem nějaké počítačové postavičky, což je pro mě vlastně jako bizarní, že se někdo spojí s mým obličejem. Takže to někomu dělá jako radost a že říká, že jako je to baví s mým hlasem, tak to je pěkný.

0: tehdy ty hry vycházely, ne každá se dabovala, ale Vietcong a tyhle ty hry, to se dabovalo, ale samozřejmě peněz na to bylo trošku méně, protože to jako byla velmi omezená cílovka.
1: Bylo tam malinko hlášek, malinko replik. Mám pocit, že ten váš Jindra, ano, je prostě velká role.
0: No, Jindra je snad největší jako herní dubbing, co snad jako je. Nevím, možná druhej největší určitě. Myslím, možná, že už aspiruje na toho prvního s těma DLCčkama, který teď točíme ty dodatky. Ale vlastně ještě třeba Mafia, že jo, to je úplně takovej ten jako jo ukázkovej dubbing herní, který je Mafia 1, v hlavní roli Marek Vašut, Luděk Čtvrtlík a Petr Rychlý. A strašně moc známých českých herců, kteří v tom dubují i malinkatý role. Pak vznikla Mafia 2, Mafia 3 se nedabovala, pak byla Mafia definitivní edice, to byl první můj herní dubbing, který jsem dělal. Tam jsem dělal malinkatý NPC postavičky ve stylu střílíte v přestřelce a ozve se nabím, sundej ho, odstřel ho. A tohle tam dělám já. A mě zastřelíte a já se objevím za rohem znova a řeknu zase tamhle je. Jo, a takhle. No ale vlastně Kingdom Come Deliverance 2 má jako ten dubbing fakt obrovský, strašně propracovaný. Opravdu je v něm strašně moc herců. To je taky věc druhá. Když si vezmete, že film, takový ten průměrný televizní film, řekněme, 90-minutovej, 25 herců, 30 možná, jo? Ale občas ve filmu je i 80 postav, ale prostě musí se to nějak udělat, nemůžete si vzít 80 herců, to se v životě nezaplatí. Ale to Kingdom Come má samozřejmě postav tisíce, ale v tom je snad 80 dabérů, to je úplně neuvěřitelný, jako na poměry to je fakt jako strašně náročný finančně, ale nádherně udělaný řemeslně dubbing, si myslím.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte hosta Lenky Vahalové a tím hostem je Richard Wagner. A když se trošku přesuneme do té historie, tak abychom uvedli posluchače diváky do kontextu, kdyby náhodou tu hru neznali, tak je to rok 1403, vláda Václava IV.
1: Je to tak. Zikmund Liška Ryšavá tam do toho trošku růžky strká, ano.
0: A dočetla jsem se, že stran oblečení, toho prostředí a vlastně i těch replik, které jsou takové neomalené, až buranské, dalo by se říct, takže se hodně strefujete do té doby. Jak moc je to historicky pravdivé, nebo podle čeho jste, vy asi ne, ale podle čeho ten scénář vycházel?
1: Já mám pocit, že vlastně ten tým Warhorse, který tu hru vlastně udělal, tak oni opravdu si načítali strašně moc dobových listin, prostě všeho, co našli. Oni mě jednou po tom baráku, kde to vyvíjí, prostě mě tam jednou provedli ve Warhorse a tam bylo opravdu strašně moc historických knih, dějepisných knih, ale ne jako, že dějepis pro čtvrtou třídu, co koupíte v knihkupectví, opravdu jako starý, zažloutlý listiny, který tam jako kde si napůjčovali v knihovnách, koupili a tak. A opravdu se snažili udělat každý kámen přesně tak, jak mohl být. Tam, když jdete po té Kutné hoře například, tak opravdu vidíte, že ty baráky, které tam ustály v té době, opravdu tam stojí dodnes, tak jsou naprosto přesný. Umístění okna, ty základní kameny, jo, nějaký zdobení, svatá Barbora, tak ta je tam rozestavěná, dneska stojí, ale je na úplně stejném místě, ta kašna, že jo, známá. Tak tyhle ty všechny věci tam jsou, takže já si myslím, že ta historická přesnost je opravdu veliká a samozřejmě pro účely nějakého jako audiovizuálního díla je tam nějaká licence, protože se něco musí upravit, aby to fungovalo, ale myslím si, že jako je to velká věc, která jako je dějepisně přesná a že si myslím, nechci říct, že to je jako úplně výukovej nástroj, ale že jako nepodělá se nic tím, když by to děcka jako hráli v rámci dějepisu. Protože si myslím, že se tam dozví spoustu o těch historických postavách. Zikmund, Václav, přesně, všichni tam jsou a je to opravdu zajímavý.
0: No a stran obsahu, tak vycházeli tvůrci z nějaké reálné historie?
1: Jak to
0: ten
1: myslíte?
0: Příběh? Ten příběh?
1: Příběh si myslím, že asi úplně
0: je
1: ne.
0: Úplně je úplně
1: jako, že jsou tam historický nějaký jako odrazový můstky, fakta. To znamená, že třeba co chtěl Zikmund, kam mířil, co Václav, nějaký války, tyhle ty věci. Žižka. Ten tam je, že jo, reálná, nebo reálná zdánlivě postava, jo, prostě takhle. Ale Jindra je pravděpodobně vymyšlený a ten příběh je zasazený do toho, aby jako Jindra ometal, vymetal všechny tyhle ty historické události, tyhle ty situace a vlastně tvořil tu historii on. Takže to, že Žižka přijde o oko, tak jako že
0: Jindrovou
1: za to,
0: rukou není pravda.
1: Přesně tak, nemohl za to asi Jindra, ale jako je tam situace, že prostě Jindra udělá něco a najednou Žižka přijde o oko a je to jako jo, tak takhle přišlo o oko. Jindra ze skalice mu ho vypích, jo, jako takhle tímhle způsobem je ta historie vlastně jako trošku upravená, ale jsou tam ty reální historický fakta.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner. A teď ještě, když porovnáme tu jedničku a dvojku, tak vy jste v několika rozhovorech řekl, že ta dvojka za vás je propracovanější, že když třeba slyšíte tu jedničku, takže byste ji udělal úplně jinak. Mm-hmm. Nemají třeba tvůrci ambici, že by tu jedničku ještě předělali s váma?
3: To pochybuju, ono je to fakt hodně drahý udělat ten herní dabing. To je jako nesrovnatelný s televizním dabingem, protože ta technika k tomu to udělat je drahá. A já si myslím, že to jako ta ambice pro to úplně není. Ale já jsem to myslel spíš tak, ne, že by to bylo jako odfláknutý nebo tak něco, ale spíš to, já jsem v té době za stolik nedaboval. Já když jsem dělal Kingdom Come Deliverance jedničku, ten fanouškovský dabing, prvně ty, jak jsem říkal, ty filmečky, ty cutscény a posléze teda ten plnohodnotný dabing té hry, tak já jsem jako daboval jak dlouho, rok a něco, jednou, dvakrát měsíčně jsem šel na nějaký půlhodinový dabing, jakože si mě režiséři brali a zkoušeli si mě. Měl jsem za sebou fakt jako málo zkušeností na to. No ale dvojku jsem dělal s tím, že už jsem 4 roky aktivně každý den daboval, třeba i režíroval, jo, upravoval, měl jsem za sebou spoustu věcí, takže si myslím, že samozřejmě tou v uvozovkách a v dobrým rutinou a tím, že se to ten člověk naučí, už jsem taky věděl, jak trošku třeba líp intonovat, jak to líp říct, aby to nebylo úplně jako fakt, že je ten Indra úplně jako blbec, jo, ale že prostě trošku mu dát nějaký ohraní, aby nebyly jenom rovně řečeny. Ano, takhle to je, jo, jako prostě, aby tam bylo jako něco trošku víc k tomu. Takže si myslím, že spíš já jsem se jako naučil za ty roky trošku líp ten dubbing zvládat, technicky, možná i herecky, to nedovedu já posoudit úplně. Ale to je asi ten hlavní, co já bych na tom předělal, protože určitě ten začátek hry jedničky je teda za mě, jako já jsem v něm brutálně jalovej. A jako je to pro mě až jako neposlouchatelné, že se u toho kroutím a říkám si, Krste pane, to je hrozně rovný, proč tam není žádný důraz a proč je tam těch důrazů tolik?
2: Na druhou stranu má to svůj logický vývoj a je logické, že když mezi tím jste nabral zkušenosti, že ta dvojka a ten Jindra z té dvojky už bude mít trošku jiný vibe.
3: No to jo, to říká. Určitě, ano, ano.
2: No a když jste dělal tu dvojku, tak dal jste mu i nějaký nový charakter tomu Jindrovi? Nebo jste se snažil trošku navázat na tu jedničku?
3: Asi jsem se snažil určitě navázat na tu jedničku. To jako nejde úplně ho změnit, protože vlastně ta dvojka začíná přesně v moment, kdy končí jednička. Akorát Indra jakoby vypadá starší. Já jsem se staral hlasem o dva roky, o tři. Což mi taky ten hlas samozřejmě klesnul trošku od doby, kdy jsem točil tu jedničku. Malinko. Takže asi jsem se nesnažil mu dát nějaký charakter. Vím, že jsme v rámci hledání nějakého hlasu zkoušeli různý, jakože jestli ho budu. Protože Tom McKay, který je vlastně jeho obličej a zároveň i hlasem toho Jindry Henryho, tak on je o 20 let starší než já a má mnohem hlubší hlas než já. On je takový jako, yeah, we were there. On je takový jako medovější dole, jo. Já jsem trošku vejš a hrubší. Takže jako jsme říkali, budeme se do něj zkoušet trošku stylizovat, ale to je divný. Já neumluvím tak strašně moc textu, abych pořád jako to říkal, takhle to bude trapný, jako prostě to držet někde. Tak jsme si říkali, hele, budeme to dělat prostě, jak nám to přijde přirozený, budeme se snažit nespívat takovou tou americkou intonací, takový yeah, what about you? A tady tyhle ty věci, tomu se budeme snažit vyhnout. To chtěl konec konců i Dan Vávra. A takže já si myslím, že jsem ho dělal v podstatě tak, jak mi to přišlo asi nejpřirozenější a když se to režisérům zdálo blbý, tak jsme jako předělávali a hledali jsme nějakou jinou polohu, jiný důraz, jiný výraz, jak to udělat, ale dělal jsem ho za sebe, takže vlastně Jindra je jakoby můj hlas. Nikam jsem to netlačil, vejš,
2: hluby,
3: ne, maximálně trošku víc na dechu, že já jsem takhle a Jindra jakože je prostě víc takhle.
2: Jo, jo, jo. A co bylo na tom dabingu nejtěžší? Ta doba, která byla poměrně dlouhá, snad skoro 6 měsíců jste pracoval na Jindrovi.
3: Ano. Doba, období, to bylo nejtěžší. Udržet si nějaký ten tah na branku, aby mi nespadl úplně ten řemen, protože, jak jsem říkal, původně se přede mnou zkoušeli jiní herci na toho Jindru a tím pádem tím běžel ten čas, který na toho Jindru byl. A mě zavolali v červenci, ale už se to točilo od předchozího listopadu, nebo řekněme ledna. Takže vlastně já jsem nastoupil do Jindry s nejvíc textem ze všech o půl roku později. Takže já jsem měl těch 6 měsíců, kdyby
2: super,
3: to byl normálně rok, na jednou až dvakrát tolik, co měli ostatní. A takže to bylo nejtěžší, jakože vlastně vidět, že děláme, co můžeme, já jsem úplně zničený, nemám náladu si doma povídat nic a pořád nám zbývá 3/4 hry udělat. A viděli jsme, jak to jakoby jde pomalu. A to bylo to, jakože, že to neubývá.

retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner, daber, moderátor. A ještě navíc ta hra vyšla ven 5. února 2025. A vy jste ještě v lednu daboval.
1: No jo, no, to jsme nestíhali.
0: Jak
1: moc,
0: to?
1: No. Prostě to, nějak se to seklo. Já jsem během toho dělal taky jiné věci a prostě, víte co, ono to funguje takhle. Já nemůžu, protože jenom proto, že vlastně dělám jako hru krásnou, velkou, všecko, tak já nemůžu na půl roku zmizet ze všech studií, protože kdo si na mě za půl roku vzpomene? Budu takhle ťukat na dveře a říkat, prosím, já bych chtěl práci, já bych chtěl zase dabovat. No ne, půl roku jsem všem odmítal zakázky, můžou se na mě jako vyprdnout, takže já potřebuju se udržovat tak nějak v tom denním jako povědomí těch lidí, že jako jo, tenhle vlastně tady ještě je, on ještě funguje, on ještě žije, on ještě mluví, jo, všecko tohle. I když dělá toho Jindru, že to všichni tak nějak věděli, že jo, prostě stejně. No a takže já jsem vlastně potřeboval režírovat, aby se na mě nezapomnělo, potřeboval jsem dabovat, aby se na mě nezapomnělo, přece jenom taky mě to baví, tak nechci jenom půl roku sedět v jedné budce a číst dokola repliky o Kutné hoře. Takže jsem musel dělat tohle, čímž pádem jsem nemohl pořád dělat to Kingdom Come. A zapomněl jsem otázku, ale
0: No, že to trvalo poměrně dlouho, trvalo, že 5. února jo. Se to spustilo ven, tak, ale ještě v lednu.
1: My jsme v prosinci zjistili, že mega nestíháme, a tak jsme museli točit, takže jsme si dali vánoční svátky a od 27. durch až do 11. 12. února bez jediného dne volna jsme točili. Možná, OK, na nový rok jsme měli volno prvního, ale pak hnedka 2. jsme nastoupili a to jsme zvedli tehdy tu dobu, kolik toho denně natočíme. My jsme totiž začínali na 4 hodinách denně, pak to bylo 5 hodin denně, pak jsme udělali 6 s pauzou na oběd a končili jsme na 7 hodinách denně, takže já jsem na Jindru chodil jak na full time. A ještě teda vtipná situace byla, že s deadlinem vlastně Jindry, Kingdom Come, se mi potkal i deadline série audioknížek, kterou jsem načítal. A já jsem musel kombinovat 7 hodin denně Jindry a 4,5 hodiny denně audioknížky. Takže já jsem na 9. šel na Jindru, končil jsem prostě v těch 5 s tou hodinou na oběd a od 17.30 už jsem četl 4 až 5 hodin audioknížku a pak jsem přišel domů, padnul za vlast a druhý den znova.
0: V jaké kondici byly vaše hlasivky?
1: No, co hlasivky? Já jsem byl v háji, já jsem byl psychicky v háji, protože já jsem jakoby vstával a chtěl jsem i brečet, protože jsem věděl, že je přede mnou ten strašně dlouhý den, který mě vlastně jako už v takovýhle na té povinnostní, jako povinný bázi, že tam musím, že mi to vlastně jako nebaví. A já jsem prostě vstával a byl jsem jako smutný z toho, že si musím někam jít sednout na hrozně moc hodin. Vědět, že je to tak dlouhý a že se jako tlačí na mě, jakože šup, šup, šup, ale jakože tím nechci říct, že jsme to nějak flákali nebo něco takového. My jsme jako tomu dali právě proto, že jsme se snažili, to trvalo tak dlouho. Kdyby jsme to flákali, tak končíme v listopadu, ale my jsme prostě jako jeli a snažili jsme se to pořád dělat hezky, aby najednou nebyl začátek hry krásnej a od půlky tomu padl řemen a bylo to nějaký jako, jo, jako na půl. Takže jsme se fakt snažili a hlasivky...
0: Ty to asi dali, ale psychika dostala
1: na frak. No, hlasivky to nějak dali, jakože chraptěl jsem třeba občas trošku, byl jsem takový, že večer už jako mi ten hlas třeba vypadával, protože tak když 12 hodin, 11 hodin jako mluvíte v kuse, tak ono je to takový, jakože už potom člověk píská trošku. Ale spíš ta psychika, že jakoby udržet si nějaký jako pozitivní přístup k tomu životu v té době byl fakt jako náročnej. A ono to zní jako, že jsem takový ten přecitlivý, jakože on sedí za mikrofonem a mluví a stěžuje si, mohl, ať jde do práce, jako takové to reálné, že? Ale ono to jako, já neříkám, ano, v porovnání asi s jinou, třeba s manuální prací, je to úplně něco jiného, ale jakože prostě spíš udržet tu pozornost, že fakt jako 7 hodin musíte mluvit a pořád vlastně stejně a ani tam nesmí být znát nějaká únava, nemoc, něco, pořád musíte, prostě v 9 ráno i v 5 odpoledne musíte pořád znít jako dobře. Na ten hospodskej, jak se dostanu do té Kutné hory? A pořád to musí být stejný, i když už takhle jako padáte, jo? Musíte tam pořád udržet ten stejný drive.

0: Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, jsme ve finále, se mnou je Richard Wagner, dabér, vlastně v současné době taky režisér v dabingových studiích, ale původně kameraman střihač.
2: Je to tak.
1: Jak se to stalo?
2: Já jsem vystudoval, no, to je zajímavý. Já jsem vystudoval v Brně střední školu uměleckou, kde jsem vystudoval vlastně kameramana, střihače, scénář, grafika, animace, takový jako balíček filmový. Potom jsem točil maturitní film a ten maturitní film jsem si říkal, že bych chtěl jako o dabingu, protože mě ten dabing zajímal od dětství. Já jsem v 10 letech chtěl být daber, protože jsem se koukal na Simpsony a říkal jsem si, tenhle bustový dejdar a já je znám z Arabely anebo z tohohle a tamtoho. A říkal jsem si, to je super, že jsou hlasy něčeho, já bych taky chtěl být hlasem něčeho. A to mě bavilo, pak mě to na chvíli pustilo, pak jsem nastoupil na tu střední a pak jsem dělal teda ten maturitní film. Ten maturitní film jsem udělal o dabingu, že jsem vlastně zavolal do jednoho studia ve Vršovicích pražských a říkal jsem, jako dobrý den, já jsem Richard, strašně by mě bavilo dabu. Chci to dělat od dětství, nemohl bych si to u vás vyzkoušet, prosím, a já bych si to chtěl i natočit, protože dělám film. Oni řekli, dobře, tak přijďte, děláme tady seriál Rick a Morty. Říkám, no tak jo, tak super. Tak jsem vzal dva kamarády, oni vzali kamery, jeli jsme tam, natočili jsme takový vlog ze studia, tak jsem to natočil, zjistil jsem, že mi to vlastně hrozně baví, když mi to tehdy teda strašně nešlo a paní režisérka, a dodnes jí to nemám za zlý, mě už nikdy neobsadila po tomhle. A to je jakoby, víte co, to jsou aktivní režiséři, my se dneska potkáváme, zná moje jméno, zdravíme se, vykládáme si na chodbě, ale nikdy jsem u ní nedaboval. Chápu. Před 5 lety jsem u si udělal otřesnou vizitku, byl jsem otravnej, klepal jsem moc na dveře, moc jsem to chtěl dělat, takže tím pádem už se člověk tak
1: ale
2: jako
1: jak se to člověk má naučit, než tím způsobem, že se
2: asi jo, ale zároveň
1: to naučí.
2: To jo, ale zase zároveň člověk musí seznat, kdy je moc urputnej a kdy jako moc. Jakože já jsem na to asi fakt tlačil. Samozřejmě je dobře se ozvat, chci to dělat, mám proto nějaký predispozice, myslím, vyzkoušejte mě. Vyzkouší vás jednou, dvakrát, když už nezavolají, neťukejte na ty dveře každý měsíc. Dobrý den, já jsem pořád tady, abych to chtěl dělat. Akorát se člověk zprotiví, řeknou si to mezi sebou. A už tři režiséři řeknou, jo, to je ten otravnej. Jo, to, ono to nejde zase.
1: To je Jindra otravnej.
2: To je ten Jindra otravnej. Takže to zase tolik nejde. No ale tehdy jsem teda byl v tom studiu, tam jsem natočil ten seriál a chtěl jsem to dělat dál, tak jsem ten film točil dál a dál, rozhovory s jinými režiséry, jak jsem sbíral ty zkušenosti a tak dále. Vznikl z toho můj maturitní film, který se jmenuje Ruda, o dabingu, rozhovory a o tom, jak já si to zkouším. A potom jsem vlastně se, pak bylo chvilku nic, tak jako rok jsem ještě byl v Brně, pak jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem pracovat na jedné komerční televizi a pak jsem začal pracovat v komerčním zpravodajství internetovým. A tam jsem začal dělat kameramana a střihače, reportáží, natočil jsem, myslím si, desítky vyšší, možná stovky reportáží a vlastně mě to strašně bavilo. Ale do toho mi vlastně chyběl ten dubbing, protože jsem si říkal, to je přece něco, co bych chtěl dělat. A najednou jsem byl v té Praze a ty režiséři, když viděli, že na 20-minutový dubbing nejedu 2,5 hodiny z Brna a 2,5 zpátky, tak už jim to nebylo jako blbý. Řekl mi, Richarde, tak pojďte na 20-minutový dubbing, mám tady takovýho kluka, kterýho byste dal a pomůžete mi do sborů. Říkám, tak jo, super, tak jsem přijel. Tohle, najednou mi to asi nějak jako trošku šlo, tak si mě zavolali znova. A já jsem najednou jezdil několikrát týdně na dabingy, tady ty malý. A pak jsem začal jezdit na větší a na větší a na větší a třeba i hlavní role. Já jsem říkal, tyjo, a to už bylo najednou těžší skloubit s plným
1: kamerou.
2: Úvazkem. Protože 9 to 5, od 9 do 5 prostě v práci, někdy naopak posunutá směna zase do večera, protože v tom zpravodajství byl i bulvár nebo sport, takže noční nějaký jako výjezdy na hokej nebo na fotbal, jo, tyhle ty věci tam všechny byly. A nedalo se to. No a já jsem potom začal ten dabing režírovat. No a najednou mi jakoby na účet přišly dvě částky. Jedna byla od té televize, kde jsem režíroval dabing, a druhá byla za ten plný úvazek v tom zaměstnání. A já jsem viděl, že za tu jednu režii jsem vydělal asi tak o 1000 korun víc než za ten plný úvazek. A říkal jsem, tyjo, mně se asi vyplatí spíš jít na volnou nohu už, než jakoby ty celý dny nedabovat a odmítat tu práci, kterou mi ty lidi nabízí, za to, že jsem tady uvázaný a sedím tady v kanclu na zadku. A tak jsem dal výpověď. A zrovna tehdy jsem přestal mít úplně všechnu práci, takže jsem 3 měsíce seděl na gauči a brečel se nudím a že nemám co dělat. A pak se to zase nějak rozjelo a z 23 na 24 k 31. prosinci jsem dal výpověď, takže 24 až do března jsem neměl vůbec nic.
1: No a pak přišel Jindra. V létě.
2: A v červenci přišel Jindra, takže do té doby jsem začal trošku víc dabovat zase, potom od března jednu režii jsem měl něco, jak se to rozjelo. A najednou přišel Jindra, přišly režie Netflixu, jo, a tak dále, a tak dále. A najednou jsem tady, kdy mám každý den rozplánovaný na půl hodiny i s přejezdama, protože jinak nestíhám nic a všechno se mi už veze.
1: A na úplný závěr bude Kingdom Come Deliverance 3.
2: Krásně jste to vyslovila, ale nevím. I kdyby byla, tak mě to neřeknou, protože vidí, že chodím do rozhovoru a jsem ta kecka, která by to určitě někde jako řekla, takže já budu ten poslední, kdo se to dozví, doufám, že už ne, s půlročním spožděním.
1: A nebo by to prozradil váš pes.
2: A nebo by to prozradila moje Nelinka, která tehdy prozradila i to, že dělám dvojku, ale dělali jsme, že ne. Ale každopádně já o tom, že by si chystala trojka, nevím vůbec nic. Myslím si za sebe upřímně, že ne. Protože ta dvojka byla tak strašně časově náročná, to se dělalo 7 let, skončila jednička a začalo se dělat na dvojce, možná už souběžně s jedničkou, jo. Je to opravdu časově náročný, takže jestli někdy, a tím neříkám, že jo, protože já to fakt nevím, 10 let, možná 7, 5, kdo ví, ale určitě nevyjde příští rok žádná trojka, protože to už bych jí musel točit.
1: Se mnou byl Richard Wagner, moc děkuju.
2: Já děkuju, bylo to super.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí jako tichý svědek pražské historie.
1: Praha je

0: namazat, zapnout, poslouchat.
1: Že jim pytláci zabili slona.
2: Vražda Jána a Martiny.
1: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
0: Kořist, Kuciak, Jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda, která otřásla Slovenskem. Známe důkazy, popíšeme výslechy. Budeme vyprávět o mimořádném vyšetřování, které dodnes vyvolává otázky. Vydáváme první epizodu pětidílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je pondělí 3. srpna.
3: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 1. Časť 1. Posledný deň slobody.
0: Odbyla 18. hodina. A bývalý policista Tomáš Sabo s bratrancem Miroslavem Marčekem, který ještě před lety nosil vojenskou uniformu, zamkli dveře svého obchodu s výživovými doplňky pro sportovce v centru Kolárova. Byla středa 26. září 2018. A oni ještě netušili, že mají za sebou poslední den svého vysněného podnikání. A na dlouhá léta i poslední den života na svobodě. Sabo se vydal ospalými uličkami města do domu svých rodičů. Marček ke své přítelkyni, u které v posledních týdnech přespával. Vlastní rodiny si v mládí nezaložili. Při dobrodružném způsobu života na to zřejmě neměli čas. Po odložení uniformy, ve které Marček okusil i zahraniční misi, se oba muži nechávali naverbovat na ochranu zámořských obchodních lodí před piráty. Jak se později ukázalo, doma přitom napáchali strašné věci, jen aby utáhli rozjezd společného podnikání. A tomu se právě blížil definitivní konec. Ulice městečka na jihu Slovenska toho večera brázdilo i několik policejních operativců. O nichž Marček se Sabojem neměli tušení. V šeru podzimního večera se policisté nenápadně proplížili až k jejich domovům, kde měli splnit jediný úkol. Zjistit, jestli oba muži skutečně zamířili domů, aby tam zalehli do postele. Harčová 10, na místě, potvrzuji, vyťukal policista, nasazený na sledování podezřelých do svého mobilu a poslal zprávu kolegům. Lesní 38, sledovaný je v domě partnerky. Potvrzuji, doplnil v zápětí další důležitou informaci i druhý policista. A hlášení z Kolárova bylo v tu chvíli kompletní. Otazník visel už jen nad tím, kde je majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Ten si krátce předtím koupil se svou přítelkyní obrovský dům s růžovou fasádou ve vesničce Chotín, která leží asi 12 minut jízdy autem z Komárna. V sousední obci Marcelová zase vlastnili dům jeho rodiče a on tam občas přespával. Nakonec se objevil právě v Chotíně. Chotín 530, na místě i s partnerkou, potvrzuji. To už do policejní razie, která dostala název News, v českém překladu zprávy, zbývalo jen pár posledních hodin. Policisté ji chtěli spustit ještě před svítáním a využít moment překvapení. Zásahový tým ale potřeboval, aby scénář plánované operace vyšel do puntíku. Klíčové bylo, aby únikem informací nedošlo k prozrazení akce. Kromě toho potřebovali, aby podezřelí muži ani náhodou neopustili své domovy. Policisté se snažili připravit vše tak, aby se při zásahu nikdo nezranil, no a především chtěli zabránit tomu, aby jim někdo z trojice unikl. Už tehdy věděli, že akci bude sledovat celá země. Šli si totiž pro podezřelé z úkladné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která 7 měsíců předtím otřásla Slovenskem. Brzy ráno vyrazila auta a desítky maskovaných příslušníků jednotky Lynx Commando na předem určená místa. Jeli na neohlášené návštěvy ke 3 lidem na jednou. Pro každého z nich pak zvolili jinou taktiku. Už dávno předtím si ověřili rozložení pokojů v jejich domech, pevnost dveří i stav oken. Vždycky musíme k podezřelým přistupovat jako k těm nejnebezpečnějším pachatelům, ať už jde o kohokoliv. Nemůžeme se spoléhat na to, že tentokrát to bude jen brnkačka. Nesmíme nic podcenit, protože to může mít fatální následky, říká muž, který se v září 2018 osobně zúčastnil této ostře sledované akce. Plánovači zásahu si vždycky předem ověřují, jestli dané osoby oficiálně vlastní zbraň. V tomto případě museli být ještě opatrnější než obvykle. Chystali se zadržet muže, o kterých byli přesvědčení, že před pouhými několika měsíci zavraždili 2 mladých lidí v jejich vlastním domě. Museli tedy počítat s tím, že se nebudou zdráhat a k násilí se uchýlí znovu. Navíc bývalý policista a voják umí se zbraní zacházet velmi dobře. No a nikdo taky nemohl tušit, jaký zbrojní arzenál doma skrývají.
3: Část 2. Potichučky aj nahlas.
0: Finální rozkaz k zásahu vydal velitel operace News ve čtvrtek 27. září 2018, ještě za tmy. Maskovaní policisté před 16:00 ráno v jediném okamžiku zajistili všechna strategická místa v okolí 3 domů. Objevili se tedy ve stejnou chvíli v Kolárově i v Chotíně. K Andruškovi vešli úplně potichu, bez hluku a rozbíjení dveří. Ozbrojení muži v neprůstřelných vestách se jeden po druhém plížili chodbami rodinného domu a bez jediného slova postupně nahlíželi do všech pokojů. Muže, kterého hledali, objevili spícího v ložnici spolu s přítelkyní. Rychle se ho zmocnili a po tomhle budíčku spustil velitel zásahového týmu sérii rutinních otázek. Jméno? Příjmení? Dostával na ně bleskové odpovědi, ale když došlo na datum narození, tak šokovaný Andruško si najednou nemohl vzpomenout. Přitom své 41. narozeniny oslavil teprve před týdnem. Policistům pak před kamerou potvrdil, že při zadržení nebyl zraněn a že nepotřebuje žádné lékařské ošetření. Při následné prohlídce jeho domu našli policisté několik pušek. Zhruba 40 kilometrů severněji od Chotína, tedy v Kolárově, zvolili zakuklení policisté odlišnou taktiku zásahu. Dům rodičů Tomáše Saboa nejdřív obklíčili a potom těžkým beranidlem vyrazili vstupní dveře. Policie, policie, ruce nad hlavu, ozýval se spod kukel křik po celé chodbě. Takovéto ohlášení svého příchodu si maskovaní policisté nevybírají proto, aby zadrženého vyděsili. Ono to má mnohem prozaičtější důvod. Zásahová jednotka se musí vždycky oficiálně představit, aby lidem v domě formálně oznámila, že nejde o ozbrojenou loupež, ale o skutečný policejní zásah. Bývalý policista Sabo ležel v posteli v pokoji v přízemí, jen pár kroků od vchodu do domu. Muži se samopaly u něho byli během několika vteřin. Spal tak tvrdě, že ho zpočátku nevzbudil ani křik policistů. Ruce na obličej, dej si ruce na obličej, křičeli jeden přes druhého. Tímto nacvičeným postupem zadržení se snaží člověka v první chvíli zmást, aby neměl čas přemýšlet. Teprve když policisté stáli na posteli přímo nad Saboem a nasadili mu pouta na ruce, otevřel oči a nechápavě zjistil,

0: stejném zásobníku jako náboje použité při vraždě Jána a Martiny. Policii se podařilo zadržet i Sabovova bratrance Miroslava Marčeka. Jak se později ukázalo, právě on byl hlavním aktérem dvojnásobné vraždy. Během razie v Kolárově vyšetřovatelé ještě pracovali s verzí, že střelcem byl Sabo a Marček jeho pomocníkem. Nakonec se ukázalo, že to bylo právě naopak. Marček, na rozdíl od svého bratrance, své zadržení neprospal. Speciální jednotka totiž v jeho případě zvolila hlučnější způsob, jak se ho zmocnit. Nejdřív začali rozbíjet okna na různých stranách domu, aby bývalého vojáka co nejvíc zmátli. Jedním z oken dovnitř hodili i malou výbušninu, aby způsobili hluk. Ve stejnou chvíli pak vyrazili dveře na opačné straně domu. Zatímco oni s výkřiky policie, policie napochodovali do domu, zmatený muž v trenýrkách, bez trička, bezradně stál v pokoji a netušil, která bije. A přesně to byl cíl zásahového týmu. Pokud se ve tmě ozývá hluk z více stran, ani dobře vycvičený střelec nedokáže jednoznačně určit, kterým směrem by měl namířit zbraň a bránit se. Marček ležel během vteřiny na zemi, ruce měl za zády a muži v kuklách na něj křičeli, aby počítal. 1, 2, 3, snažil se splnit jejich pokyn. Pak stichl, ale v zápětí dostal rozkaz počítat dál. Všechno pod kontrolou, zvolal jeden z příslušníků u spoutaného muže. Po chvíli do domu vstoupil vyšetřovatel. Marček seděl na židli, obklopen armádou ozbrojenců. Na stůl mu položili papíry o zadržení a bývalý voják v tu chvíli věděl, že jeho svět se mu právě zhroutil. Cože? Cože? Nechápavě reagoval při zmínce o vraždě novináře a jeho snoubenky. No, zamyslete se, odvětil suchým tónem vyšetřovatel. Policisté se mezi tím rozprchli po okolí domu. Za chvíli se už vraceli se zajímavým úlovkem. Našli dva po domácku upravené samopaly typu Škorpion, 153 nábojů a ocelové trubky upravené na tlumiče.
1: Časť tretia. Jeden sa hneď zlomil.
0: Trojici mužů z jižního Slovenska odvezli porazy z pouty na rukou do sídla pobočky Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. Vyhlídky na brzký návrat měly mizivé. Zadrželi je pro podezření z úkladné vraždy novináře a jeho snoubenky, za což jim hrozily vysoké tresty. Věčný kšeftař Zoltán Andruško ale začal velmi rychle uvažovat o plánu jakés také z záchrany. Když vydýchal ranní návštěvu maskovaných policistů, okamžitě oznámil, že chce spolupracovat. Během prvního výslechu byl zřejmě ještě pořád v šoku a na některé detaily si nemohl vzpomenout. Už tehdy však vyšetřovatelům vyprávěl příběh, na kterém trvá dodnes. Prohlásil, že vraždu novináře si objednala Alena, která bydlí na okružní cestě v Komárně. Měla to udělat pro velmi mocného muže z kontakty. Zpočátku se Andruško bál jeho jméno vůbec vyslovit, ale nakonec z něj vypadlo, že Alena si to objednala pro Mariana Kočnera. Tehdy podnikatel Kočner seděl už 3 měsíce ve vazbě kvůli jiné kauze. Čelil obvinění z padělání směnek. V téhle kauze lítal i s bývalým šéfem televize Markýza a expolitikem Pavlem Ruskem. Policisté si pro Kočnera přišli už v červnu 2018 do plážové restaurace u jezera v Dunajské Lužné, nedaleko Bratislavy, když tam večeřel se známými. Blesková příprava akce proběhla o týden dříve, než bylo původně plánováno. Věci se totiž rychle dali do pohybu poté, co tajná služba zjistila, že vlivný boháč plánuje opustit Slovensko. Údajně se už balil do Chorvatska, kde měl zakotvenou svou luxusní jachtu. Nečekanou razii policisté spustili v absolutním utajení. Věděl o ní pouze úzký okruh zainteresovaných lidí. Kočner zasahujícímu týmu tvrdil, že se necítí dobře, ale při následném vyšetření v nemocnici mu lékaři nic nezjistili. Než ho definitivně odvezli

0: k výslechu. Zastavili se ještě ve vile v luxusní bratislavské čtvrti Koliba, aby si z domu vzal léky. Opálený, v bílé lněné košili, stihl zamávat novinářům z okna auta. Ačkoliv ho soudce specializovaného trestního soudu Roman Půchovský do vazby nevzal, senát nejvyššího soudu měl o pár dní později jiný názor. Kočner dorazil na odvolací řízení ve výstředním modrém saku a ani na chodbě si nesundal sluneční brýle. Po několika hodinách se takhle vyparáděný vydal do vazební cely. A to novinářům nejdřív sliboval, že se po soudu ke své kauze vyjádří, jakoby ani nepočítal s možností, že skončí za mřížemi. O rozsáhlé razii na jihu Slovenska, při které kriminalisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána a Martiny, se tedy Kočner dozvěděl za zdmi vazební věznice. Jediný kontakt s vnějším světem měl v té době přes telefon, kterým mohl z vazby zavolat svým advokátům a tehdy ještě příteli Petrovi Tótovi. V tu chvíli, ale na jiném místě, policisté od Andruška uslyšeli, že ten samý Kočner může stát v pozadí vraždy novináře. Co však v tu chvíli bylo možná ještě podstatnější, poprvé od něj taky slyšeli o možné spolupachatelce Aleně a museli okamžitě jednat. Celou noc potom strávili zjišťováním podrobných informací o dosud neznámé ženě z Komárna. Práce po nocích pro ně tehdy nebyla žádnou novinkou. V posledních zářijových dnech řada členů Kuciakova vyšetřovacího týmu ani nechodila domů. A zatímco jedni dávali dohromady poznatky o nové postavě v případu, další ji začali sledovat.
1: Část čtvrtá. Policajti u lekára.
0: Alena Žužová strávila po razii proti trojici Sabo, Marček, Andruško na svobodě už jen o jediný den víc než oni. Neseděla se založenýma rukama, tvrdil později u soudu Peter Tóth. O aktivitách Aleny Žužové z té doby věděl poměrně hodně, i když tehdy ještě neznal její pravou identitu. Zatímco byl Kočner kvůli obvinění z podvodu se směnkami ve vazbě, požádal Tóta, aby si přes šifrovanou aplikaci psal s osobou, kterou měl v mobilu uloženou pod krycím jménem Sis Alino. Tóth až později pochopil, že za tímto označením se skrývá Žužová. Do té doby plnil pokyny a posílal neznámé ženě Kočnerovi vzkazy plné symbolů a hesel. V den policejní akce Žužová znervóznila a Tóthovi horečně vypisovala. Zjišťovala, jestli se Kočner ve vazbě náhodou nezlomil, nebo jestli nemá na cele nového spoluvězně. Poslední hodiny využila taky k vyčištění svého mobilu a ke schánění informací o zadrženém kamarádovi Andruškovi. V pátek, 28. září, ráno, vyšla z domu na okružní cestě v Komárně, kde bydlela s matkou a nezletilou dcerou. Měla takové prodloužené černé vlasy. Na ulici byla nezaměnitelná. Operativci, kteří měli za úkol monitorovat její pohyb, ji určitě rychle poznali. Jako obvykle nasedla s dcerou do bílého Mercedesu. Překvapivě však nezamířili do školy, jako v jiné pracovní dny. Auto nechali zaparkované u Dunajského nábřeží v Komárně a společně odkráčeli k dětskému doktorovi. Policisté museli situaci rychle vyhodnotit. Nebylo totiž jasné, jestli se tam nechystá získat omluvenku pro dceru, aby mohli společně uprchnout. Do školy by mohli poslat potvrzení od lékaře, dívka by tak nikomu nechyběla. Pak by stačilo rychlým Mercedesem profrčet přes Komárenský most a byli by v Maďarsku. To by vše zkomplikovalo, protože zadržení osoby v zahraničí je byrokraticky náročnější. A zásah proti posádce auta, ve kterém sedí dítě, je zase riskantní. Na místě byli v tu chvíli jen tři policisté a ti na další zásahové jednotky nečekali. Rozhodli se jednat okamžitě. S příkazem k zadržení podezřelé vstoupili krátce před 9:30 do budovy, ve které měl lékař ordinaci. Dcera už byla na vyšetření a Žužová seděla v čekárně. Když tam policisté dorazili a oslovili ji, v její tváři nezaznamenali ani náznak překvapení, natož šoku. Naopak, reagovala zcela klidně, jako by jejich návštěvu v duchu očekávala. Zarazila se až při požadavku, se kterým po úvodních slovech přišli. Vyzvali ji totiž, aby jim vydala oba telefony, které měla u sebe. Jeden jim dala hned, ale u druhého začala dělat drahoty. Ten je pro dceru. Je to dárek, právě jsme ho koupili. Ten vám nedám, bránila Žužová z brusu nový iPhone. Vyznělo to jako výmluva, protože už ráno psala Kočnerovu kamarádovi Tótovi a upozornila ho, že bude brzo mít nový telefon. Policisté ale nevyjednávali a oba mobily si vzali. S pouty na rukou Žužovou odvedli ke svému autu a nabídli jí neprůstřelnou vestu a taky odvoz pro dceru. V té chvíli nevěděli, jestli Alena Žužová skutečně sehrála nějakou roli v případu vraždy novináře. Museli počítat i s možností, že pokud existují koneční zadavatelé vraždy, mohli by se pokusit o její likvidaci. Co to tu hrajete za komedii a za divadlo? Jste směšní, vysmála se jim. Nevypadala vůbec vyděšeně a drze ocekávala. Odvezli ji zpátky do rodinného domu v Komárně, kde zastihli i její matku. Starší paní ochotně odpovídala na otázky. Kvůli zadržení své dcery nebyla nijak hysterická ani rozzuřená. Začala domovní prohlídka. Policisté zabavovali různé věci, zejména elektroniku. U dveří do každé místnosti stála s nimi i Žužová, aby viděla, jaké předměty si z domu odnášejí. Hned v přízemí čekalo na policisty velké překvapení. V pokoji, který vypadal jako dětský, byly pod kobercem uloženy hromádky peněz. Byly zabalené v kuchyňské útěrce, popsal očitý svědek, co tam našli. Žužová měla pod kobercem ukryté bankovky v hodnotě 23 tisíc eur. Je to moje rezerva pro případ, že se něco stane, komentovala tento nález tehdy nezaměstnaná žena. Zatímco před domem měla zaparkovaný nový bílý Mercedes vyšší třídy, tak vnitřní vybavení domu nezářilo žádným luxusem, byl v něm běžný nábytek. V zahradě za domem pak měla starší bazén se špinavou vodou. Jak ukázalo i další vyšetřování, tohle nebyl jediný kontrast, který svobodná matka a jedna z nejbližších přítelkyň Mariana Kočnera roky schovávala.
1: Část 5. Bod zlomu.
0: V ten stejný pátek zavolal Marian Kočner, vazebně stíhaný podvodník se směnkami, svému tehdejšímu kamarádovi Petrovi Tótovi. Tento bývalý důstojník Slovenské informační služby se mu během hovoru zmínil, že policisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána Kuciaka. Kočnerovi už taky vyprávěl o Žužové a upozornil ho, že média tuto ženu spojují právě s ním. Novináři ji označovali za Kočnerovu tlumočnici italštiny. V Komárně nikoho nemám, utrousil suše Kočner do sluchátka. Peter Tóth začal mít pocit, že jeho dlouholetý přítel lže. To byl jeho osobní bod zlomu. Když se mu pak neznámá žena s přezdívkou Sis Alino najednou celé hodiny neozývala, došlo mu, s kým si ještě donedávna psal. A žena to zřejmě brzy přijde i policie. Razie na jižním Slovensku a přiznání Zoltána Andruška zase byly velkým bodem zlomu v celém vyšetřování dvojnásobné vraždy, která se stala tou nejsledovanější kauzou v novodobé historii Slovenska. Od tohoto okamžiku byl případ plný zvratů, nepochopitelných rozhodnutí, překvapivých přiznání a šokujících detailů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali první díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže byly pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Thank you. Lauře i Ringieru moc krát děkujeme, že nám umožnili výňatky z takhle důležité knihy ve Vinohradské 12 použít a současně dodávám, že události, které popisujeme, tak vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. To znamená, že celý tento týden se nebudeme věnovat obnovenému procesu s Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou, který začal v lednu 2026. O tom zase někdy jindy. My pokračujeme v úterý. Naslyšenou zítra.

0: Ve věku 56 let zemřel při dopravní nehodě Glenn Hansard. Stalo se to nad ránem, když se vracel na motorce z koncertu. Držitele Oscara za nejlepší filmovou píseň, kterého zároveň lidé mohli potkat s kytarou v ulicích, si připomeneme v našem kulturním magazínu. 18 kilometrů filmu, obří ocelový talíř a promítačka, která zvukem připomíná autodílnu. Jak vlastně vypadá taková tříhodinová odysea Christophera Nolana ze 70-milimetrového filmového pásu? I na to jsme se byli podívat. A jaké dramatické tituly můžete slyšet z našeho vysílání? Pozvání do studia přijal Aleš Vrzák, náš šéfrežisér. Dobrý den od Michaely Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: Ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích. Do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. Frontman kapely The Frames zemřel při dopravní nehodě tuto středu.
2: Takto před několika lety zachytila Glenna Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
3: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písni absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
2: Do hraní na ulici natchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoghua z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
3: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme s sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
2: Do srdcí českých fanoušků se Glenn Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

0: Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné baskingem v ulicích. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Moře, bouře, nestvůry a cesta, která se zdá být nekonečná. Odysea Christophera Nolana zve diváky na výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v IMAX na pražské Flóře a 70mm filmovému pásu můžete mít pocit, jako byste byli přímo na palubě jeho lodi. Zájem o tento zážitek je tak velký, že na projekce do Prahy míří diváci i ze zahraničí.
2: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý 3hodinový film Odyssea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
3: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
2: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odyssey má zhruba 18 kilometrů.
3: A ta filmová kopie se tam nachází v celku, to znamená, když nám přijde do kina, je potřeba ji z těch jednotlivých částí, do kterých je rozdělena, slepit a připravit ji.
2: Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
3: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý.
2: Do kina dovezli film v krabicích, na kterých bylo napsáno úplně jiné jméno, a to kvůli bezpečnosti.
3: To hlavní zabezpečení těch krabic je takové, že se na krabici zásadně neuvádí název toho filmu. Vždycky se tam uvádí nějaké krycí jméno a je to vlastně základní zabezpečení proti tomu, aby náhodou třeba se nestalo, že se ten film třeba ztratí, protože pořád je to kopie, která má nějakou licenční hodnotu. Je to exkluzivní materiál, který není jednoduché jako tak snadno vyrobit. Těch částí může být klidně i přes 50, ale nám do kina přišel ten film rozdělený do tří krabic, do větších celků, je vlastně to i z důvodu té jednodušší přepravy, lépe se s těmi většími krabicemi manipuluje, ale některá kina mohou dostat ten film na ty jednotlivé cívky, takzvané reely, které potom si to kino při té přípravě samo slepí za sebe. Help me go home.
2: Zájem o projekce Odyssey ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
3: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
2: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Jak jste mohli z reportáže slyšet, pro některé fanoušky není Odyssea jenom název nového filmu, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní dokonce z Itálie nebo Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
2: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
4: I'm kinda into analog.
5: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
4: Technically it was amazing.
2: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
6: I'm from Nuremberg. Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
2: A že se Alessandro a Stefan vůbec spotkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
5: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu, a já říkám, vážně? Já taky.
6: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa a oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
2: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
4: I'm in shock.
6: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
4: When they went to the cinema.
2: Oba zahraniční fanoušci se dlouho vyptávali promítačů na různé technické zajímavosti. Třeba i na to, proč je IMAXový pás promítaný horizontálně, nebo jak se promítačka chladí vodou a mění velká ksenonová lampa. Při loučení si pak Stefan a Alessandro slíbili, že do Prahy ještě přijedou, a to na promítání pokračování sci-fi série Duna. I tento snímek totiž natočil částečně režisér Denis Villeneuve právě na 70mm široký IMAXový filmový pás. Za promítáním Odyssey přijel do IMAX kina také gruzínec Sandro Shugladze.
7: I love cinema, especially Christopher Nolan's films.
8: Miluju kino a především filmy Christophera Nolana, takže tahle cesta pro mě nebyla jen o tom vidět film. Byla to inspirativní zkušenost. Jako filmař jsem chtěl zažít jeden z nejlepších způsobů, jak se dá film sledovat. IMAX 70mm je opravdu vzácný formát a vůbec nevím, kdy budu mít další možnost vidět film právě takhle. Pro mě to rozhodně stálo za tu cestu. Byl to zážitek, na který nikdy nezapomenu.
7: For me it was absolute worth the trip. And it was an experience I never forget. We won the
2: war. Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 000 000 korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Když jsem někdy na besedách, tak lidem říkám, že Český rozhlas je taková mohutná budova, která stojí na dvou pilířích. Jeden pilíř je zpravodajství a publicistika. Ostatně já vlastně tvořím zpravodajské obsahy právě pro zpravodajství a publicistiku. A druhý, neméně důležitý pilíř je právě dramatická tvorba. A tento pilíř právě teď v našem vysílání zastupuje režisér Aleš Vrzák. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: My si s Alešem tykáme ve svém osobním životě, tak si budeme tykat i nadále. Tudíž zvykání a dobrého dne přejdu na ahoj. A Aleši, zdá se ti ten příměr k těm dvou pilířům moc přehnaný?
11: Ne, vůbec ne. Myslím, že to je přesně to, co veřejnoprávní média mají nabízet. To znamená nějakou stránku základní informace. Proto tady vlastně jsou a tím, myslím, jako zachraňují celou tu společnost v době povodní a různých katastrof. Je to najednou to médium nejdůležitější v celé zemi. Každý si ho může naladit na malém tranzistoráku na baterky, bez ohledu na to, jestli proud jde nebo nejde. A Vedle toho je to nějaká tvorba, v které jsme jedineční. To je to literatura, dramatická tvorba, ale i další formáty a pořady, které vlastně na základě literárních děl vznikají. Je to obrovské množství poezie, které produkujeme pro posluchače Českého rozhlasu.
10: Já teď budu zastupovat takového věčně rýpavého posluchače, nebo dejme tomu diváka, nebo občana České republiky, který řekne, já nepotřebuju žádnou dramatickou tvorbu. Koncerty vážné hudby neposlouchám. Když si něco potřebuju přečíst, tak půjdu do knihkupectví a tam si koupím detektivku nebo nějakého průvodce. Raději si zajdu do kina a nebudu poslouchat nějaké vyprávění z rádia, které ani nevidím. Já vlastně tu dramatickou tvorbu nepotřebuju.
11: Tak samozřejmě, že asi se, je to nějaká základní potřeba toho, jestli chceme být v kontaktu s literaturou, s nějakým psaným slovem, převedeným do zvuku, v rámci samozřejmě nějakého uměleckého uchopení režiséra a herců a dramaturga, kteří ten pořad připravili. A jistě se mezi námi najdou tací, kteří to odmítají a vůbec nic proti tomu, prostě mají rádi jinou činnost, ale pak je tady poměrně velká, široká skupina lidí, která využívá těch audioformátů k tomu, aby si tu knihu poslechli tak, jak vlastně byla napsána a jak je převedena nějakým dobrým hercem a dobrým režisérem, nebo popřípadě ti náročnější pak inklinují k té dramatické podobě a titul, který třeba znají z literatury, si rádi poslechnou, jak je převeden do dramatické podoby, jak je ten scénář vytvořen, jak vzniká takový ten rozhlasový film, taková představa fantazijního světa, která rozehrává tu individuální představu u každého posluchače a která pro něj může vytvořit situaci, která může být naprosto výjimečná.
10: Ten rozhlasový film si každý posluchač může pustit ve své hlavě, ve své fantazii. To je to základní.
11: Ano.
10: Vy díky vaší tvorbě dramatické dáváte tomu posluchači možnost kreativity, fantazie, takovou svobodu. Pojď si sám říct, jak chceš, aby vypadala třeba tato postava a jaké barvy má ty šaty.
11: Určitě, protože každý máme svůj osobní svět, svoje zkušenosti, svoje představy, no a ty si samozřejmě pak zasazujeme do těch postav, do situací, do prostředí, v kterých je slyšíme a dotváříme si právě tu individualitu toho poslechu.
9: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Hrabě Drákula, Válka světů, Den Trifidů, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
11: Já bych vlastně zmínil asi dominantně tři takové oblasti, tři takové řady, které se týkají třech stanic, kam literární a dramatickou tvorbu pro ně je vytváříme a tam vlastně jsou vysílány. A to je stanice Vltava a ten celkový projekt se jmenuje Filmové léto, pak je to Český rozhlas Dvojka, Mrazivé léto a Rádio Junior Severské léto. A to se týká celé řady pořadů, které jsou vytvářeny od esejistické tvorby přes literaturu až po tu tvorbu dramatickou. A myslím si, že my se ještě můžeme samozřejmě v rámci toho filmového léta, toho prvního, které se jmenoval na stanici Vltava, těšit na dvoudílné drama zpracované kolegou režisérem Petrem Mančalem s Klárou Suchou a Viktorem Zavadilem v hlavních rolích. A je to Lars von Trier Dogville, taková ta ikonická filmová podoba, která tentokrát bude převedena do rozhlasového vysílání. A to se mně zdá jako výjimečný titul, o který by neměli naši posluchači přijít. No a pak je tam samozřejmě obrovská škála i titulů, které jsou reprízované, které vznikly kdysi a posluchači si je mohou naladit. A je to ku příkladu Vančura, Rozmarné léto, Hrubín, Srpnová neděle, Tenzi Williams tramvaj do stanice Touha, Tokarčuková svůj vůz i pluh, Fuchsův spalovač mrtvol a další a další. Samozřejmě, že posluchači to mohou zachytit v přímém vysílání, všechny ty tituly, o kterých jsem mluvil, nebo přejít na stránky těch stanic, nebo samozřejmě mají šanci jít na Můj rozhlas, kde všechny ty tituly budou. Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, a to u toho filmového léta, u stanice Vltava i u dalších stanic jsou četby na pokračování. A tam vlastně posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche, které uslyšíme v podání Lukáše Hlavici, premiéra Jamesa Gradyho Šesti dnů kondora, kde svoje síly spojí Josef Kačmarčík a Jakub Albrecht. A pak ve finále toho léta to budou čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář. Myslím, že je spoluautorem toho slavného filmového scénáře, a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka. Kdybychom přešli na stanici Dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tak tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá Dívka ve vlaku Polly Hawkins, kde můžeme slyšet Anitu Krauzovou, Evu Hacurovou, Lucii Černíkovou, režii má Dimitrij Dudík, nebo současný autor Vilém Koubek Zatloukání hřebů, dílo, které určitě do mrazivého léta bude patřit, a Vít Vencel si pozval Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Z těch reprízových titulů bych připomněl Preusslerova Krabata, Verneho Tajemný hrad v Karpatech, nebo Siskindův Parfém Příběh vraha, což je opět titul, který známe z filmové podoby.
10: Aleši, podle čeho vlastně vy vybíráte takové ty tituly, které jsou vhodné do repríz? Uspůsobujete tomu právě to, že teď máte v premiéře to a to, a ty k tomu nasadíte třeba toho Žila Verna nebo něco takového? Je to tak?
11: Je to přesně tak. Myslím, že tady to základní vedení bylo těmi tématickými okruhy letními. To, co se vlastně připravuje na to léto, asi je důležité poznamenat, že vlastně řadu let zpátky jsme zjistili, že poslechovost těch letních titulů je poměrně veliká. Že vlastně nedochází k tomu, jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech, ale že je to možná právě čas, kdy to audio se stává společníkem, prostředníkem, nějakým přítelem našich posluchačů, a oni se dostanou k titulům výjimečným se svojí premiérou nebo k titulům reprízovým, na které by se nemělo zapomenout. A tak je to i dramaturgy postavené, aby ta léta na Vltavě filmové, na Dvojce mrazivé přinášely tituly, které pro ně budou zajímavé.
10: Nicméně na Českém rozhlase Junior máte Léto severské. Proč?
11: Myslím, že to souvisí s propojením s Astrid Lindgrenovou a že to propojení je pro tuto stanici zásadní. Já jsem chtěl připomenout její dva ikonické tituly. Jednak je to asi nejznámější titul pro děti Pipi dlouhá punčocha, kde v režii Vlada Ruska zazářila Bára Hrzánová. A pak to bude premiérový titul, premiérová četba na pokračování, opět s Bárou Hrzánovou, a to bude Astrid Lindgrenová a její Děti z Bullerbynu.
10: Tak k poslechu Českého rozhlasu nás asi doslova nalákal Aleš Vrzák, a díky za to.
11: Já moc děkuju a přeju příjemný poslech.
1: A ve finále našeho kulturního magazínu také připojím pozvánku na tradiční jiráskův v Hronov. Začal v pátek 31. srpna a potrvá celý následující týden. 96. ročník celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla se nese v duchu oslav zápisu hraní amatérského divadla v České republice na seznam UNESCO, kam už 10 let patří i české a slovenské loutkářství. Nezávislé divadlo Tramtárie připravuje olomoucké nejenom shakespearovské léto, už po 11. Poprvé ale pozve návštěvníky do prostor letního kina. V Olomouci jde o největší prázdninovou divadelní akci pod širým nebem a organizátoři očekávají návštěvnost přes 5000 diváků. Festival začíná 4. srpna a do 16. srpna se návštěvníci můžou těšit na 13 divadelních večerů pro dospělé a také pro děti.
12: Máme rádi nové výzvy. Takže nový prostor, větší kapacita, tak začínáme teďkon tady. No.
13: Rozhlíží se po pódiu v letním kině ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
12: Další věc byla opravdu otázka té kapacity, protože parkán jako není nastavený na ty velké návštěvnosti, takže zejména poslední roky už to byl velký problém. Ta kapacita 550 míst extrémní tam byla několikrát překročená a zkrátka ten festival to trochu přerostl.
13: Divadlo Tramtárie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Tento letní festival je proto důležitou součástí provozu a vylepšením finanční bilance.
12: Tramtárie je tedy jako komorní divadlo pro 80 diváků a tady chodí 500-600 na představení. Takže celkově přijde do Tramtárie za rok 20 000 lidí, ale z toho 5 jsem na tento festival, takže opravdu je to velká část vlastně našich příjmů a našeho fungování, takže je to velmi důležité a je to vždycky v podstatě infarktové pozorování toho počasí a modlení se, aby nezapršelo nebo aby pršelo jindy a ne během představení.
13: Novinkou je i zapojení dalších kreativních umělců během festivalu.
12: Chceme jako během festivalu představovat umělce a výtvarníky a keramiky, co jsou z Olomouce, co s námi třeba spolupracují, aby během festivalu představili svou tvorbu a řekli, že jsou tady v Olomouce, že tady se dají kopit jejich výrobky.
13: Z důvodu nedostatečné kapacity se divadlo Tramtá je stěhuje ze Slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren.
1: Dodává kolegyně Blanka Mazalová a 4. srpna otevírá Národní knihovna novou výstavu. Výstava Ze stínu ke světlu představuje soubor knih, které přežily jednu z nejtemnějších kapitol evropských dějin. Přibližuje jejich osudy, pátrání po původních majitelích i tradici hebrejského knihtisku a předválečné židovské knižní kultury.
14: Snažili jsme se do té expozice vybrat knihy, které jsou nějakým způsobem umělecky zajímavé nebo mají nějaký zajímavý příběh. Proto také součástí té výstavy je i sekce, která je věnovaná hebrejským tiskařům, nakladatelům a vůbec té hebrejské knižní kultuře, která před válkou byla v Evropě rozšířená a která v podstatě zmizela.
1: I o tom budeme mluvit v příštím týdnu. Teď už se loučí Michaela Vetešková, naslyšenou za týden a mějte se pěkně.
9: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus. Na rádiu.

0: Na 10. místě startuje Damiano David, The First Time.
1: Už nehledám to místo.
0: Na 9. příčce je Poetika, Blízko.
2: Hit týdne.

0: Na čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a Ultrana T. Moving to the Sun.
2: Hit týdne.
0: Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne.

0: Je pondělí 10 hodin a 5 minut, to znamená, že ve studiu radiožurnálu Sport už sedí náš fotbalový expert Pavel Horvát a začíná jeho tradiční fotbalový pořad Desítka. Pavle, ahoj, dobrý den.
1: Už tady sedím pěkně dlouho, čekal jsem, těšil jsem se, dobrý den.
0: A jako už tradičně po jeho levém boku kolega fotbalový reportér a další velký znalec nejvyšší domácí soutěže Lukáš Michalík, taky vítej.
2: Takhle hezky mě ještě nikdo nepředstavil, krásný den.
0: Ano, Jan Pěruška to tak dělá to, nebudeme mu nadávat, když to nesedí. Pokud vám chybí Jana Pěruška, tak nezoufejte, jeho dovolená potrvá jen týden. Začíná tedy pondělní Desítka Pavla Horváta po druhém kole nové sezony Šance ligy.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: 221 552 222, takové je číslo do studia radiožurnálu Sport. Pavel Horvát je připravený taky odpovídat na vaše dotazy. Určitě se ho můžete zeptat na cokoliv, co se týká tedy nejvyšší domácí soutěže. My jdeme na to druhé kolo. Pavle, jaký byl podle tebe tým toho druhého kola? Nejlepší.
1: Tým nejlepší, no tak myslím si, že Slávy vyhrála v Ostravě. Já jsem to nečekal, že to bude takhle jednoduchý, ale musím říct, že standardní situace prostě jim fungujou a když si s nima pomůžeš takhle dobře, tak se ti hraje daleko jednodušejc i v Ostravě. Samozřejmě je to druhý kolo, Baník si myslím, že se ještě rozjede, tady to se může stát každému s tou Sláví, že dostaneš prostě trojku, čtyřku bůra, takže Baník asi nebude výjimkou, ale Slávě do toho stoupila skvěle a myslím si, že si tenhle ten titul toho týmu zaslouží. No.
2: Až takový strojový výkon vlastně úplně v suchém triku, gól dali už ve třetí minutě a jenom doufám, že nebudeme gratulovat k titulu už třeba o zimní přestávce.
1: To snad nejde ani fyzicky možný.
2: Ne, ale jako výborný výkon, Slávisté vypadají vyladění a když vezmeme v potaz jejich největší soupeře v boji o titul, tak zatím to mají velice snadné.
0: Slavia tedy 100% dala 9 gólů v úvodních dvou kolech, 4x se prosadila v Ostravě Vítkovicích v souboji s domácím Baníkem. Skórovali Viktor Novák, David Zima, po centrech Michala Sadílka, to mluvím o těch prvních dvou brankách a můžeme si poslechnout taky trenéra Jindřicha Trpišovského, který si pochvaloval, jak velký výběr obránců se skvělými hlavičkářskými schopnostmi v týmu má.
4: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. Je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
0: Útočné standardní situace je, Pavle Horváte, velká slavistická zbraň, když má Jindřich Trpišovský v týmu taky Michala Sadílka.
1: No určitě, já jenom bych se zastavil, já jsem teda nikdy na výběr 8 lahví vína neměl, ale...
2: Já jsem zrovna chtěl říct, jestli by si z toho vydedukoval, že Jindřich Trpišovský je spíš vinař.
1: No, jako podle figury, bez urážky bych řekl, že je pivař, ale samozřejmě, že možná... Já nevím, jestli po červeným vínu máš hlad, nevím, já nejsem vinař, nikdy jsem to, jako je pravda, že jsem to párkrát zkoušel, spíš jako, že jako mi říkali, že je lepší pít víno, ale prostě já to mám v genech.
2: Já si myslím, že k červenému vínu maso a k bílému ryby.
1: No, a to není maso, jo, ryba.
2: Rybí maso. Myslím, se hovězí hlavně třeba, vepřové.
5: To ale na výběr máte.
1: Na výběr, ne, tak to jsem samozřejmě chtěl zažít. To mě to zaujalo, že jako na výběr z 8 lahví vína. Vždycky v té hospodě přinesli vždycky, nevím, červený a bílý, no, tak byly dvě. No, samozřejmě, že ta síla Slávie jednak v té šířce toho kádru, nejenom těch obránců a souhlasím s tím, že útočná hlava je umění. Já byl tady i Luděk Pernica přednedávnem, já jsem teďka viděl nějaký sestřih tréninku Bčka Artisu. A tam byl centr a Luďa na první tyči prostě úplně suverénně hlavou to proměnil. Těch hráčů fakt není moc, no, je samozřejmě lehčí bořit než stavět, to je logický i jako ve hře, ale tady ta útočná hlava, ať už třeba jenom líznou ten balon na té první tyči, znovu zmíním toho Luďka Pernicu, a Spartani pamětníci určitě mi dají za pravdu. Lumír Mistr to uměl skvěle na první tyči, tak jako líznou ten balón, aby vzadu to někdo doklep. Je to umění v podstatě a myslím si, že už se to v tom pozdějším věku úplně nedá naučit. Je to o tom, že tak, jak si kopeš vozeť s balónem, takže prostě já jsem s bráchou chodil hrát za barák, uvědomuji si úplně přesně, tenisákem nebo takovým tím menším balónem přes ty takový ty železní tyče, kde se věší prádlo, tak vlastně jsme hráli jako hlavičkovanou takovou a myslím si, že tam ta průprava opravdu jako je vidět. Já si myslím, že byť nejsem velký, tak taky jsem byl schopný tou hlavou zahrát, kam jsem potřeboval, a je to technická dovednost. No.
2: A standardní situace obecně neobjevíme. Ameriku je to obrovská zbraň, Slávia si tím strašně pomáhá, a když to porovnám třeba s Pardubicemi, jejich zápas s Jabloncem se včera viděl, tak ty měli několik rohů, v podstatě se vůbec neprosadili, jablonečtí fotbalisté to odtrkali. A není to náhoda, protože Pardubice dali v té minulé ligové sezóně po rohu jediný gól, takže když to máte...
1: A to je málo.
2: To je málo, když to máte nadrilované, je to znát.
0: Poslechneme si taky Michala Sadílka, který se na tom vítězství Slávie v Ostravě podílel golem a dvěma asistencemi, ale ještě předtím zveme do hry prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal do desítky Pavla Horváta?
5: Dobrý den, zdravím, tu je Juraj. Já ani nemám otázku na ligu a hlavně na Pavlíka, ale zkusím Matě nového repretrenéra, je to cizinec, vím, jako to bylo u nás pod trenérem Kalconou. Není to taká dehonestace trenérů českých, že se musí zavolat zahraniční trenér? A druhá taká otázka ještě na Pavlíka, že či nezavládlo v rodině zklamání, keď Patrik skončil v penaltovom krále jako druhý. Díky, ahojte.
0: Juraj tedy zřejmě navštívil nějakou akci penaltový král, ale pojďme tedy nejprve k tomu reprezentačnímu tématu, pak se vrátíme k lize.
1: Takhle, já si myslím, že spousta těch trenérů, který teďka působí na té nejvyšší úrovni, to může brát jako fakt si troufnu teďka vžít do pozice Ivana Haška, Michala Bílka, možná i Míry Koupka, jako v čem ty naši trenéři jsou horší. Samozřejmě tady nevíme výsledek ještě, to je jasný, jako zní to všechno dobře, samozřejmě tiskovka, bavili jsme se s Lukášem o tom, jednoznačně taková jako seznamovací, to, že řekneš, že se ti líbí Praha, asi je logický, že jo. To nemyslím ve zlým teďka, já jsem taky říkal, že se mi Sokolov líbí tenkrát a byla to pravda, ale je to normální úvod toho. Samozřejmě bude záležet, jak těm hráčům vtiskne nějakou jako tvář, protože není to jednoduchý jako přejít s hráčem, a teď jsme se o tom bavili, o hlavičkování, jako starýho hráče už nenaučíš timing, samozřejmě každý má jednu stranu silnější, takže hlavičkovat na tu slabší stranu tak, aby to bylo hodně podobný té silnější straně. To samý platí o těch hráčích, který nejsou zvyklí hrát jako opravdu od brány po zemi, jo, seš prostě odmala vedený k tomu, že si pomůžeš nějakým odkopem, nákopem, jo, hrajte to do hrotu nějakým bochánkem. Samozřejmě já jsem zvědavej, trenér určitě, který má obrovské zkušenosti s mládežnickýma reprezentacema úplně, ale on ty hráče vlastně viděl jako růst, a tady ty naše hráče při vší úctě nejsem přesvědčený, že zná, teď plácnu Lukáše Červa z Plzně a jak typologicky jako hraje, nevím, jestli je schopnej to za 4-5 kolo navnímat ty kluky, který hrajou tady u nás. Samozřejmě o těch hráčích zvenku možná bude vědět víc, ale jako být odborníkem na český fotbal není jednoduchý, obzvlášť když seš cizinec.
2: On o tom mluvil i Jindřich Trpišovský na té poslední pozápasové tiskové konferenci. Je znát, že s Pavlem Horvátem jsou vzdálení příbuzní, protože i on použil slovní spojení pravda leží na hřišti, ale je to pravda, protože se ukáže, až jaké výsledky bude mít český tým, bude to chtít mít čas, ale zaujalo mě, že Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že ho to trochu mrzí, že jde k reprezentaci zahraniční trenér, protože si myslí, že máme celou řadu dobrých trenérů. Já si myslím, že se s tím dá souhlasit. Na druhou stranu, ti nejlepší nejsou volní. Pak jsme se bavili o Luboši Kozlovi, nevím, jestli by z Jablonce chtěl odcházet. A já si myslím, že klidně je čas na tu zahraniční cestu. Jsem na to sám zvědavý, je to něco jiného, a až čas ukáže, jestli to byla správná volba nebo ne. Pokud to nevyjde a byl by to nějaký průšvih, což nepředpokládám, tak si myslím, že se opět Česká asociace vrátí k té domácí cestě.
1: Já teď jako nechci jako rozdmíchávat oheň, a teď samozřejmě si uvědomuji ten plat. Jo. A proč vlastně cizí trenér bere 1,5 milionu nebo kolik, a naši trenéři třeba berou jako 500 tisíc, i kdyby měli jenom milion, tak jaký je ten rozdíl jako Jo, nevím.
2: Uvidíme, jestli bude ten rozdíl. Pokud to samozřejmě vyhrajeme mistrovství
1: Evropy. Já to nemyslel ve zlým, ale vlastně jako proč? Prostě, jestli mi někdo vysvětlí, že má za sebou, OK, byl v Atletiku Madrid, byl u španělských nároďáků, Luboš Kozel byl taky u reprezentačních jako mládežnických týmů, teď je v lize.
2: Já vidím ten důvod, protože je asi složitější ho zkrátka dostat z té své rodné země, ale souhlasím, že ten rozdíl...
1: Ale Praha je krásná.
2: O kterém se mluví, je velký, no.
0: Nový reprezentační kouč

0: to přestupek, děkuju.
1: Tak je to přesně k tomu tématu o tom nároďáku, ale ne, jsme rádi, že voláte, to je jasný. Já jenom to v rychlosti řeknu, pokud není zahájená hra nohou, tak ten hráč ten balon může si zastavit a postavit rukou, takže jo. Jestli mu to někdo přihrál z toho malého vápna už nohou a on to chytne rukou, tak je to jasná penalta, jo. To je jo. Prostě bez debat.
2: Já si jsem si to nevšiml.
1: Já taky si neuvědomuji, že bych to tam viděl včera, ale možná je se pletu.
2: Tak Tondo, stačí vám to takhle.
0: Jo, děkuju. Takže pokud si to nedonese sám rukama, že to, tak to může teda, nemůže to být nahrávka od toho.
1: Takhle, ještě, když stává se, určitě to uvidíte, že třeba golman má balon v ruce a hodí ho tomu hráči.
0: Ano.
1: Jo, a ten si ho může rukou postavit a hrát. Když by mu to náhodou ten golman rozehrál rukou, nohou, tak a on si to chytne, tak je to penalta.
0: Děkuju.
1: Jo.
2: Tak děkujeme Tondovi za zavolání do desítky Pavla Horváta, přejeme krásný den a využijeme toho, že voláte do desítky Pavla Horváta, takže vítáme ve hře dalšího z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal a ptáte se na něco směrem k reprezentaci?
3: No, Pavel Ústí na Labem, dobrý den, já vás srdečně všechny zdravím. Já jsem teda původně o reprezentaci nechtěl mluvit, nicméně už tam padnul jeden dotaz. Já ještě v úvodu bych si dovolil, když už jsem se dovolal, pozdravit samozřejmě Pavla Horváta, ale i Pavla Tilšara a chtěl bych ho hrozně moc pochválit za jeho komentář, jak teda z norského poháru, tak i včera vlastně z Vršovic, z vršovického dělíčku. A teď k té reprezentaci. Vy jste vlastně tomu pánovi neodpověděli na to, proč se angažoval zahraniční trenér. Je to trošku podle mě, aspoň teda z mýho pohledu, trošku chození kolem horký kaše, protože podle mého názoru ten problém je i v managementu celého našeho fotbalu a bohužel sebereflexe našich vrcholných manažerů je ani ne nulová, ale spíš mínusová a bohužel během čtvrt roku se vystřídali dva trenéři. Oba dva mohli své působení dokončit. Jak teda pan Hašek, tak i pan Koubek. Bohužel se to tak nestalo. A v téhle situaci, té hrozný nejistoty, která panuje kolem naší reprezentace a kolem manažerů, který do všeho jenom kecají a odpovědnost pak nemají žádnou, ani žádnou nejsou ochotní na sebe přijmout, je ta, že prostě v té zoufalé situace udělali manažerský krok a za velký peníze angažovali zahraničního trenéra, proti kterému já vůbec nic nemám a myslím si, že bude velmi kvalitní, ale ten problém je prostě zakopaný v managementu našeho fotbalu, nikoli v trenérech, ani ne v hráčích, protože ty mají svoje limity, ale vyloženě v tom managementu a myslím si, že Pavel Nedvěd, ač byl naprosto suprovej fotbalista, tak jako manažer za mě tragédie. Hotová tragédie. To je můj názor, děkuju.
2: Tak děkujeme Pavlovi z Ústí, já děkuju za pochvalu a teď Pavel Horvát může reagovat.
1: Já teda děkuju strejdovi Pavla Tilšara, ale ne, já ještě řeknu teda jednu věc, která mě vlastně napadla teďka, že vlastně i to angažování toho trenéra z cizích končin, teďka Španělá, vlastně může být dobrý důvod k tomu, to, co tady všichni taky vnímáme, že ty manažeři prostě se znají různě s těma různýma trenérama. Prostě je to tady takový jako veřejný tajemství, že spousta manažerů má vazby na ty trenéry, logicky, protože prostě tady ten fotbalový rybník není tak velký, ale určitě nebudou mít tak velký vazby na španělského trenéra, takže ten trenér prostě v podstatě bude svobodný, bude moc vybírat a reagovat na různou formu těch hráčů podle sebe a neměl by být tak ovlivněný těma manažerama.
4: Já jsem pochopil to, o čem mluvil pan posluchač, on zmiňoval, že jsme neodpověděli na to, proč vlastně teď Česká fotbalová asociace přivedla zahraničního kouče, co je tím důvodem. Vlastně jsem ani neslyšel, že by ten důvod řekl on, nicméně ta doba prostě nazrála. Já si myslím, že to nebyla jediná varianta, že by to nešlo udělat jinak. Myslím si, že kdyby Jindřich Trpišovský skončil ve Slávii, řekl, chci trénovat národní tým, tak prostě bude trenérem on, to je jednoznačné. Ale i ta společenská poptávka, ta doba nějak uzrála, ti ideální trenéři tady nebyli, tak to zkrátka vzal španělský kouč.
3: Mohl bych ještě reagovat?
2: Povídejte.
3: Já si myslím, že jsem to řekl, že ta chyba je v managementu našeho fotbalu a celým způsobu, jak se to vede.

0: Jo, to ryba smrdí od hlavy, podle mýho. A já jsem to taky řekl, a není třeba se tomu prostě jakkoliv vyhýbat. Takže já si prostě myslím to, že ta chyba je hlavně za Pavlem Nedvědem a měl by on sám zvážit své působení další v našem fotbale.
1: Desítka Pavla Horváta je taky diskuzní a pořad. Děkujeme, Pavle, z Ústí. Díky. Za váš názor.
2: Na to ještě zareaguju, s tím se dá souhlasit, i pro mě Pavel Nedvěd a zatím jeho manažerské působení u reprezentace je velké zklamání, aby to zaznělo.
1: Pavle, díky.
0: Děkuju.
3: A já teda, abych to trošku odlehčil, já tohle přísloví moc jako nerespektuju, protože podle mě ryba smrdí úplně stejně všude.
2: Souhlasím.
1: Ocas i hlava, je to stejné.
2: Chtěl jsem se dostaneme i k lize.
1: Chtěl jsem se k ní vrátit, ale samozřejmě mám nějaký scénář, ale teď se nám sem hrnou aktuální věci. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle a podepsal pětiletou smlouvu s částkou 30 milionů eur, je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii, právě po zmiňovaném Pavlu Nedvědovi, když šel z Lazia Řím do Juventusu, a po Patriku Šikovi. Tak co říkáte, pánové, na to, že máme druhého, nebo Česko má druhého golmana v Premier League?
3: Trošku to začíná připomínat NHL. Já mu to strašně přeju, moc myslím si, že na to měla velký vliv ta Braga, že opravdu odchytal fantastický zápasy. Mrzí mě, že to není hráč, že je to golman prostě, no. Ale moc mu to přeju a samozřejmě obdivuhodný, že se takhle dostal. Pětiletá smlouva není zvykem, myslím si, že s ním velmi počítá a že tam ukáže kvalitu.
2: No, souhlasím s Pavlem, je to až škoda, že může v bráně fotbalového zápasu stát jenom jeden člověk. Teď ta konkurence mezi tyčemi bude obrovská. Kovář, Horníček, Kinský. Samozřejmě uvidíme, my už jsme to řešili s Pavlem Tilšerem. Horníček asi zpočátku nebude jedničkou v Newcastle, je tam Nick Pope, ale pětiletá smlouva do budoucna se tam dostane a trenéři budou mít z čeho vybírat.
1: Gratulujeme tedy Lukáši Horníčkovi k novému angažmá v Premier League. V desítce Pavla Horváta se vracíme České šancelize.
4: Desítka Pavla Horváta.
1: Museli jsme trochu uspíšit téma Slávie, která zvítězila v Ostravě 4-0. Jdeme dál, protože máme další dva 100% týmy po dvou ligových kolech a jsou jimi Jablonec a Teplice, které vyhrály v Liberci 1-0. Byl to hodně divoký zápas, protože liberečtí dohrávali bez dvou vyloučených hráčů celý druhý poločas.
3: Oni už začínali zápas bez jednoho hráče, protože nepočítám těch 28 vteřin nebo kolik to bylo.
2: Necelá minuta, ale rozumíme si.
3: Vasil Kušej, jednoznačně přemotivovaný. Asi jako celý mužstvo, protože hráli domácí zápas, mají nějaký cíl, je to obvyklý, že si říká, že hrajem doma, ať je to vidět, ať je to cítit. Tohle bylo přes čáru a bohužel vlastně Vasil Kušej to mužstvo oslabil hned na začátku a je to úplně jiný zápas potom. No.
2: Úplně stupidní chyba, vůbec to nechápu. V první minutě na polovině soupeře, úplný zkrát vlastně tomu vůbec nerozumím, ovlivnilo to celý ten zápas. Branislav Fodrek mohl ten taktický plán zmuchlat a hodit do koše a nechápu to, protože Vasil Kušej odehrál v Plzni velice dobrý zápas, kde Liberec vyhrál 3-1, měli to nalajnované, určitě si na Teplice věřili, naopak liberečtí mohli být ti, kteří mají 6 bodů po dvou kolech a tohle je velký zkrát a určitě to samozřejmě i samotného Kušeje teď hodně mrzí.
1: Byla to jedna z nejrychlejších červených karet v historii České ligy. Ve 48. sekundě předvedl Kušej ten zákrok na Jakuba Jakubka z Teplic. Tu nejrychlejší černou kartu vůbec dostal Jan Vorel z pražské Dukly v březnu 2013 a bylo to v zápase proti Plzni. A pokud jsem se správně díval, tak Pavel Horvát v tom zápase byl v základní sestavě a připsal si i jednu asistenci. Vybavuješ si to?
3: Úplně ne, musím říct, že ne. Já si vybavu, když jsem hrál za Spartu, že jo, tu červenou kartu Tomáše Řepky.
1: To byla taky rychlá.
3: Na bestu tam akorát podle mě trvalo díl než jí vytáh rozhodčí, protože to bylo fakt jako podle mě v 15. vteřině jako se to stalo, no, takže někdy to tak je, prostě ty kluci jdou na to hřiště nahecovaný a prostě uděláš chybu, no.
1: Takže se shodujete na tom, že Vasil Kušej zasloužená červená?
2: Z mého pohledu jednoznačně.
1: Pavle?
3: No jasně, to je bez debat, jako.
1: Ale co ten Hodouš? Toho si teď poslechneme.
5: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu, nevím, jestli tam došlo nějakým kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši, a já jsem neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o dva kluky míň.
1: Souhlasíte s Petrem Hodoušem, že to nebyl zákrok na červenou kartu?
3: No, takhle. Z různých pohledů, různý názory. Já si myslím, že to červená prostě být mohla, rozhodčí se takhle rozhod a dneska už jsou fakt jako, řekl bych, takový jako odvážnější ty rozhodčí. Nepřemýšlej nad tím, prostě jako vidí zákrok tak, jak ho viděl on, vytáhl červenou a prostě VAR mu dal za pravdu.
2: Já bych si myslel, že to bude spíš žlutá karta, z mého pohledu to byl spíš žlutý zákrok, tím spíš když vezmeme v potaz, že takové zákroky, no samozřejmě je to Česká liga, ale na mistrovství světa se to pískalo úplně jinak, ono ho skutečně zase tolik podle mě neštrejchl, šel tam hloupě, to bez debat.
3: No, já to chci říct, že prostě dneska už jako není úplně rozhodující, jestli trefíš nebo netrefíš, nebo jak, ale jak tam jdeš, jako ono to vypadalo prostě, vypadalo to blbě.
2: Ne? Já nechci znít alibisticky, ale vlastně tím, že rozhodčí dal červenou kartu přímo na hřišti, tak já nemám problém s tím, že do toho nešlo video, že se nevzalo ho se podívat na monitor, ale spíš by mi k tomu seděla žlutá karta přímo na hřišti.
1: Marek Radina zvolil červenou a tak tedy Liberec dohrával ten zápas v 9 mužích vlastně celý druhý poločas. Ještě jenom jedno vyjádření Petra Hodouše z tiskové pozápasové konference. Mluvil o tom, že vlastně když ho trefil David Moses a zlomil mu čelist, tak za to neviděl ani žlutou kartu, ale líbil se mi zase nějaký komentář na sociálních sítích, že vlastně není možné dávat červené karty jenom za zlámané čelisti, ale chápu frustraci Petra Hodouše. Do desítky Pavla Horváta se dovolal další z posluchačů. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchač Jirka z Liberce.
1: Povídejte.
6: Já mám ve studiu i posluchače. Jenom mě jakoby zaráží, samozřejmě u toho Hrouši, tam to bude diskutovat, jestli to bylo oprávněný nebo neoprávněný. Ale mě chybí jakoby jedno pravidlo, co má rugby krásný, a to je vlastně, když někdo dostane žlutou kartu tady na 10 minut ven jakoby ze hřiště, a tam se ještě může přezkoumávat, jestli to náhodou není rovnou jakoby na červenou, a dneska se může udělit červená karta. A tím by se ještě vlastně jakoby vymezil jakoby další faktor, a to je, když máte vlastně tvrdý souboj, oceněný žlutou kartou, tak ten hráč pokračuje hřiště, zatímco ten ošetřující musí být mimo hřiště, a vy v tu chvíli hrajete v osobě 10 lidí, takhle by se to aspoň dorovnalo. Teď je otázka, jestli by to bylo na 5 nebo na 10 minut, ale aspoň by se tady to pravidlo mohlo v tom fotbale jakoby zavíst, když tady to jakoby rugby, tady to jakoby zavedlo, tak se ta hra jakoby daleko, jakoby ne, jakoby ty brutální zákroky se úplně odešly pryč. A že by tady to by mohlo v českém fotbale jakoby taky, nebo v tom fotbale být jakoby vůbec, no.
2: Snad nás poslouchá pravidlový expert Jiří Kureš.
1: Nezajímavý námět, co na něj Pavel Horvát.
3: Jo, tak všechny ty pravidla, samozřejmě, když se to vyzkouší a bude to fungovat, tak jako na mistrovství světa, to zrychlování té hry, tak proč ne? Já jenom bych řekl, jenom upřesnil, že pokud dostane ten hráč žlutou kartu a někdo je ošetřovaný, tak ten hráč nemusí ze hřiště. Když se nechá ošetřit na hřiště a netrvá to 5 minut, tak se může nechat ošetřit na hřiště a pokračuje ve hře. Takže to, ale samozřejmě pokud má nějaký vážnější zranění, no tak musí ze hřiště. No.
1: Každopádně děkujeme za zavolání do desítky Pavla Horváta, mějte se fajn.
6: Taky, já se mnou.
1: Ještě se vrátíme k tomu zápasu Liberce s Teplicemi, které jsou tedy 100% po dvou kolech. Vlastně mě zaujal výkon Slovanu ve druhém poločase i v 9 mužích na trávníku. Pavel Horvát zažil někdy takovou situaci, že dohrával 9?
3: Já si myslím, že jo, ale neměli jsme takový jako, řekl bych, ne tlak, ale neměli jsme jako šance. To oslabení o ty dva hráče je hodně velký a Liberec, jako musím říct, že klobouk dolů, že vlastně, když se pak podíváš na to, že si mohl hrát aspoň v 10, tak možná by ten zápas třeba i zvládli, ale o dva hráče je to fakt jako hodně. I přesto si myslím, že z toho bodík mohli vydolovat.
2: Já byl překvapený v tom samotném závěru, kdy měli Liberečtí několik šancí. Nejprve střílel těsně mimo Stránský, potom se dostal do šance Krolis, kterého vychytal Matouš Trmál. Tam se podle mě ukázalo, že se Teplice necítí úplně komfortně v té pozici, kdy oni musí dobývat.
3: Když jsi favorit, no, to
2: přesně.
3: Ne, ono to je, já bych to přirovnal fakt jako, je to panika, jo, ty vlastně cítíš, že vlastně už ty nic nemůžeš získat, jako hraješ proti 9, vedeš, jo, a teď vlastně samozřejmě Liberec nemá vůbec co ztratit, že jo, trošku jsem čekal, že Tomáš Koubek začne chodit dřív do toho vápna, Jo, ale jako Liberec klobouk dolů, Teplice si to uhráli a samozřejmě pro ně v úvozovkách to byl jako jednoduchý zápas, byť ten gol nebyl po vypracovaný akci, bylo to takový druhý odražený balón, krásná střela, ještě podle mě tečka tam byla nějaká, takže to nebyl úplně gol, že by někoho rozebrali, ale mají, jak jsi to říkal na začátku, mají 6 bodů, myslím si, že skvěle odstartovali.
1: Tak si pojďme poslechnout trenéra zatím 100% Teplic Zdenka Frťalu. Mimochodem dnes 56. tak přejeme všechno nejlepší. On po tom zápase v Liberci chválil domácí tým.
7: Tak myslím si, že fanoušci a všichni, kteří ten zápas chledli, by měli v první řadě ocenit domácí tým, který organizací a houževnatostí a tou defenzivní činností nás vlastně do poslední minuty držel v napětí. Ty 3 body, které si odsad vezeme, byly těžce vybojovány.
2: Ještě řeknu jednu věc. Zdenko Frťala skvěle na ten průběh zápasu z mého pohledu zareagoval o poločasové přestávce. V tu dobu už byli liberečtí ve dvojnásobném oslabení a žlutou kartu držel Michal Bílek. Už se tam pouštěl do nějakých strkanic, slovních rozepří s protihráči a přesně jsem si říkal, tak to je jediná šance Liberce nebo fanoušku případně se pokusit vyprovokovat Michala Bílka a Zdenko Frťala ho o poločase stáhl. Takže je vidět, že myslel na všechno.
1: Čas kvapí, abychom se dostali taky k Plzni a ke Spartě, tak ještě jen jedna zmínka o zápase Pardubic s Jabloncem, protože i svěřenci kouče Luboše Kozla mají po 2 kolech plný počet bodů, vyhráli tedy v Pardubicích 2-0 a my jsme tu i s Pavlem Horvátem zhruba před hodinkou a čtvrt mluvili o té přestávce Pardubice a o tom rozhovoru trenéra Jana Trousila pro televizního vysílatele OnePlay Sport, že když přišel o přestávce do kabiny, tak tam bylo ticho. Proč?
3: Myslím si, že na ty hráče pardubický dopad takovej tlak, který vlastně před tou sezónou trošku se navýšil. Ty kluci, když vezmeme jedno po druhém, tak úplně tam nejsou hráči, který byli zvyklí hrát o titul a o poháry. A teďka to tak je. Prostě Pardubice jsou zabezpečený klub, mají já nechci říct neomezený možnosti, ale mají prostě možnosti, jak doplňovat ten kádr. Samozřejmě Honza Trousil, Tomáš Polák, ambiciozní trenéři, který prostě jsou tam nějakou dobu od té minulé sezony. Teď už se trošku jako čeká to, že uvidíš nějaký progres. No a 2 zápasy, první prohraješ, druhý v půli prohráváš doma 2-0, kdy seš naspídovaný, rozjetej, říkáš si Jablonec prostě má za sebou v nohách pohárový zápas, jdeme na ně a prohráváš o půli 2-0 a teď musíš mít ty typy hráčů. Já si úplně nejsem jistý, jestli třeba Michal Hlavatý je typem hráče, který v šatně bude jako křičet na někoho, jo, řekne svoje, ale tady možná to už zavánilo tím, že byť nehráli špatně, oni nehráli špatně, to tě možná ještě nalomí víc, ale teď já plásnu opravdu říct, ale jak můžeš tak tu šanci prostě proměnit, i kdyby to, samozřejmě všichni víme, že ne každá šance se promění, ale jo, jít k tomu střelci, říct, hele, tyhle, my tady všichni makáme a ty to nedáš, tak se kurník soustřeď, jo, ať prostě můžeme vyhrát, ale v té šatně evidentně podle reakce Honzy Trousila bylo ticho, no a pak je to na tobě, no, na tom trenérovi a pak už tam padají ostřejší slova, tak jako to bylo v tom rozhovoru, který já jsem taky slyšel.
2: No, abych se zastavil u Jablonce, protože zase jim ten úvod sezony vychází skvěle. Po té úvodní prohře teda v kvalifikaci konferenční ligy ve Varaždínu zvítězili vlastně ve všech zápasech. Opět, zase s nimi nikdo moc nepočítal v těch prognózách, všichni si říkali, oni půjdou dolů. Ne, podle mě budou hrát zase nahoře. Těží z toho, že jsou dlouho pospolu, mají zkušený tým, jsou skvěle organizovaní, ta defenziva je výborná, taky jašky ten snad neprohrál hlavu v tom zápase, to je opravdu jeden z nejlepších stoperů ligy a ten kádr mají dostatečně široký, udělal vlastně trenér Kozel 7 změn.
3: A dobrý,
2: velmi kvalitní, prostě odešel Allegri, ale není to znát. Ten kádr je nabitý a odvádějí tam Luboš Kozel se svým realizačním týmem skvělou práci, já jsem přesvědčený, že budou hrát zase nahoře.
3: Určitě, takhle, včera měli trošku štěstí, jako to je prostě bez debat, ale souhlasím s tím, že ty hráči jsou fakt jako kvalitní, tam není rozdíl, jestli hraje Souček nebo bude hrát tak. Sedidla. Jo, je to hodně, hodně vyrovnaný, prostě málo který hráč tam je nenahraditelný a to je velká výhoda.
2: A ještě jedna věc, která dokládá, jak velmi dobře Luboš Kozel skládá ten kádr. On má samozřejmě zkušenosti z těch mládežnických reprezentací a to se do toho hrozně promítá a on si je schopný vyzobnout ty hráče, kteří třeba jinde nehrají a on je zná. Jeden příklad za všechny, oporou Jablonce je teď Richard Sedláček, hraje výborně. Pamatuju si, jak jsem se o něm bavil s Lubošem Kozlem před desítkou v Jablonci, kdy Michal Beran odešel za velké peníze do Olomouce a on hned věděl, že typologicky ho nahradí Richardem Sedláčkem, který v Teplicích moc nehrál, tak si pro něj došel, dal jim Fortelného a vidíme.
3: A já si uvědomuji, že jsme se na Sedláčka dokonce ptali jako do Mostu, jestli by nechtěl jít do Mostu, že by tam hrál jako nahoře ČFL, ale logicky to nedopadlo, protože teď už hraje poháry. No,
2: takže jsem neřekl to B, protože Luboš Kozel ho zná z mládežnických reprezentací, takže věděl, koho dělá v úvozovkách.
1: Fotbalisté Slavie, Teplice a Jablonce mají po dvou kolech šance ligy plný počet bodů. Na ten si pomýšleli zřejmě i ve Štruncových sadech, alespoň podle toho, co zaznělo na tiskové konferenci před startem nového ročníku od plzeňského šéfa Adolfa Šátka, ale ta realita, ta je trochu někde jinde.
4: Desítka Pavla Horváta.
1: Plzeň totiž má po dvou kolech jeden jediný bod, teď o víkendu remizovalo s brněnskou Zbrojevkou 1-1. Otázka je jednoduchá, odpověď asi bude složitější. Proč se Viktorii v úvodu ročníku nedaří?
3: Myslím si, že je hodně zasáhlo to, že to mužstvo nebylo pohromadě. Že samozřejmě ty jako trenér potřebuješ s tím mužstvem pracovat, něco nacvičit a ty hráči se tak nějak vraceli postupně, co mám možnost já vnímat. Samozřejmě vidíme formu hráčů. Jo, vždycky pak se bude asi říkat, že to je prostě trenéra věc, ale samozřejmě některý ty hráči si odpočinuli víc, některý míň, některý vůbec a je to na nich znát. Musím říct, že řeknu jeden příklad za všechny, nevím, jestli Denis Višinský třeba je zraněný nebo se něco stalo, nevím, ale vlastně za 20 minut, na který nastoupil, já jsem si ho nevšiml, všiml jsem si ho až při návratu v 90. minutě, kdy mu tam někdo utíkal. A vzhledem k tomu, že Denis Višinský je pro mě jako rychlej hráč, tak tohle mě úplně jako bouchlo do očí, bylo to před tou hlavní tribunou vlastně na soupeřově, půlce, kdy Denis Višinský někoho honil a on mu s tím míčem utíkal. Takže to jsem si říkal, hele, to za mě to není normální. Něco se děje, něco se stalo, nevím. Říkám teďka jeho konkrétní příklad. Samozřejmě zkoušíš tu sestavu, dáváš tam nový hráče, OK, nevím, jestli Pirgič je jako lepší než Lukáš Čer, který byl s základním stavebním kamenem prostě teďka poslední dvě sezóny a najednou nehraje, nevím, jestli Lukáš Červ je kondičně na tom tak, že nezvládne celý zápas. Za mě to třeba není hráč, kterýho bych tam dával na 20 minut, aby jako mi rozhodl zápas, protože potřebuješ fotbalově někoho přehrát. To jsou takové věci, které jako vidím. Něco se asi stalo, něco tam nefunguje a na tom hřišti bohužel pro Plzeň to vidět.
2: No a s tebou souhlasím, my v té kabině sedíme, ale z těch různých indicí mi přijde, že zkrátka ve Štruncových sadech není všechno v pořádku, je úvod sezony, máš být co nejvíc vyladěný, samozřejmě reprezentanti se připojili později, ale hledáš tu optimální sestavu, 5 změn oproti zápasu v Liberci, přesně to nemůže dělat dobrotu Lukáš Červ, který patří prostě k oporám Plzně, byl na mistrovství světa, podle mě je připravený, není v základu, hraje místo něj tedy nový hráč, teď hledáš to optimální složení té ofenzivy, Adu vůbec nehraje, kdo tam hrál vlastně v sobotu. Teď si to ani nevím. Jo, Christovka Bongo, dobře, ten dal branku, pak to točíš, dáš tam Lavala, kterému se nedaří na lavičce Traoré. Pořád hledáš to optimální složení a vlastně i té trojice, jak to zmínil Pavel Višinský, najednou na lavičce Ladra nehrál a v podstatě nikomu se nedaří, takže je složité najít to optimální složení a hlavně v té předfinální, finální fázi měla Viktoria opravdu velké problémy a o tom mluvil i Martin Hiskin.
1: Ano, protože někteří fanoušci byli nespokojení po tom zápase se Zbrojovkou Brno po remíze 1-1 a po utkání žádali skandováním konec právě kouče Martina Hiského.
8: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým. Nechci tu energii ztrácet někde kolem.
1: Martin Hyský zůstane v Plzni?
3: Já si myslím, že by měl zůstat ještě aspoň nějakou dobu. Já tohle, mně se to úplně nelíbí, jako vyhlásil se nějaký útok, dobře, dvě kola, nebylo to dobrý. Samozřejmě nejsme v šatni, jak říkal Lukáš. Já tam nejsem, fakt nemám žádnou zprávu, ani jsem se nepokoušel někomu volat, protože vím, jaký to je, když se ti nedaří a někdo ti volá, protože víš, že jako by se chtěl něco dozvědět. Takže jsem se o to ani nepokoušel. Vnímám to tak, že mají nějakou cestu, jdou po ní a prostě teďka to nefunguje, takže potřeba nějaká reakce. Já ještě se vrátím tam k tomu, dokončím teda, nepřijde mi to jako férový vůči tomu trenérovi, který jako u druhého zápasu, u prvního domácího zápasu, kdy to, ty kluci makají, to je jasný, oni makají. Bohužel se to nepovedlo a začne se křičet jako Hyský ven. Mně to přijde prostě nefér, bohužel ta naše kultura fotbalová takhle tady je, ale mně se to nelíbí.
2: Ať do toho ještě skočím, pak nezapomeň myšlenku, ale co na rozdíl od nás víš, tak jak moc trpělivý dokáže být Adolf Šádek?
3: No, tak samozřejmě jsem zažil zápasy, kdy odjížděl před koncem, kdy se mu to nelíbilo i z domácích zápasů, jako prostě bouchli v něm saze, byl brunátnej a toho pak nechceš potkat. Zažil jsem samozřejmě i bousky v trenérský šatně po zápase, ale to je takový jako obvyklý, není to nic příjemného, ale teď už tam není v tom vedení sám, teď už prostě musí rozhodovat i jiní lidi, nebo myslím si, že to tak je. Já ještě řeknu jedno jméno, který mě překvapilo, že nenastoupil dřív a byl to Soare, který prostě v minulý sezóně byl fantastický. Je to levák, který má, řekl bych, karabec, hodně podobný myšlení, hodně podobný vidění hry, zakončení, centry, nadstandardní hráč a nehrál. Jo, já došel tam, samozřejmě měl nějaký možnosti, asistoval tam u té Ladrovi, přihrával na tu střelu, která volízla tu spojnici. Je to pro mě nadstandardní hráč a zase nehrál. Jako jo, já si myslím, že tyhle hráči by prostě měli na tom hřišti bejt. Samozřejmě mohlo to vyjít, to střídání, mohli mít nějaký herní plán, že bude 60 minut hrát nějak a pak tam dáš tyhle hráče, oni ti to otočej, ale nevyšlo to. Takže já jsem překvapený, že třeba on nehraje. No.
1: Do desítky Pavla Horváta se dovolal další z posluchačů. Dobrý den, na co se chcete zeptat?
9: Dobrý den, tady Vašek. Já mám dvě takové otázky, nebo jedno spíš doplnění, jednu otázku. Doplnění ohledně toho Denise Višinského. Tak si myslím, že je naprosto správně řečený, ale bohužel to není jenom on. Myslím si, že je hodně hráčů okolo, třeba řeknu tý 65. minuty, oproti tomu soupeřícímu týmu ztrácíme fyzicky. Což mě úplně překvapuje, že jsme hodně často zatavený a chybí takový ty 2-3 rychlý kroky na ten balón. Tak to je jenom takový jako doplnění, že to není třeba jenom Denis Višinský, třeba hodně často Samson Dvech a podobně. A ta otázka Pavla Horváta, vím, že mu asi nebude úplně příjemná, ale i tak se zeptám. Hodně se samozřejmě teď teda skloňuje pozice Martina Hyského a kdyby čirou náhodou, ty budu spekulovat, došlo té změně k nějakému impulzu a skloňuje se právě jméno Zdeňka Frtily. Předpokládám, že by si sebou chtěl vzít třeba Honzu Reska z Teplic a je varianta, jak by se cítil třeba Marek Bakoš, jestli by zůstal, nezůstal v klubu a podobně. A mě by teda zajímalo, jestli by třeba Pavel Horvát, kdyby čirou náhodou došlo k nějakému naťukávání, pro něj byla třeba nějaká vize toho doplnit tu dvojici a mít vlastně obejít v Plzni spolu s trenérem Frťalou, Hreskem a právě vámi. Takže to mě jenom tak zajímá taková otázka. Možná trochu nepříjemná, ale chci se zeptat. Děkuju moc.
3: Není nepříjemná. Já si dovedu představit, že bych se Zdenou Frťalou chtěl spolupracovat, protože ho znám velmi dobře. Je to skvělý člověk a myslím si, že výborný trenér. Réza je na začátku té trenérské kariéry, na to, kolik mu je, tak si myslím, že už má taky spoustu zkušeností. Pokud by mě někdo oslovil, tak jsem zvědavý, aby se k tomu postavilo vedení Radiožurnálu.
2: Je tam
3: výstupní klauzule za asistenta. takže to samozřejmě by mě to oslovilo obzvlášť ve spojení s Plzní, samozřejmě to je jako moje srdcová záležitost, ale je to kdyby. No a tam na tu otázku, tam jde o to, co ty trenéři, který přijdou, tak tak jaký chtějí realizační tým samozřejmě, jo. Teď ty týmy jsou opravdu široký, já vlastně ani teďka nevím, jak to tam je poskládaný, v Plzni vím, že tam jsou vlastně jako dva takový přímí asistenti, bych řekl, Martina Hyskýho, dva trenéři golmanů, takže já nevím, jak by to bylo to, ale samozřejmě v dnešní době už je obvyklý, že prostě s tím hlavním trenérem končí vlastně všichni ty asistenti, takže já asi tak, no.
1: Děkujeme za zavolání do desítky Pavla Horváta.
9: Děkuju moc, mějte se krásně.
1: Ještě jenom jedna věc k těm trenérským možným rošádám v české nejvyšší soutěži. Taky se skloňuje v českých médiích údajná linka, že by Martin Hyský skončil v Plzni. Jeho místo by zaujal David Horejš z Hradce Králové a do Hradce Králové by putoval jakožto občan tohoto města Jaroslav Veselý z Bohemians. Byl jsem včera na zápase Bohemians a do Bohemky. Hradce Králové. Tam jsem se ještě nedostal.
2: Už ten potravní řetězec už tam nevede.
3: Už ta linka jako končí prostě.
2: Ale no, samozřejmě těch variant je hodně a bylo by to hodně drahé pro Plzeň. Nejdřív by samozřejmě museli vyplatit Martina Hyského a realizační tým a Hradec by se rozhodně hodně cukal, aby pouštěl Davida Horejše.
1: Jen k tomu doplním, že jak David Horejš, tak Jaroslav Veselý se k tomu víceméně nechtěli vyjadřovat, což je pochopitelně logické.
4: Desítka Pavla Horváta.
1: Pokračuje fotbalový pořad radiožurnálu Sport s naší hlavní fotbalovou hvězdou. Ještě předtím, než se vrátíme ke druhému kolu Šance ligy, tak tu pro vás máme soutěž o dvě vstupenky na desítku Pavla Horváta živě, která bude už ve čtvrtek v Zubří. Dorazí tam samozřejmě náš expert Antonín Panenka a taky vicemistr Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec a Lukáš Michalík si pro vás připravil záludnou otázku.
2: Já jsem si totiž vzpomněl ještě na jeden detail z toho utkání v Plzni, který jsme trochu opomenuli, a tak moje otázka zní, kdo dal jediný gól brněnské zbrojovky při remíze 1-1 v Plzni. Hrálo se v sobotu večer, není to složité. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2.
1: Když jsem to seděl naposledy v pondělní desítce Pavla Horvát, tak jsem to dokonale prozradil, tentokrát to neudělám, takže čekáme na to, až zavoláte, pokud se chcete vypravit na desítku Pavla Horváta v Zubří, už teď ve čtvrtek 6.8.
3: A tak já trošku jako napovím, je to zajímavé, že opravdu ty hráči, který z toho klubu odejdou, ne třeba ve zlým, ale prostě se neprosadějí, tak najednou jim to začíná vycházet a jsou prostě zase ve svý kůži, bych řekl.
1: Bereme do vysílání prvního, kdo se dovolal, věříme, že aktuálně tedy do soutěže o vstupenky na desítku Pavla Horváta v Zubří. Dobrý den.
10: Dobrý den, ale jsem ležel u telefonu.
1: Tak voláte do soutěže a víte, kdo dal gól za zbrojovku v zápase na stadionu plzeňské Viktorie?
10: Já si trochnu, že to byl Vašulín, bývalý hráč v Plzně.
2: Ano, přesně tak.
1: Výborně, Daniel Vašulín, tak se na vás budeme těšit ve čtvrtek na desítce Pavla Horváta v Zubří. Zatím se mějte pěkně, naslyšenou.
10: Ano, díky.
1: A pokračuje tady desítka Pavla Horváta, máme vysoutěženo, vracíme se zpátky a to konkrétně na pražskou Letnou. Sparta právě po prohře na stadionu brněnské zbrojovky zabrala, když porazila Zlín 3-1. Co výkon svěřenců kouče Briana Priského byl už adekvátní k velikosti jména Sparta Praha?
3: Bylo to lepší. Myslím si, že vzhledem k tomu, že tam ta ambice prostě na ten titul 100% je, tak by to mělo být ještě lepší. Samozřejmě určitě zmíníme nový hráče, který se toho zápasu účastnili a byli vidět. Já znovu řeknu jméno Adam Karabec, který prostě dostává, bych řekl, do ruky dirigentskou taktovku a hezky se na něj dívá. Prostě je to pěkný, umí to, je sebevědomý. Byť u penalty měl kliku, tak ukazoval jméno, bouchal se na srdce, super. Ne, jako pecka, mně se to líbilo, je prostě sebevědomý a budu mu fandit, protože si myslím, že bychom takovýhle hráče tady měli jako vídat a budu mu fandit i v tom směru, aby zůstal ve Spartě, aby neodešel, protože si myslím, že být ve čtvrtém klubu za 3 roky by bylo hodně.
2: Souhlas, Karabec výborný, určitě nejlepší Spartan v úvodu sezóny, je to fotbalista a pro něj samozřejmě výhoda, že mu teď svědčí to rozestavení nastavení, ve kterém Sparta hraje. On je podle mě podhrotový hráč, není to křídlo a tam mu to svědčí, dokáže tam uplatnit ty svoje přednosti. Moc se mi líbí. Myslel jsem si, že odejde, ale teď vzhledem k tomu možná i on sám vidí, jakou vůdčí roli má v tom kádru konečně, že na něj i Brian Priske asi spoléhá, tak snad ta nabídka potenciální Anderlechtu nebude nějak astronomická, že Sparta bude muset přijmout, ale myslím si, že ani Sparta si teď moc nedokáže představit, že by ho pouštěla.
1: Na Letné se veslovalo, protože rozdílový gól dal po hodině hry v tom souboji se Zlínem při svém debitu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
11: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
1: Jak se vám líbí bratranec Erlinga Brauta Holanda ve spartianském dresu?
3: Jo, tak něco předved, je to samozřejmě začátek. Blbá zpráva pro Vojtu a pro Kuchtu. Nevím, jak je tam poskládat vlastně spolu. Ukázal dobrý výběr místa, ukázal to, že umí fotbal, cítí prostor, takže dal gól, jak tam zmiňoval, měl ještě nějaký další střelecký příležitosti, takže zajímavý hráč, uvidíme. Já si myslím, že Zlín úplně nebyl měřítko k tomu, jestli jako to bude nadstandardní nebo ne.
2: Souhlasím, ty těžší zápasy budou ještě Spartu čekat, ale já očekávám, on ty góly dával v polské extraklase, podle mě bude dávat i v české lize, když bude mít ten potřebný servis, což by mohl mít, z čeho jsem trochu rozpačitý, tak to je defenziva Sparty, ale tam vidím hodně nedorazů, chyba Adama Ševínského, dobře, může se to stát, ale co obecně nechápu, je Mercado na levém kraji obrany, ve chvíli, kdy on je tak nebezpečný na pravé straně těch křídelních pozic a z mého pohledu hlavně neumí bránit, takže to pořád by měl, ne, obránce?
3: Je to v tom názvu, no, tak by to, jako se tomu měl věnovat, ale samozřejmě vídali jsme spoustu ofenzivních jako obránců, zase tady, já myslím, že jsme tady zmiňovali Usejkovo gólu v tom vstupu předtím Roberta Carlose, to jsou hráči, který vlastně ti stačí na tu stranu celý, jako na tu celou stranu samotný, ale nevím, jestli Mercado je ten typ, samozřejmě je to fantastický hráč a myslím si, že jeho ofenzivní schopnosti jednoznačně převažují nad těma defenzivníma, ale je možný, že takhle tu defenzivu je možný se naučit, je to o hlavě, je to o poctivosti, jak to budeš plnit a samozřejmě, kdyby si měl takovýhle beka, tak to bude fantastický, protože Rineš měl takový, jako řekl bych, výkyvy, je to taky výborný hráč, mně se ohromně líbí, taky je sebou ta levá, je prostě já pro ty leváky mám slabost obecně, ale tu levou má fantastickou a teď do toho zápasu taky vstoupil výborně, takže samozřejmě Sparta, jestli v rozestavení se 3 stoperama nebo s 2 stoperama, prostě bude na těch krajích potřebovat tu sílu a jak dopředu, tak dozadu. Ale souhlasím s tím, že ta defenziva není úplně vyladěna.
2: Nechci Spartě radit, ale...
3: Ale můžeš.
2: Dobře se ví, že majitel Liberce Ondřej Kania je Spartan, takže by možná Spartané přispěchali s nějakou lukrativní nabídkou za Azize Kajonda, že by ho zvládli získat. Má skvělou formu v úvodu sezony. Na pravé straně Suchomel vůbec nic proti němu nemám, ale taky bych tam ve Spartě očekával větší kvalitu. Zřejmě se mu teď věří víc než Pavlu Kadeřábkovi, ale nevím. No. Zeptám se ještě na jedno jméno, Roman Macek. Přišel z Mladé Boleslavy do Sparty.
3: Já jsem rád, myslím si, že ptal se mě na to tady náš kolega ještě před tím, co si o to myslím a já říkám, že je to výborný fotbalista. Líbil se mi hned, když přišel do Boleslavy. Vypadá to tak, že se jako plouží, ale umí kopat, je fantastický, má standardky skvělý. Doufám, že to pro něj nebude jako málo, ale takový pravonohej Kairinen. Kairinen trošku jako byl takový, bych řekl, živější, ale Macek je skvělý fotbalista, vidí spoustu taky věcí, které ostatní nevidějí. Jenom je pro mě otázka, jestli bude hrát s Hugem, anebo s Irvingem, protože trošku se bojím, že bychom touhle pozicí od toho Huga mohli malinko přijít. No.
2: To by byla škoda.
1: Přidám ještě jedno
3: jméno. A mě by to štvalo. Promiň.
1: Takže jsi větší fanoušek Huga Sochůrka než Romana Macka aktuálně?
3: Ne, ne, ne, jsem větší.
2: Píše Huga Sochůrka než Andrewa Irvina.
1: Tak, takže Hugo Sochůrek, Roman Macek, ideální složení pro středu pole pro Pavla Horváta v jeho pořadu desítka. Přidám ještě jedno jméno, Tobias Gudal, norský stoper, 23 let, přišel z Tromse, viděl jsem ho v tom zápase v Norsku za polárním kruhem, minimálně na umělé trávě, byl perfektní, připomínal mi třeba Filipa Panáka v té konstruktivní rozehrávce v práci s balónem a navíc je, řekl bych tak možná o půl o hlavu vyšší než Filip Panák.
2: Na druhou stranu cvičil ho lehce Mick van Buren. Ten už se na něj těší, podle mě, v české lize.
1: Ten se na něj těší určitě, Mick van Buren.
3: Ještě to chápu. Teď ještě třeba, jestli tyhle ty chyby, co ty spartianský, co třeba ten Adam Ševinský udělal, jestli nemůžou být z toho, že už víš, že přijde zase jako nová konkurence, víš? Jako,
2: může být?
3: No, já vím, že ve Spartě je tlak obrovský, ale jako může tě to jako v té hlavě trošku zasáhnout. No.
2: Určitě. Na druhou stranu zase třeba odejde Sørensen, na to jsem zvědavý, ale určitě Adam Ševinský, to byla hrubka tedy.
3: A jo, dobře.
2: Ale stane se.
1: Sparta tady porazila Zlín 3-1 ve druhém kole šance ligy. Zítra večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Od 20 hodin pro vás budeme mít na Radiožurnálu Sport přímý přenos ze zápasu z Letné proti Olympiku Lyon.
4: Desítka Pavla Horváta.
1: Z desítky Pavla Horváta zbývají ještě zhruba 2 minuty, tak si pojďme ještě zrekapitulovat to, co se stalo o víkendu v nejvyšší domácí soutěži, což jsme ještě nezmínili. Sigma Olomouc, Mladá Boleslav 2-2, Bohemians, Hradec Králové 0-0 a ještě jsme nezmiňovali zápas Slovácka s Artisem Brno, remíza 1-1. Který z těchto remízových zápasů vás, pánové, zaujal nejvíc?
2: Určitě Olomouc, já od ní čekám víc, zatím to je velmi slabé a čekám, že půjdou nahoru. Co ty, Pavle?
3: Já bych taky čekal, že půjdou nahoru, na druhou stranu těch šancí měli spoustu, taky si myslím, že Boleslav, nechci říct, že úsporně, ale pozor na ně, mají po dvou venkovních zápasech 4 body, což si myslím, že je skvělý start, mají dobrý mužstvo, ale Olomouc musí jako začít vítězit, no.
2: A ještě mě zaujal Jan Jelínek, trenér Slovácka, který kritizoval hodně kritické fanoušky domácích, kterým se často nelíbilo, jak konstruktivně se snaží Slovácko rozehrávat od branky. Pak to jednou teda nevyšlo, no, samozřejmě, ale to se dá očekávat.
3: Tak
2: no.
3: To je stejný jako Hezký ven, no. Pravda leží na hřišti, když vyhráváš, tak tě všichni plácají po zádech, když ne, bohužel.
1: O konstruktivní rozehrávku se snažil ve Slovácku i trenér Roman Skuhravý, teď už aktuálně kouč Baníku Ostrava, a říkal po té prohře se Slaví 0-4 ve druhém kole šance ligy, že rozhodně ze své filozofie neustoupí. Pondělní desítka Pavla Horváta je téměř u konce, tak vás zveme ještě na čtvrtek do Zubří. Pokud máte čas, vyražte do klubu Zubří, bude tam Pavel Horvát, Antonín Panenka a vicemistr Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec. Pro dnešek děkujeme Pavlu Horvátovi.
2: Děkuji.
1: A taky Lukáši Michalíkovi.
2: Díky moc, zase někde naslyšenou.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.